Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radia Wave.
1: Kantoorpijn. Kantoorpijn.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Let's just go by where I live, let's go.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rasta. Bullshit, motherfucker.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

садимся,

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

seen it overseas drip.

0: know what I'm saying? Just gotta work hard, man. For real.
1: Bleják.
2: Bleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: Nice!

0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Mira el tiroteo que estoy arma, eso de ahí me tiene

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
0: Dnes od 12 hodin
2: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je neděle 20. září a právě nám odbyla 8. hodina ranní a to znamená, že startuje víkendový On Air s Michalem Lyrý. 4 hodiny plné muziky, podcastových ukázek, kulturních tipů a hudebních novinek na rádiu Wave.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

První společnou hodinu nedělního on-airu nám odpálili Fontaines DC a taky kalifornský rodák Steve Lacy. No a ještě než si pustíme tuzemského rapera Tobyho, nastíníme si trochu program dnešního dopoledne. Než odbije 12. čeká nás toho docela hodně. Ukázky z nádechu, studovny, kde se bavili o tom, co všechno člověk potřebuje vědět, než nastoupí na vysokou. No, taky nás čeká Psycho s Karolínou a Pavlem. Pozveme se na festival ilustrace a komiksu a mrkneme taky na to, co nás čeká v následujícím týdnu za koncerty a další kulturní akce. No a v playlistu nás určitě neminou hudební novinky. Za pár minut se taky podíváme na to, jak je to se švédskou popovou hvězdou Zarou Larsson a jejím sporem s Bílým domem. To všechno a mnohem víc v dopoledním On Airu s Michalem Lirím. Teď už Toby, pak dánská zpěvačka Baby Bites nebo rapper Baby No Money.

Kanadský rapper Baby No Money a na featu Rich Brian v 8 hodin a 16 minut. No a my teď na chvíli od muziky utečeme do naší zprávařské sekce. Mě tam totiž zaujala jedna newska. Švédská popová superstar Zara Larsson kritizuje Bílý dům a americkou administrativu prezidenta Trumpa za to, že v příspěvcích na sociálních sítích bez jejího vědomí používá jednu z jejich nejznámějších písní. Prezidentská kancelář na sítě přidala video, na kterém jsou zobrazeny razie proti imigračního úřadu ICE. To vše je doprovázené písničkou Midnight Sun právě od Zary Larsson. Titulek videa Never Ending Deportations parafrázuje text zpěvačky Never Ending Midnight Sun, to píše server BBC. Larsson se tak přidává k Sabrině Carpenter, Taylor Swift, Olivie Rodrigo nebo Ariane Grande, které už Bílý dům vyzvali k tomu, aby v klipech přestali používat jejich hudbu. Švédská zpěvačka na TikToku zveřejnila i reakční video, ve kterém označuje příspěvek Bílého domu za dehumanizující. Hudební server Rolling Stones píše, že se v posledních letech stává běžnou praxí, že pokud je nějaká píseň dostatečně populární a chytlavá, pokud takzvaně trenduje, dostane se do příspěvku na sociálních sítích Trumpovy administrativy. Podle komentáře magazínu je to docela urážlivé a ponižující. Účty Bílého domu na sociálních sítích po zásazích umělkyň a umělců museli písně z videoklipu odstranit, ale ty samotné příspěvky a videa na profilech americké administrativy zůstaly. Takže takhle to mají slavní umělci těžké s Bílým domem. Pokud by vás zajímaly detaily téhle zprávy, najdete ji na našem webu v Safe News. My už teď právě míříme

0: Někdo má neděli spojenou s kostelem, já ji mám spojenou s Hergotem, spirituálním podcastem Rádia Wave. No a právě dnes můžete od 6 hodin poslouchat v repríze Hergot, kde byl hostem básník a slamer Sufjan Masalema, autor sbírky Možnosti přehlíženého, která je mimochodem nominovaná na cenu Jiřího Ortena. Mluvilo se o tom, jak se v jeho poezii potkávají víra, rodinné kořeny na Blízkém východě, česká zkušenost a taky hledání vlastní identity. Moderátory také zajímal jeho vztah k islámu, proměny víry a to, jak se duchovní zkušenost propisuje do poezie i do každodenního života. Takže Hergot dnes od 6 hodin.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na Rádiu Wave.

Za námi už sesterské trio Haim a taky anglická zpěvačka, songwriterka Griff v 8 hodin a 39 minut. Naopak před námi v ranním playlistu australské duo Armlock, Joey Badass a nebo londýnské dívčí trio Flow a na featu americká raperka Missy Elliott. To jsou interpreti následujících minut na rádiu Wave.

0: Flow, Missy Elliott doznívají v 8 hodin a 49 minut, no a posouvají nás tak do závěru první společné hodiny. Do celé nás doprovodí tuzemští Iggy Mayerov, The Go Team a taky jihlavští 58G. Australská dvojice Royal Otis nám pak načne program 9. No a v něm už na nás čeká třeba ukázka z nádechu nebo taky pozvánky na koncerty.
1: Vygeneruj mi reklamu na Queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
3: Wild.
2: O queer lidech, od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuše ve Švehlovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Hudební spolupráce FKA Twix s britskou zpěvačkou Pink Panthers, která nese název Wild and Alone, nám definitivně odpálila playlist 9. Už za pár minut nás čeká nádech, přesněji ukázka z nového dílu podcastu o duševním zdraví. No ale než si ji pustíme, máme tu ještě nedávno vydaný single americké hudebnice Christine Flaherty aka Kay Flay s názvem Ends, výrazný beat a těžká basa. Hned po ní kabuše a taky cringe print.

Servus, já jsem Cringe Print Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Grinch Prince doznívá 17 minut po 9. hodině a posouvá nás tak k první podcastové ukázce tohoto dopoledne. Hostem nového dílu podcastu Nádech byl klinický psycholog a psychoterapeut Adam Suchý. Tématem, o kterém přišel promluvit, byl neúspěch. To je věc, kterou asi všichni známe, kterou jsme někdy zažili a asi ještě někdy zažijem. Celý díl Nádechu můžete hledat na našem webu Rádia Wave, ve vašich podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tady už je ukázka.
1: To, co je v popředí a co je ta nálepka, tak je selhání, kterou my mimochodem jsme schopni dát kde čemu. Ale co je to, čeho se bojíme doopravdy zatím? Je to stud velmi často, je to odmítnutí, je to to, že mě lidi nebudou mít rádi, je to to, že vypadnu z nějaké sociální skupiny nebo společnosti, je to strach z reakce mé nebo z emocí okolí.

0: tom není možný neselhat. Takový svět jako neexistuje. Že by to byl jenom svět splněných přání, svět splněný s úspěchama a jako s položkama, který se nám podařilo vyřešit s úspěchem, tak to prostě není reálné očekávání. Ten neúspěch jako takovej, kdyby si neměla dál představu, že bude spojený jako s trestem vlastně nějakým, nebo s posměchem, nebo s něčím takovým, tak se ho nebojíš. Jo, čili to je znovu ten rámec bezpečí. Když já zažiju, že se mě někdo nevysmíje nebo mě jako neodmítne, no tak jsem selhal, je to blbý, štve mě to. Ale ten stud zatím je ten jeden jako z nejsilnějších faktorů, co ti ostatní si o tom řeknou. A jsme zpátky vlastně v té vztahové jako rovině, protože my jsme vztahové bytosti, jsme sociální, chceme někam patřit a v té naší hlavě se velmi rychle vytvoří zkrátka, v momentě, když jsem selhal, tak tam přestávám patřit. Vlastně ti lidi si mě přestanou vážit, nebo mě přestanou být rádi, nebo si řeknou, ježišmarja, no to je hrůza. Ale reálný svět funguje tak, že já se můžu hrozně snažit v práci, hrozně snažit i ve vztazích, hrozně snažit ve všem a ono to prostě nevyjde. Ale to nejdůležitější, nemusí to znamenat, že já jsem hrozný, že jsem špatný, že jsem neschopný, že jsem nemožný.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Francouzské duo Gwendoline nás překlopilo do 9:30 a přiblížilo nás tak k prvnímu dopolednímu Kulturistánu, ve kterém se mrkneme na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tady dvě pražské pozvánky na zítra, a to konkrétně do Rajské zahrady, kde bude od 19 hodin hrát William Basinski. William Basinski je avantgardní skladatel usídlený v New Yorku. Je také klavírista, saxofonista, zvukový umělec a taky videoumělec. Basinski je nejvíce známý díky svému čtyřdílnému albu The Disintegration Loops, vytvořeného z rychle se rozpadajících 20 let starých nahrávek jeho předchozí hudby. Takže v Rajské zahradě na Žižkově od 19 hodin William Basinski. Pak trochu z jiného soudku, v pražském Bike Jesus na Štvanici od 20 hodin Hands, nezávislý umělec, který ve své tvorbě mísí alternativní indie rock s postpunkovými vlivy. No a abychom nebyli jenom pragocentričtí, tak v úterý 22. září v brněnském kabinetu Můz bude od 20 hodin Tomáš Havlen křtít desku. Objeví se taky Lichnovský. Pokřtí svoji debutovou desku Minulá noc je jak jiný život. Společně s ním vystoupí Lichnovský taky se svojí kapelou Kabinet Můz v úterý od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.

0: Anet X, Nobody Listen a Taomi v 9 hodin a 44 minut. No a tahle ta trojice nás teď přivádí k první dopolední hudební novince v našem playlistu. A to je Don Bart, který vydal v půlce září druhý díl svého projektu Strasse Aroma. Za letošní rok tak už stihl druhou desku a ještě k tomu odmaturovat. Na Strasse Aroma 2 mu hostují Naume, Darko Don, Jamaica Fußball nebo Boy Bandit. Ve skladbě Mario Balotelli se Don Bart přirovnává k italskému fotbalistovi. Ten je známý tím, že střídal geniální fotbalové momenty se zbytečnými fouly a taky hádkami s rozhodčími. Tady je novinka Don Bart a Mario Balotelli.
1: Novinka na Radio Wave.

0: Časomíra ve studiu ukazuje 9 hodin a 52 minut a to znamená, že už za chvíli se překlopíme do druhé poloviny dopolední části nedělního On Airu. Čekají nás podcasty Studovna, taky Psycho, pozvánka na festival kresby a ilustrace, která se otevírá už ve čtvrtek, i další hudební novinky v naší rotaci. Ale teď ještě pražská psychedelická pětice Island Mint a taky kanadské sestry Eboshi a Kontra Ramešovi, známé jako Kartel Madras.
1: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Dvě hodiny za námi a ještě dvě hodiny dopoledního on airu před námi. A v playlistu desáté budeme pokračovat rovnou jednou z novinek. Angus Andrew, jediný stálý člen Liars, se nedávno přestěhoval do městečka Kalamazoo, Michiganu, kde zažil toxické zamoření vzduchu, za které mohla místní továrna na obaly. No a sám Angus říká, že zamořená nebyla jenom příroda, ale i jeho mysl. Vzpomíná na dobu, která inspirovala novou desku Liars. Dostala jméno Ben on Plastic Bag Bands a vyjde v příští roce v březnu. První ochutnávkou je single Ice Pick Kalamazoo. Liars v polovině října taky zahrají v Šiškovském punktu v rámci turné k 20. výročí alba Drums Not Dead. No a koncert je prý vyprodaný. No tak třeba se ještě něco uvolní. Do března času dost.

0: Faktuální studovně navázali na minulý díl. Moderátorka Aneta si znovu pozvala redaktorku Rádia Wave Báru Součkovou, která je totiž zároveň její bývalou spolužačkou z Vysoké. A společně probrali všechno, co člověk potřebuje vědět, než nastoupí na Vysokou, a taky přidali tipy z vlastní zkušenosti. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas anebo ve všech svých oblíbených platformách. Ukázku pro vás máme ale už teď, takže tady studovna.
1: Co bys doporučila sama sobě předtím, než jsi nastoupila na Vysokou?
2: No, já bych se možná to pojala spíš tak, co bych si vzkázala asi. Já bych asi si chtěla tak nějak jako víc uvědomovat možná, že je v pohodě cítit se nejistě a zahlceně, jakože tohle je strašně normální a je normální, že mi třeba některé věci hned nepůjdou a že prostě se v tom budu hledat. Tak to bych si chtěla tak nějak jako víc zvědomit asi, nebo nevím, jak to jde doporučit, ale myslím si, že to je vlastně jenom fajn mít na mysli, že prostě je to v pořádku a pravděpodobně to takhle mají všichni, kdo v té přednáškové místnosti okolo vás sedí, jenom to třeba líp maskujou. A asi by jsem si určitě doporučila se znovu zapojovat do těch studentských aktivit, protože to bylo super, to už jsme vlastně tady vychvalovali, myslím, horem dolem. A celkově vlastně mi přijde, že ten přechod ze střední na bakaláře je strašně kouzelný období a já na něj fakt vzpomínám strašně krásně. Zároveň teda taky chci tady zmínit, nemusí to být vždycky tak krásný. Prostě v tomhletom jsem měla jako hrozný štěstí, že mi to tam sedlo fakt hodně dobře. Ale jako pro mě minimálně tohle období je reprezentovaný vlastně takovou nějakou jako energií, která vlastně do mě hrozně jako se vlila tehdy, bylo okolo mě

0: ženského života.
1: To bylo krásné zakončení a já s tím určitě souhlasím. Tak děkuju za rozhovor. Hostkou studovny byla Bára Součková. Já ti moc děkuju za všechny tipy a i že jsme si takhle nostalgicky mohli zavzpomínat na své začátky na vysoké škole.
2: Já ti hrozně děkuju za pozvání a mám taky velkou radost, že jsme si to mohli takhle společně celý rozebrat, protože zase cítím ten vibe, který jsem měla těch 9 let zpátky a je to pěkný se do toho takhle aspoň v myšlenkách vrátit. Takže děkuju moc a držím vám palce, pokud právě nastupujete na nějakou vysokou školu a všechno bude dobrý. Věřte tomu.
1: Všem studujícím přejeme hezký začátek semestru. A tobě taky, Báro. Hezký začátek semestru. A když tak na sociálních sítích najdete ještě dovysvětlené možná některé pojmy, k čemu jsme se nedostali, nebo co jsme tady zmínili, že jo, v minulém díle třeba oslovování vyučujících a tak, tak vám to shrneme na profilech Aneta ze studovny.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Islands a jejich Set the Fairlight nás překlopil přes půl jedenáctou a to přímo do dalšího Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V pražské Holešovické tržnici se už ve čtvrtek 24. otevře Festival ilustrace a komiksu 2026. Lustr Festival je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a je to taky jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby a to všechno na jednom místě. Letos proběhne v pražské Holešovické tržnici již 13. ročník. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Proplétání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a taky nové nečekaně vznikající biotopy. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. Festival trvá od 24. až do 30. září. Lustr Festival v Holešovické tržnici.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
3: Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13:00 odpoledne na rádiu.

0: Anabel něco něco a taky právě doznívající Myla. Všechny tři interprety spojují české kořeny, no a tak po zástupcích tuzemské scény teď vyrazíme trochu do světa. Před námi je další čerstvý přírůstek v hudební rotaci Rádia Wave. Je to raperka Fat Nwigwe, která vydala v květnu single Queen s výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. Track měl vizuálně výrazný klip odkazující na estetiku afrosurrealismu a tak proto není asi divu, že inspiroval k nové verzi Tierruek, jejíž hudba vychází z podobných kořenů. Queen tak nabízí dvojnásobnou dávku rychlopalného rapu i surreálné nálože v klipu. A ten klip můžete samozřejmě najít i u nás na webu v sekci hudebních novinek.
1: Novinka na

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Americká zpěvačka, herečka Pia Mia začala uzavírat další hodinu na rádiu Wave. Ve zbývajících minutách 10. zazní ještě Orient a jejich Black Eyes a taky kanadská producentka a zpěvačka Jessie Lanza. Potom už pomalu, ale jistě načneme tu poslední dopolední hodinu. Čeká nás slíbené psycho s Karolínou a Pavlem, tedy ukázka z nového dílu. Rozebírají tam, jak knihy a BookTok můžou vydávat násilí za důkaz lásky, no a proč taky některá tabu potřebujeme jako společnou hranici toho, co ve vztazích nepřipouštíme. To všechno ale až v následující hodině.
1: Lunchmeet Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trance, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Čau, já jsem Tomáš Orient, posloucháte Radio Wave.

11 hodin a 6 minut a vy stále ladíte víkendový On Air s Michalem Lirý. No a my teď na chvíli zamíříme do jižního Londýna s kapelou Fat Dog a jejich trackem Call It What You Want, což je poslední single před vydáním nové desky. No a v playlistu 11. vidím třeba Glass Animals, Laser Vikinga, hyperpopové duo Frost Children a nebo taky švédskou zpěvačku a hudebnici Tuvalu.

Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.

0: My si teď poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Psycho. Moderátoři Karolína a Pavel v něm rozebírají, jak knihy můžou vydávat násilí za důkaz lásky. Celý díl hledejte na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích.
1: Dneska se chceme bavit o takových jako hlavně o jedné autorce, která píše knihy, které jsou teď velmi populární. Jmenuje se Colleen Hoover. Asi jste zaslechli o filmu S námi to skončí. Teď bude vycházet nový film 2. října. Mm-hmm. A její hrdinové v knihách, ty vztahy jsou velmi toxický, který tam popisuje.
0: Okay.
1: Ale o co tam jde? Tam je nějaká Lily, která se zamiluje do nějakého pána, který se jmenuje Ryle. Ten má, Ryle je nějaký neurochirurg a má hrozně jako traumatické dětství. A ona vlastně nějakým způsobem taky. A v tom vztahu se začnou postupně objevovat jako oznaky fyzického, psychického násilí. Jo, je tam, že jí prostě někde praští, pak si jí se strašně omlouvá. Mm-hmm. A samozřejmě dojde tam i k nějakému znásilnění.
0: Dobře.
1: I v té knize. A ona prostě pořád popisuje, jak ho miluje a co prostě pro ní jako on dělá. To násilí se tam právě střídá, že tam se jako fakt strašně omlouvá. Jo, opravdu, jak jsme popisili, taky ten kruh toho násilníka nebo toho násilného vztahu, že on jí miluje, pak jí zbije, protože něco udělá, co nemá rád, kontroluje jí hodně. A pak se zase strašně omlouvá a jsou tam velký gesta. A ještě do toho se to omlouvá tím, že on měl nějaký trauma v dětství.
2: Jasně, ok. Takže vlastně takový jako příběh nějakého poměrně klasického domácího násilí.
1: A samozřejmě ona, tady jde o to, že tato autorka, ta Colleen Hoover, vyletěla na vrchol někdy právě během covidu. Okay. A vlastně spousta jejich knížek, krom toho, že není úplně dobře napsaná za mě, ale říkají to i jaký odborníci, ale to můžeme nechat být.
2: Červená knihovna.
1: Jo, je to, ale jo, je to asi hodně čtivý, je to fakt jako lidi to baví. Ale vlastně ve většině těch knih se objevuje téma toho domácího násilí, nějakého opravdu nezdravého vztahu, ale ty gesta jsou zaměňovaný za nějakou jako lásku.
2: Mm-hmm. Takže nějaký jako kontrolující chování
1: kontrolující.
2: Je tam vlastně interpretovaný jako láska.
1: Ano, jo? Přesně tak.
2: Okay.
1: Ale co mi tam spíš, o co mi tam jde, že prostě obecně v těch knihách je strašně normalizovaný prostě násilí, kontrola, jako něco, co je jako romantickýho. A to mi vadí. A tím, a co mi tam ještě nejvíc vadí ze všeho, že ta čtenářská skupina je poměrně mladá. Jo? Jsou tu holky kolem 20, většinou holky teda, kolem 20.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Seid Olutola, hyperpopový Frost Children i americká čtveřice Dive. Už všichni za námi v dopoledním playlistu 11. hodiny. No a my se teď vydáme zpět na československou scénu. Před námi totiž Jakub Kajfoš aka Laser Viking, Pudding paní Elvisovej, kteří mimochodem budou mít koncert v brněnské Alterně v listopadu. No a taky indie popový projekt brněnsko-jesenického písničkáře a producenta Aleše Macenauera Zapomněl jsem. To je muzika na následující minuty víkendového on airu.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v i vysílání.

Computer Kill je projekt vedený brooklynským hudebníkem Noahem Shiprasem, který ve své tvorbě propojuje postpunkovou energii, darkwave a synthpop. No a teď vydává nový single Dry Spell, na kterém zůstává věrný svojí zvukové paletě. Energické tempo syntezátorů chytí a nepustí. No a zároveň se prý už taky brzy máme dočkat nového EPka, kterého bude single Dry Spell součástí. Computer Kill se taky letos poprvé vydává na evropská pódia, a to jako předskokan amerického hudebníka Maxe Freje na jeho podzimním turné. No a jedna ze zastávek bude i už za vlastně necelý měsíc 18. října v Praze ve Vršovickém Café v Lese. Tak tohle berte jako takovou ochutnávku a nebo zkoušku, jestli na koncert vyrazit.

0: Rose Grey a její letní track Clap to Your Arms nás vehnal přímo do závěru 11. hodiny a taky do závěru dopolední části nedělního On Airu. Do pravého poledne nás doprovodí Blue Wandy a taky Turnstile. A 12. v neděli na rádiu Wave, to znamená cestovatelskou Casablanku s Pavlem Sladkým, a ten si tentokrát povídal s cestovatelem a taky ultraběžcem Janem Rendlem, který se vydal oběhnout jezero Titicaca. V jednu hodinu začne popkulturní slejvák s Vilmou a Mírou. Troy Sivan, Nicole Kidman, rozbor bizarního zápasového formátu, kde proti sobě bojují Flexi Babka i Spicy Pája, ale třeba i odkaz legendární Dolly Parton. To všechno Míra a Vilma rozeberou už v jednu hodinu. No a nedělní On Air nekončí, protože už ve dvě hodiny začne odpolední část s kolegyní Klárou Novákovou, která vás provede až k 6. hodině. Je 11 hodin a 51 minut, takže už nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Užívejte neděli i celý následující týden, ve kterém se už definitivně překlopíme do podzimu. Ze studia na Vinohradské se loučí Michal Lirý.
1: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Radio Wave.
1: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Těším se, že se dneska pobavím o Jižní Americe, že se pobavím o jezeře Titicaca, ale taky o spoustě dalších souvisejících věcích, protože naším dnešním hostem je Honza Rendl. Ahoj.
2: Ahoj, hezký den tobě divákům.
1: Hodně věrní posluchači a posluchačky Casablanky můžou Honzu Rendla znát už, protože tady byl před 6 lety v roce 2020. Respektive on nebyl tak úplně tady, protože jsme natáčeli během covidu na dálku. Neviděli jsme se u toho, ale bavili jsme se o jeho pěším přechodu Jižní Ameriky z Kolumbie do Chile 10 000 kilometrů právě s takovým covidovým závěrem a bavili jsme se o tomhle dobrodružství a dneska se vlastně jako do Jižní Ameriky vrátíme a to kvůli jezeru Titicaca, které ty ses rozhodl, že oběhneš kolem dokola. Proč?
2: Přesně tak. Jelikož jsem strašně dlouho chodil po tom světě, nejenom ten přechod Jižní Ameriky, o kterém už jsme se spolu bavili kdysi, ale potom přechod Venezuely, šel jsem pěšky od Pacifiku k Atlantiku, vlastně z Chile do Brazílie, což byly další kilometry. Potom ještě jednou přes sever Kolumbie, další 2000 kilometrů, tak už se mi to chození trošičku začalo zajídat. No, tak jsem se rozhodl, že přejdu na něco rychlejšího, posunu se o jeden rychlostní stupeň dál, takže proto běh.
1: A začal si běhat, ale nezačal si běhat kolem jezera Titicaca, něco tomu předcházelo, ne?
2: Já jsem běhal kdysi, dělal jsem atletiku, ale je to už dobrých 20 roků zpátky, když jsem do toho šlapal. Něco v těch nohách zůstalo, ale ty začátky samozřejmě byly náročný. Takže loni v září, je to vlastně v podstatě rok, co jsem začal znova běhat, no a rovnou jsem to teda vzal hezky z gruntu, hezky z ostra. Nejdřív jsem v rámci tréninku přeběhl Česko, no a pak rovnou jezero Titicaca.
1: Jaký je to přeběhnout Česko?
2: Je to krásný. Je to krásný, já jsem měl štěstí na perfektní počasí, vyrazil jsem v dubnu kolem Velikonoc a vlastně za celou dobu mi vůbec nepršelo, takže jsem si to vychutnal. Úžasný lidi na cestě, fakt jako třeba před Velikonocema se mi stalo, že mě čekali fanoušci u cyklostezky, tleskali mi, zastavili mě, dali mi celou krásnou velikonoční nadílku s čokoládovým zajíčkem. Bylo to hrozně milý, nebo mě někdo pozval na zákusek, na oběd. Hrozně se mi vrátila i víra jako tady v nás Čechy jako lidi, že opravdu jako si dokážeme navzájem pomoct a podpořit se. Občas v dnešní době mi to tady chybí.
1: Mm-hmm. Takže jako velký psychologický efekt ta cesta na tebe měla, jo?
2: Krásně mě to nabudilo právě na to jezero Titicaca.
1: Mm-hmm. No a toho čokoládového zajíčka, toho si na místě snědl, abys doplnil cukry a běžel si dál, nebo co se s ním stalo na Velikonoce?
2: Jo, to byla, já nevím, sedmá etapa, já jsem běžel 10 dní po, v průměru to bylo 51 kilometrů, ale zrovna tahle etapa byla delší, takže už jsem byl na nějakým 60. Těsně před koncem mě zastavili. No a přiznám se, že celý ten pitlík s těma sladkostma i s tím vařeným vajíčkem jsem pak na jednu ránu snědl na nádraží. No.
1: A za jak dlouho jsi teda Česko přeběhl celkově?
2: Bylo to 10 dní.
1: Za 10 dní?
2: 517 kilometrů.
1: Kde jsi začínal?
2: Z Ústí nad Labem do Albrechtizu Českého Těšína jsem běžel.
1: Uh-huh. A jaký byl ten začátek v Ústí?
2: Krásný, já tam mám babičku, takže já jsem vlastně k babičce dojel na oběd, pak jsem se zvedl a začal jsem běžet.
1: Dal jsi si u babičky oběd a pak jsi běžel dál na východ až jako na konec republiky skoro.
2: Ty první kilometry byly nejtěžší s tím plným žaludkem.
1: No a dá se teda opravdu přeběhnutím Česka natrénovat něco pro oběhání v nadmořské výšce, ve které se nachází jezero Titicaca?
2: Ono to samozřejmě nebylo jenom to přeběhnutí Česka, to byl takovej první ostrej test. Samozřejmě v zimě předtím jsem běhal třeba 200 kilometrů týdně. Uh-huh. Aby tam byl nějaký ten objem a to Česko byl takovej test, jestli zvládnu pravidelně každý den běhat nějaký větší objem, maraton a víc. Takže to byl ten hlavní účel, ale jinak na samotný ty podmínky vysokohorský, kdy máš vlastně nějakých 40% méně kyslíku, tak to se úplně dobře natrénovat nedá.
1: Uhum. A co jsi zjistil, teď myslím při tom tréninku, ještě před tím, než ses přesunul do Jižní Ameriky, o tom, jak funguje to tvoje tělo pod dlouhodobou zátěží. Nejde o to oběhnout ten první maraton nebo ten druhý maraton, zvládnout první 3 dny, ale potom to, co přichází třeba až po prvním týdnu. Jak to je s tebou?
2: Já jsem zjistil to, co už jsem o sobě tak nějak věděl, že moje tělo extrémně rychle regeneruje a prakticky se mi ta únava nekumuluje, pokud běžím v určitým tempu. Což jsem taky během toho přeběhu Česka zjistil. Já myslím, že předposlední den nebo den předtím, tak se ke mně přidal jeden kamarád. Běželi jsme spolu nějakých 35 kilometrů. A on, protože byl čerstvý, tak běžel trošičku rychlejší tempo. A abych ho nebrzdil, tak jsem taky nahodil. No a další den mě trošku rozbolili šlachy v kotníku. Takže alfou a omegou, jak jsem zjistil, tak je právě to tempo. V chvíli, kdy to člověk táhne až moc nízko, tak při té dlouhodobé zátěži ty zranění začínají přicházet. Takže jsem do Jižní Ameriky jel přesně s tím, že ego musí stranou a fakt systematicky musím držet to tempo někde kolem 6.30 na kilometr.
1: Uh-huh. A máš i nějaké mentální tempo svoje ideální? Teď se bavíme o rychlosti, o počtu kilometrů nebo o nějaké zátěži fyzické. Víš i, co je tvoje mentální tempo, jestli něco takového existuje?
2: Mentální tempo. Úplně nevím, co si pod tím teď mám představit, abych pravdu řekl.
1: Jestli to, když ti docházejí síly nebo motivace, jestli je lepší začít zkracovat, nebo jestli se přinutit, nebo jestli nějak se dá pracovat se svojí vnitřní pohodou během toho, co tělo je vystavené téhle zátěži a už to trvá nějaký čas a tak?
2: Já jsem asi tak nastavený v hlavě celkově a tak neústupný, že mě se tohle moc neděje. Já opravdu ve chvíli, kdy mám v hlavě ten cíl, vidím ho před sebou, tak jsem hrozně odhodlaný. Jediné, co jsem měl jako nějaký limit, že kdyby přišly opravdu vážnější nějaký zdravotní potíže, tak to prostě utnu. Že to není už za každou cenu. Když jsem byl o pár let mladší, tak možná jsem třeba i ty dálkové pochody dělal někdy trošičku na sílu, tak to zdraví je taková moje mentální stopka, jako jediná asi.
1: Jo. Když mluvíš o tom, že jsi to víc tlačil dřív, tak to se týká i třeba toho přechodu Jižní Ameriky?
2: Jo, tam určitě byly momenty, kdy teď bych si třeba dal den nebo dva volna a tehdy jsem to opravdu jako pálil kupředu, že jsem trošičku jako na úkor toho zdraví opravdu šel.
1: A co tě nejvíc pohánilo tenkrát?
2: Já myslím, že tenkrát byly nějaký problémy i psychický, který jsem si řešil v hlavě, věci z minulosti, který jsem si chtěl dořešit a ten pohyb mi v tom pomáhal. Ta hlava se mi vyjasňovala a vlastně i po té cestě jsem absolvoval docela delší takový blok psychoterapii. Právě ta cesta mi pomohla si uvědomit, že v té hlavě je něco, co potřebuje ven.
1: Když běžíš, tak vedeš nějaký vnitřní monolog nebo i dialog?
2: Já už právě skrze tady tu práci, skrze ty terapie, o kterých jsem mluvil, tak vlastně ten pohyb, který dřív pro mě byl víc ventil, tak přešel v čistou radost. Mm-hmm. Takže já si to vyloženě užívám. No, vlastně asi za posledních 10-15 let tak jsem se nikdy necítil tak dobře jako teď.
1: Už nemáš potřebu jako diskutovat o nějakých věcech ve svojí hlavě, protože prostě jenom běžíš, jo?
2: Jo, teď už jenom hlídám tempo a kontroluji si tepy. A už jenom řeším běžecké věci, koukám okolo, mám jako radost ze života vyloženě.
1: Mm-hmm. A hlídáš to pomocí, nevím, chytrých hodinek a takhle, jako vnějším datovým způsobem, anebo spíš spolíháš na to, že intuice a znalost těla funguje?
2: No, já vzhledem k tomu, že za těch posledních 12 měsíců jsem naběhal nějakých 4,5 tisíce kilometrů dohromady, tak už zhruba vím, v jakém jsem tepu, jak se to tělo cítí a většinou už to je na pocit, když běžím. No, samozřejmě občas mrknu dolů, zkontroluju, ale i podle toho, jak se třeba potím, tak vím, že musím ubrat, že běžím moc rychle, že to úplně jako nesplňuje to, co v tu chvíli chci od toho těla.
1: Ty jsi uběhnul stovku teďka před pár dny, vlastně asi zhruba týden to bude v momentě, kdy tenhle podcast budeme dávat ven a všichni si ho budou moct poslechnout buď na Radio Wave nebo v aplikacích nebo kdekoliv. Tak bolí tě nohy dneska ještě?
2: Ještě trošku cítím, ale došel jsem po svej.
1: Jo, jo, přišel jsi do rozhlasu, jsem do Českého rozhlasu na Vinohradskou 12, došel.
2: V běžeckých botech.
1: V běžeckých botech, ale cítíš to prostě ještě.
2: Trošku to cítím.
0: Casablanca, aneb svět na dosah.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Bavíme se dneska s Honzou Rendlem o jeho pokusu oběhnout jezero Titicaca v Jižní Americe. Dejme tomu, že Titicaca zná někdo z lidí, co nás teď poslouchají, úplně jenom jako takový trochu exotický pojem. Tak v jaké nadmořské výšce je, v jakém státě nebo v jakých státech leží a jaké je? A nebo co i ty si o něm vlastně všechno věděl, než si tam vyrážel?
1: Titicaca je jedno z nejzajímavějších jako jezer podle mě asi na světě. Co mě na tom určitě fascinovalo od začátku, že vlastně při tom oběhu tak protnu zároveň dvě země, protože Titicaca je přirozenou hranicí mezi Peru a Bolívií. Bylo taky myšlenka vlastně na začátek, jestli začít v Peru nebo v Bolívii, kde to bude lepší, kde to bude horší. Moje výhoda byla, že vlastně i při tom přechodu Jižní Ameriky, tak jsem velkou část obešel pěšky, tak jsem zhruba věděl, co mě tam asi čeká. Nicméně jezero Titicaca leží v nadmořské výšce 3812 metrů a občas je potřeba vyběhnout i trošičku výš, takže nejnižší poloha 3812 a nejvyšší během toho běhu 4250 zhruba odhadem. Nějaký převýšení jsem tam taky udělal. A samozřejmě, byť to byly relativně mírné kopečky, tak tady v téhle nadmořské výšce prostě cítíš každý krok.
0: A kde ses teda rozhodl začít?
1: Nakonec ta volba padla na Bolívii, protože jsem si vyhodnotil i z toho, co jsem věděl, že ta Bolívie prostě bude tou těžší částí. A říkal jsem si, že na začátku čerství, tak to zvládnu mnohem líp právě tam. A potom to Peru je přece jenom ta trošičku turističtější část. Respektive prostě z těch méně obydlených částí jsem běžel do těch známějších, významnějších, turistických, až se to zase na konci překlenulo do takových těch opuštěnějších.
0: A když jsi běžel do těch známějších a turističtějších, tak bylo to, že ses měl na co těšit, že tam něco uvidíš, anebo spíš naopak, že v těch opuštěnějších částech tě to lákalo víc? Jaké to bylo?
1: No, na začátku jsem se víc těšil na ty opuštěnější, že uvidíme něco nového, že to bude takové divočejší, autentičtější s těmi lidmi. Ale ono po pár dnech běhu se začneš těšit nějaký ten Noble restaurant na to, že si prostě lehneš do hotelu s teplou vodou, koupíš si dvě pici, vyplásneš se tam a budeš mít tu pohodu. Takže ty preference se měnily v průběhu toho, jak se kumulovala ta únava, protože ta se zkrátka dobře v téhle nadmořské výšce kumuluje. Je to úplně nesrovnatelné s tím, jak jsem běžel třeba Českem.
0: Jak přesný byl ten plán? Vzhledem k tomu, že jsi se rozvrhoval, kde asi budeš nocovat, tak vznikal nějaký mnohadenní plán dopředu, přesné denní kilometráže a místa, kde bylo i třeba zabukované nějaké spaní, nebo si to představuju špatně?
1: Jako bukování spaní si představuješ špatně, protože tady v těchto místech víma možná Puna, Juliaki a možná Desagadera, který je na hranici Peru a Bolívie, tak vlastně na bookingu vůbec nic není. Což ale není problém vždycky. Ve chvíli, kdy máš dolary v kapse nebo peníze, tak vždycky se nějak domluvíš i na vesnici, někdo tu postel najde. Ale byl to pro mě výstup z komfortní zóny v tom, že jsem opravdu měl všechno naplánovaný. Mm-hmm. To úplně není můj běžný styl, já prostě jdu a pak si odbočím nalevo, napravo, jak se mi zrovna zachce v ten den. Tady to nešlo, protože tam jsem měl jasně daný velký města, kde byla možnost toho ubytování, kde byla možnost se nějak relativně kvalitně najíst, doplnit to, co tělo potřebuje po tom běhu, koupit i třeba nějaký jonťáky, protože všechno na zádech neutáhneš a tím jsem se musel do velké míry řídit.
0: A ty jsi měl nějakou větší bagáž, kterou si nechal v místě startu a pak už si do toho šel relativně nalehko?
1: Já jsem vlastně do Jižní Ameriky přiletěl normálně s velkým batohem, měsíc jsem ještě trénoval, aklimatizoval se, protože vypálit takhle 40, 50, 60 kilometrů denně rovnou ve 4000 výšce, tak by bylo fyzicky prakticky nemožný pro mě. To by asi nebyl úplně dobrý nápad. Takže nejdřív jsem trénoval, takhle jsem se toulal po Peru. Běhal jsem nejdřív v oblasti Cuska, hodně hory, hodně kopce, aby opravdu ty nohy dostaly co největší zátěž z té nadmořské výšce. A potom jsem se přesunul do Puna, k jezeru Titicaca. Tam jsem vlastně nechal batoh, domluvil jsem se na hotelu, že mi ho tam nechají za pár peněz a přijel jsem do Bolívie s lehkou, v úvozovkách lehkou běžeckou vestou, ona měla asi 5 kilo.
0: Mm-hmm. No a když se aklimatizoval, připravoval, tak šlo ti o to třeba právě to okolí kuska poznávat? A nebo šlo jenom o to nechat zvyknout tělo, najet na ten správný výkon? Jako chtěl si vidět ta místa, anebo si tam chtěl natrénovat?
1: Jo, vždycky je v tom kus poznání. Já jsem v oblasti kuska sice už byl, a ne jednou, strávil jsem tam nějaký čas, ale chyběly mi tam některé highlighty opravdu, které mě minuly. Salkan Tajtrek například, tak ten jsem si ušel, neuběhnul. K jezeru Humantaj, který je poblíž, tak jsem si střelil maraton v rámci tréninku. Takže pořád tam byl jednak ten běh a jednak to poznání. Našel jsem nějaký nový místa, nový turistický stezky, kde třeba běžní turisti nechodí, tak jsem si je prostě jenom proběhl na místo, abych je prošel. Takže se to krásně nakombinovalo dvě věci, které vlastně miluju.
0: A ten Salkan Tajtrek, to je co?
1: Salkan Tajtrek, to je vlastně cesta k Machu Picchu. Máš jich několik, jedna je ta klasická vlakem, kde jdeš z Kuska, potom Inca Trail, který je placený, je to asi to nejdražší, nebo jedna z nejdražších věcí, kterou si můžeš v Peru koupit, jenom s placeným průvodcem, jde na nějakých 20 tisíc. A pak Salkan Tajtrek, který můžeš jít sám, bez průvodce, nejsou tam žádné povinnosti, můžeš po cestě stanovat, nebo místní tam mají ubytování, nějaký stany, jednoduché ubytování a vlastně 3 dny jdeš z městečka Moepata až k Machu Picchu. Takže krásný trek kolem ledovce Salkantay, potom dolů do údolí, vlastně Peruánci tam pěstou kafe, jsou tam kávové plantáže, takže si vychutnáš i dobrý kafe, perfektní, třeba jídlo připravené z avokáda, z čerstvých surovin, super, super věc, jsou tam všechny ty věmy, který chceš od Jižní Ameriky, od nejvyšších poloh až po džungli.
0: Bylo něco, co tě na Peru nebo při tom návratu do Jižní Ameriky vůbec ještě překvapilo?
1: Co mě překvapuje, tak, že se prakticky nemění. Že ten turistický ruch to zase neníčí tak jako třeba tady u nás, třeba západní Evropu, kde už je opravdu ten overturismus šílený. V tom Peru je to přece jenom pořád v relativně rozumný míře. Byť samozřejmě turistů je víc v oblasti Kuska, to je jasně daný, tím, že většina památek je tam, ale pořád tu autentičnost si to do velké míry zachovává, za což já jsem hrozně rád.
0: Mm-hmm. I když to třeba někdy tam, kde je toho turistického ruchu míň, přináší nějaké provozní obtíže, jako jsi zmiňoval s tím bukováním a tak.
1: Jasně, ale tyhle ty provozní obtíže já mám rád. Já rád komunikuju s místníma, klidně se rád vyspím někde prostě na zemi, kam mi hodí kus deky, takže vůbec s tím nemám problém.

0: od přátel, fakt od těch nejbližších, a nakonec jsem zjistil, že i podpora Bolivíců a Peruánců je obrovská.
1: Věděl jsi o někom, kdo takhle jezero Titicaca dřív obíhal? Jako ne ve smyslu, že by si šel nutně v něčích stopách, ale kdo ti byl buď inspirací nebo nějakým srovnáním?
0: Já jsem to zkoumal před tou cestou, zajímalo mě, jestli někdo nějaký podobný projekt někdy absolvoval. Nepodařilo se mi nic dohledat, nevím o nikom, kdo by něco podobného absolvoval. A vlastně dneska, i když jsou běžecké aplikace, tak by se to pravděpodobně ukázalo, kdyby tam někdo běžel. Nenašel jsem nic, takže možná jo, možná si nějaký Indián jen tam tak zaběhal, ale nevím o nikom.
2: Casablanca. Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Bavíme se dneska s Honzou Rendlem o jeho pokusu oběhnout jezero Titicaca v Jižní Americe. Kam si doběhl ten první večer, kde byla tvoje první noc?
1: První večer, já se přiznám, že ani nevím, jak se ta vesnička jmenovala, ale vlastně začínal jsem na peruánsko-bolivijské hranici, na té odvrácené straně, vlastně naproti Punu, to je absolutně neturistické, je to taková vyhlášená oblast pašeráků drog. Tak tam bylo i určité napětí tady v tomhle směru, bylo to i znát, protože kousek za tou hranicí je vlastně vojenský checkpoint, což úplně není běžné, Peru ani Bolívie si na tohle to nepotrpí, není to Venezuela. Takže tam to bylo trošičku zajímavé, pro mě i z toho cestovatelského, objevitelského hlediska. Vím, že jsem uběhl přes 50 kilometrů, že jsem začal celkem zostra a hned první den jsem vlastně nemohl ani sehnat nocleh, tak právě jsem obíhal místní, oni měli zrovna nějakou oslavu, tak nakonec mě uložili nějak u sebe doma.
0: To je hezké, když řekneš, obíhal se místní, já si představím, že si je snad spíš obcházel, teda po 50 kilometrech běhu, ale že jako už terminologicky se to drží, ať už jde přes o ten běh přes den, anebo o večerní schánění ubytování.
1: No, než po tom běhu jako vychladneš, tak pořád trošičku popobíháš přece jenom.
0: Jo. Přespal si a ráno si nedočkavě vyskočil v 5.30 a začal si chystat k dalšímu běhu, nebo si vyspával do 10 dopoledne, dopřával si s leháro relax a teprve potom s teplejším sluncem přes den se zdal do pohybu?
1: No, tak jestli něco nejsem, tak nejsem ranní ptáče.
0: Jo.
1: Což je trošičku problém, protože přece jenom jak v Peru, tak v Bolívii, tak si trošičku limitovaný časem, kdy je slunce na obloze. No, ono je to zhruba nějakých jenom 11-12 hodin, za tmy jsem přece jenom běžet nechtěl, protože z toho nic nemám a mě šlo i o ty vizuální věmy, o to potkávání se s těma místníma, o tu nádhernou přírodu, krajinu, protože tam spousta věcí k vidění. Takže jsem se snažil začít aspoň nějak normálně vždycky kolem 8-9, aby těch 8 až 10 hodin tam bylo na ten běh.
0: Mhm. Když si něco takhle potkával z hlediska krajiny nebo někoho z hlediska lidí, tak jak často ses vlastně zastavoval v průběhu toho běhu? Ať už s někým prohodit pár slov, nebo pokochat se horizontem, udělat fotku, nebo kouknout, co to tam bylo za ptáka v tom křoví, nebo tak?
1: Já myslím, že to bylo hrozně nevyrovnaný v rámci těch dnů. Někdy jsem běžel klidně jako skoro celý den v kuse, no, kdy opravdu jenom jsem trošičku zpomalil, dal jsem si nějaký běžecký gel, který jsem měl ve vestě, kdy opravdu tam třeba nebyla ani žádná vesnice dlouho, tak jsem se fakt zastavil jenom na doplnění vody, nebo abych si něco přikoupil, když byl zrovna obchůdek vedle cesty a jinak prakticky nic. Byly tam pasáže, které byly opravdu víc rovinka nebo silnice. A pak byly ty, kteří šli blíž k tomu jezeru, těch vlastně mokřadů, které jsou v blízkosti těch břehů jezera Titicaca, které byly zajímavý, kde třeba sídlí hejna plameňáků, což samozřejmě jsem se zastavil, vyfotil, pokochal. Takže bylo to různý. Pak samozřejmě přišly i nějaký zažívací problémy, to je pak víc zastávek během dne, protože i tohle bohužel k tomu běhu patří a k tomu, když do sebe dostáváš obrovské množství cukru a sacharidů. Takže potom přišly i dny, kdy mě trápily a sužovaly tyhle potíže.
0: Nebyla to spíš místní strava, bylo to spíš zátěž těla a to, že právě člověk jede hodně na cukrech, jo?
1: Jo, už poznám ten rozdíl s místní stravou, jsem si taky užil svoje v minulosti, takže tohle bylo úplně něco jiného. Protože i ten běh je velká zátěž vlastně pro střeva, on to z tebe prostě vyklepe všechno, co tam je občas.
0: Jaká byla teda ta podpora těch místních, když o ní tak hezky mluvíš? Znamená to, že se o tebe zajímali, kladli dotazy?
1: No, vlastně oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo už od pohledu bělejší a má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak jako nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám a bylo jim to jedno. No, takže to bylo krásný, občas nevím, jestli jsi byl, nebyl v Jižní Americe, ale v Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou. Takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný, ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
0: Jako chlapi s krumpáčema.
1: Ano, chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče a byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě týden bavit. No, nějaký zpestření.
0: Čo to takže, bylo toto?
1: Bylo to hrozně krásný, bylo to takový čistý, autentický, aha, něco, co jsem nečekal. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil, prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
0: No a když jsi potom přiběhl na večer do nějaké vesničky, kde jsi chtěl přenocovat, začal ses tam teda schánět po nějakých možnostech, tak se asi někdo zeptal, odkud jsi dorazil. Ty jsi řekl ten svůj ranní punkt startu. Ukázalo se, že to je třeba víc než 40 kilometrů daleko, tak asi nasledovaly nějaké zvědavé otázky, nebo nevím?
1: No samozřejmě, je to zajímalo, proč to vůbec dělám a potom přišly otázky, jestli potřebuju na ráno sehnat auto, jestli potřebuju motorku. Oni úplně nedokážou pochopit, proč tohle někdo dělá. Mm-hmm. Což v Jižní Americe platilo, i když jsem chodil pěšky s batohem, protože pro ně nějaká turistika, nějaký hike není něco, co by pro ně byl koníček. Oni pracují v horách, během práce se třeba nachodí, ale že by to provozovali jako koníčka, tak to oni neznají, že jo? Ti lidi tvrdě dřou, pracují prakticky každý den a tohle nedokázali pochopit, že někdo jako pro zábavu chodí, běží, to je pro ně španělská vesnice, bolivijská vesnice v tomhle případě.
0: Jo. No a na tu jednoduchou otázku, proč to děláš, jsi jim to teda zkoušel vysvětlit jak?
1: Já jsem jim říkal, že mě to prostě baví, že mám rád pohyb, že jsem mladý a silný a chci si vyzkoušet, co to tělo zvládne. Ale oni podle mě stejně nechápali, proč to dělám. Jejich hlava prostě není tady na tohle nastavená. My v našich končinách, pro nás je to běžný, že máme nějaký koníčky, ale ta jejich mysl je tam prostě nastavená trošičku jinak. Ale snažili se mi pomoct, což je prostě hezký.
0: Kdybys řekl třeba něco jako jsem jako kluci z bolivijského fotbalového nároďáku, potřebuju natrénovat, tak taky běhám, oni určitě taky běhají, tak na to by se nechytili, myslíš?
1: Pro ně seš prostě bláznivý gringo a,
0: a stačí.
1: Tohle oni mají v hlavě nastavený.
0: Jaké byly teda ty tvoje noclehy v průběhu cesty? Jsou tam nějaké, na které obzvlášť rád, nerad vzpomínáš?
1: No, je tam jeden, na který vzpomínám nerad. On se projevil, nebo ty jeho důsledky se projevily až po pár dnech, protože kousnutí odštěnic se neprojeví úplně hned, ale ty tečky vedle sebe se projeví až mm-hmm. později. Takže asi po týdnu se mi objevily kousance na zádech, jasně jako signalizovali, od čeho to je. Takže tam jsem rychle musel vzít všechny věci, naštěstí fungují takový express prádelny v Bolívii, zrovna jsem měl štěstí, že jsem byl na nejturističtějším místě v okolí jezera Titicaca v Bolívii na Copacabáně. Tak jsem to rychle odnesl do prádelny, aby to vyprali, vysušili, protože jenom vysušení, že jo, na 60 stupňů, tak zabíjí případně nějaký štěnice, který jsem si nabral sebou. Nevím, jestli tam byli, nebyli, každopádně pak už se nic neobjevilo. Že ten jeden nocleh byl teda jako hodně pochybnej. To byl hotel ve velkých uvozovkách, spíš taková ubytovna, kde netekla voda, vlastně záchod ani nesplachoval. Byl tam jenom velký barel s vodou, kdy si teda mohl polít ruce. Nikdo tam jako neuklízel už hodně dlouho. Nepořádek na zemi, madrace taková už jako proděravělá. Tak předpokládám, že tam tady ti jako krásní broučci někde sídlili. Je to jasný favorit. Byť těch pochybných noclehů tam bylo víc, ty další potom byly o kousek lepší. Byla tam třeba jako studená voda, kde si aspoň mohl jako opláchnout nohy. Ale ten jeden byl jasný favorit.
0: A když jsi pokousaný od štěnic a potíš se během běhu, tak to pálí?
1: Ne, nepálí, jenom to prostě svědí, ale během toho běhu jsem to pak ani nějak nevnímal. To vždycky spíš po tom doběhu, když si začneš víc uvědomovat svoje tělo, co tě bolí, co tě svědí, kde si zase něco trošku natáhl zrovna dneska. Takže během toho běhu víceméně jako všechny ty bolesti a svědění a ty kravinky ustupovaly. pak vždycky večer a samozřejmě na druhý den ráno, tak tam se to všechno projevilo krásně.

0: mluvili jsme o té podpoře a zájmu místních a tak, tak jakou roli pro tebe má podpora z domova? A teď mám na mysli nejenom tu od nejbližších, třeba od rodiny, ale taky od lidí na sítích. Postuješ na sítích, řada lidí tě sleduje, zná tvoje cestovatelské kousky, už ty starší, ty pěší, ne běžecké, řekněme, píšou ti i lidi, co neznáš, nebo komentujou, co postuješ. Co pro tebe tohle vlastně dneska znamená?
1: Jo, tak tahle podpora je k nezaplacení, protože samozřejmě to člověka nabíjí a nebudu lhát o tom, že každý den byl růžovej, že každý den se mi běželo lehce. Byly tam dny, kdy prostě ráno byla ta hradba, taková ta psychická, někdy i fyzická, a pak člověk otevře ty sítě, přečte si ty povzbudivý komentáře a dodá mu takový ten prvotní impuls, pak se to tělo postupně během toho dne trošičku zahřeje, ale pro mě jsou nejhorší vždycky ty začátky, takže tohle je takovej krásný spouštěč. A já tím, že vlastně na Facebook píšu ten blog už nějakých 10 let možná, jestli se nepletu, tak tam mám komunitu i lidí, který vlastně jsem třeba nikdy neviděl, ale znám je podle jména, znám je podle fotky. Občas jsme si psali, vím, že mají děti, odkud jsou, že třeba taky byli v Jižní Americe, že jsme navštívili společný místa a už to pro mě není tak anonymní a oni velice často mi píšou třeba nějaký slova podpory, ať už do komentářů, do zpráv. A pak samozřejmě jsou tam i noví cizí lidi, kteří mě třeba objevili během té cesty. A musím říct, že ta podpora z domova byla opravdu jako masivní tentokrát, že to prožívali se mnou a myslím si, že bych možná neuběhl ani tolik, kolik jsem uběhl, kdyby tam nebyla.
0: Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval, a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700. Jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale jsi třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitý kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle už nestojí. A rozhodl jsem se skončit, nejdřív vlastně jsem to psal s ním úplně jako nejbližšímu člověku, který mě v tom podpořil a potom jsem se na základě toho rozhodl, že to ukončím a musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory a musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl, víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní, tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce. Nebylo to jenom těch 17 dní toho běhu, ale byl to celý ten rok, kdy jsem trénoval. A prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo. Mm-hmm.
0: Nějaké rest day a potom pokračování nebo něco takového si asi zvažoval, ale tuhle variantu zavrhnul. Nebo?
1: Tam byl rest day, byl tam vlastně v Punu, kdy už trošičku ten problém přicházel. Dal jsem si ho, běžel jsem pak několik dalších dní, ale ten problém se vrátil, vrátil se silnější a to pro mě byla jasná známka toho, že tělo prostě tady vystavuje stopku a že to není něco, co bych mohl ovlivnit. Je to prostě nadmořská výška a byla silnější, přírodu neovlivníš, takže...
0: Protože to, co ti zbývalo, by bylo třeba na 2 dny běhu?
1: Den a půl v podstatě. Já jsem ten poslední den skončil někde v polovině, takže den a půl, možná ty 2. Ale i ty 2 ti můžou to zdraví poškodit v téhle fázi, už si myslím, docela hodně.
0: Kdo je, jestli se na to můžu zeptat, ten nejbližší člověk, se kterým se o těch klíčových věcech a o krizových situacích nejdřív poradíš?
1: Zeptat se můžeš, ale neřeknu ti to. Mám s ním takovou domluvu, že prostě nechce, abych tohle to zmiňoval, kterou respektuju a tím je to pro mě daný.
0: A já to budu samozřejmě taky respektovat. Když ses rozhodl, že skončíš, tak ses potom přesunul do toho Puna, do místa, odkud si předtím vyrážel, předpokládám?
1: Jo, jako první jsem se přesunul do Puna, tam jsem se snažil vyléčit, což se nějakým způsobem povedlo, no a za týden už jsem běhal někde po schodech v Lapazu. Takže ještě potom přišly v Jižní Americe další tréninkové běhy a vlastně už trošičku příprava na závody, který jsem věděl, že s největší pravděpodobností přijdou potom v Česku.
0: La Paz je takový trichtýř trošku, ne, to město, kde z centra se dá stoupat různými stěnami toho trichtýře někam ven, takže ty si to pojal jako běžeckou výzvu další, jo?
1: Jo, já jsem si přečetl, že průměrný člověk vyleze vlastně schody z La Pazu do El Alta, což je nějakých 700-800 metrů převýšení za zhruba 90 minut. Tak jsem chtěl vyzkoušet, jak dlouho to já vyběhnu.
0: A tam si v běžeckých aplikacích viděl, že tohle lidi dělají, že lapazani takhle, ty sportovci z Lapazu, že to takhle probujou, anebo to taky byla novinka pro tebe?
1: Jo, v Lapazu už si to sem tam někdo zaběhne, byť teda, co jsem viděl, tak spíš běhají někde v tom downtownu. Ty schody úplně asi nejsou tak populární a pochopil jsem rychle teda proč. Protože tohle z toho opravdu bolí a asi to bolí i bolí více.
0: Co bolí na tom? Kromě teda zátěže. To jsou někdy docela úzké uličky, že se člověk protahuje v nějakém provozu, ne?
1: Bolí tam úplně všechno a vlastně já jsem si našel tu trasu, která nejdřív je velice strmá silnice a pak to jsou šílený stovky schodů. Mm-hmm. Což samozřejmě schody bolí asi úplně nejvíc, ale je to perfektní trénink samozřejmě na nějaký ultrazávody. Takže jsem si to dal a potom ten seběh po asfaltu ve vysoké intenzitě, tak tě bolí taky. A do toho tě píchá ještě na těch plicích. Mm-hmm. Takže od každého něco.
0: Proč, když se zvrátil do Česka, tak si hned spadnul do nějakých závodů? Proč jsi nedal pokoj, aspoň chvíli?
1: No, já jsem si říkal, že ta nadmořská výška a běhání ve vysoké nadmořské výšce, tak má i svoje benefity, že jo, máš víc červených krvinek, máš teoreticky víc síly, byť ten dlouhý běh mě možná ve finále spíš vyčerpal, než by mi dal nějaký benefit. A zrovna Beskydská sedmička, která se běží u nás v regionu, odkud jsem, tak...
0: Má to Everestové převýšení, ne? 8
1: má obrovský zvuk. Ne. Je to jenom 7 tisícovkových vrcholů, takže jenom nějakých 5,5, ale jo. Věř mi, že to úplně stačí na těch 101 kilometrech. Mm-hmm.
0: No a jak jsem říkal, máš už od té doby za sebou ještě další ultrazávod, takže je jasné, že s tím nehodláš skončit po obíhání jezera Titicaca a že pokračuješ.
1: Jo, já jsem po Beskydské sedmičce na sebe byl trošku naštvaný, protože asi hodinu a půl jsem prostál na občerstvovačkách, pil tam kafíčka a jedl medovníky. Dal jsem si to trošku na pohodu, takže...
0: A pak si zase na sebe za to byl naštvaný?
1: Takže byť výsledný čas 15 hodin moje okolí považovalo za dobrý a relativně dobrý byl, protože pořád jsem byl vlastně v top 70 v celé republice. Ono je to zároveň mistrovství republiky v ultraběhu, což po roce běhání je krásný. Tak já jsem věděl, že tam bylo navíc, no tak jsem si to šel vylepšit hned za 2 týdny na další 100. A tam už to bylo 4. místo, to už je dobrý.
0: Takže bedna je na dosah.
1: Bedna je na dosah. Já jsem říkal po tom závodě, po tom 4. místě, že brambory se před zimou hodí, tak teď beru ty brambory a na jaře uvidíme, co z toho bude dál.
0: Jak teď vzpomínáš a jak budeš vzpomínat na jezero Titicaca? Chceš se tam někdy vrátit? Chceš uběhnout 80 kilometrů, spojit to kolečko, nebo vůbec z toho, co jsi říkal, vyplývá, že nemáš úplně tu potřebu, že to považuješ za vlastně jako splněnou misi, minimálně pro sebe vnitřně, tak co nejvíc bude utvářet tvoje vzpomínky na to místo, na ten projekt a na ten běh?
1: Já jsem u jezera Titicaca byl po třetí, je to krásné místo, já jsem hrozně vděčný za to, že jsem teď mohl poznat ty neturistické části, kam se většina turistů nedostane. Mohl jsem tam poznat ty lidi, kteří žijou velice tradičně, ať už to jsou Aymarové, ať už to jsou Kečuánci, kteří kolikrát ani nemluví španělsky, takže to krásný, autentický. Vlastně navštívil jsem úplně všechny poloostrovy, který jezero Titicaca má, kde ta krajina je trošičku jiná než na tom pobřeží, kolem kterého vede silnice. Takže jsou tam místa, které bych rád třeba prozkoumal v budoucnu víc do hloubky, a tím, že Jižní Amerika, Peru, Bolívie, tak jsou moje cestovatelské lásky spolu s Kolumbií, tak si myslím, že ten den určitě přijde.
0: Ani jsem se nezeptal, jestli se skoupal v jezeře Titicaca.
1: Ono není úplně nejteplejší, ale říkal jsem si, když už běžím okolo, že by to možná chtělo aspoň z recese. Smočil jsem tak po kolena. Myslím si, že to úplně stačilo.
0: Umrzly nohy od kolen dolů a zase si šlo to.
1: Tak.
0: Máš nějaké podobné místo na světě, kterému by ses chtěl takhle hezky jako pověnovat, obkroužit ho běžecky, vidět ho za všech denních dob a ze všech úhlů pohledu, nebo Titicaca je něco, co se nedá opakovat pro tebe už jinde na světě?
1: Myslím, že každá cesta, každý místo je nějakým způsobem autentický, má pro mě každý nějaký jiný vnitřní význam. Každopádně příště to asi nebude kolečko. Já už jsem si samozřejmě v hlavě nějaký vnitřní plán vytvořil. Uvidíme, jestli ho nakonec budu, nebudu realizovat, ale to teď takovej sen nebo trošku vzdálený plán, který je v té hlavě. Moje cestovatelská srdcovka další je Rumunsko. Je to první země, kam jsem kdysi před lety vyrazil sám, kam jsem se už asi 10krát vrátil. Takže že přeběhnout celý Rumunsko vlastně naskrz, přes Fagaraš, přes nějaký další hory, vychází to asi 1000 kilometrů, tak mi přijde jako takovej další milník. Česko bylo 500, Titicaca 700, 1000 je logicky dál v té křivce. Navíc je to tady v Evropě, takže na to nemusím extra trénovat na nějakou nadmořskou výšku. Nebudu ani nějak daleko od rodiny, od blízkých, protože taky s přibývajícím věkem už ty dlouhé expedice pro mě tolik nejsou jako dřív. Už jsem rád tady mezi svejma.
0: Tak díky moc za to, že ses s náma podělil o všechny zážitky, nejenom z jezera Titicaca. Dobře uskladni ty brambory na zimu, ať něco vyklíčí, nebo nevím. A zdar ti přeju se všemi dalšími plány, ať už to bude Rumunsko nebo cokoliv jiného. Díky.
1: Děkuju.
0: Honza Rendl byl hostem dnešní Casablanky, loučí se i Pavel Sladký. Já se s vámi budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás máme už nachystanou. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Dobré ráno. Čau, Miruš.
4: Počkej, ne, to nemůže být začátek, já se právě protahuju.
3: Aha, tak ne.
4: Tak jo, tak už to byl začátek.
3: Aha, tak dnešní příjemný relaxační díl, plný ASMR. To jsi nevěděl, víš, že byl ASMR. Ne.
4: Pomoc.
3: Přátelé.
4: Tak.
3: Vítejte zpět v našem studijku.
4: Po dlouhé době My dva spolu v jedné místnosti vidět.
3: Fyzicky jsme tu, na dotek. Skoro na dotek.
4: V našem studiu, ano, je to tak. Potom, co jsme za sebou měli tedy živák z Aquababes, který už je venku týden, takže už jste ho, doufám, všichni viděli a slyšeli.
3: A slyšeli. A
4: protože to bylo fakt super vtipný, já jsem si to hrozně užil. A
3: byla autogram, byla aquagramiáda.
4: Mám tu kartičku.
3: Máš
4: mám
3: kartičku.
4: Podtisk kartu.
3: Ne, bylo to fakt super, děkujem všem holkám, že dorazili, děkujem klubovně za umožnění živáku a děkujem všem, co jste dorazili.
4: Jo,
3: bylo to fajn.
4: Bylo to super.
3: No a co bude fajn na dnešní epizodě?
4: No fajn je, že tady jsme oba dva spolu, to je super.
3: To je to hlavní,
4: V následujících epizodách opět nebudeš, protože tvoje odisea státnicová stále pokračuje.
3: Já teďka ležím na tom lavoru v té strašné bouře a jenom čekám, až mě to vyvrhne na ten písek.
4: Pokračuje to, protože já to říct dílem, protože tak jo, už to jakoby se týká vlastně
3: se
4: všech, kdo nás poslouchají, jako
3: Ježiš,
4: už asi 3 měsíce.
3: Tak, je to tak... vaše zodpovědnost. Ne můj.
4: Tak musíte to manifestovat.
3: Ano,
4: teďka všichni,
3: prosím,
4: kdo to posloucháte, tak musíte manifestovat. No a budeš se učit. A proto i předtáčíme tenhle ten díl.
3: Přesně tak.
4: A tak, no. To znamená, že já bych rád tady zmínil jednu věc, která mě teďka poslední dny děsí.
3: Až
4: a
3: tak,
4: na internetu.
3: Jo.
4: A to je Flexibabka versus Jana England Hrušková.
3: Oni mají nějaký beef spolu.
4: Ty jsi to neviděla?
3: Ne.
4: On to nikdo neviděl.
3: Ne.
4: Prostě, prosím vás, Flexibabka a Jana England Hrušková
3: se budou... Vím, kdo to jsou,
4: tak,
3: ty dámy.
4: Ono možná hodně lidí neví, kdo to jsou, zjišťuju. Mm. Tak jsou to... Jana England Hrušková je taková hodně bláznivá, hodně kontroverzní paní.
5: Nazdar mládeži, víte, co je hrůzostrašný?
4: Která jakoby se mi vryla do paměti na TikToku a je svým jedním výstupem v Likehouse.
5: Už to stačilo! Máme jiných miliardy problémů! Takže nazdar asi takhle, no?
3: Mhm.
4: A hodně zpívá, hodně křičí. A Flexibabka je taky tiktoková paní.
5: Ty včera jsem zažila úžasný sex.
6: No povídej s kým.
5: No dovol, to nikomu neřeknu. A už vůbec ne jeho ženě.
4: Která prostě dělala dřív videa, jakože je cool starší paní.
5: Je to sem.
4: Teď trošku zmizela.
3: No to jo.
4: A právě se vynořily obě dvě v nový variaci na Clash of the Stars, neboli v tom Gčku, nebo jak se to jmenuje.
3: G jako Grandma?
4: Ne, to je
3: já vůbec nevím, o co jde,
4: prostě Jakub Bíra, který byl v Clashi, že jo, a dělal i prostě ten šílený tábor s TikTokery a tak dál. Tak odešel z Clashi.
3: Ten, co říká Praha.
4: Praha. To je on.
3: No.
7: Tak už je to konečně tady, skandální gala večer Clash of the Stars 9. Praha, jak se máte? Praha!
8: Přátelé, ahoj.
4: Tak on, prosím vás si pěkně, odešel z Clashe po nějakých jako velkých rozbrojích a založil si konkurenční organizaci Géčko. A tady ta organizace je poměrně výrazná a poměrně viditelná v posledních týdnech, protože možná jste zaznamenali třeba dění kolem Spicy Pie. Já fakt nevěřím tomu, že
3: jo,
4: to jsou hodní lidi.
3: Jo, jak na Václava.
4: A že tohle řešíme.
3: Na jího, skoro na jího. No.
9: Přijímám své následky za mé činy. Přijímám svůj stres za ublížení ženským, i přesto, že si nesouhlasím.
4: Protože řekl dost nevýběravý věci o Domě Aláži. Řekl, že...
3: Ten jako by nemusíš
4: opakovat. Co to řekl? Že dostane něco jako Aláža, přes něco. Ne?
3: Že to sedne jako Aláža na něco.
4: Jo.
3: Tak. To řekl, ano.
4: A sedne pak, to jako Aláža na něco.
3: A pak a šel na ten Václavák,
4: no, ale počkat,
3: jo,
4: a Domě Aláža zareagovala, dostala bedy jako move, kdy vlastně zveřejnila nějaký jeho tam prostě zprávy, co jí vypisoval, no, jako největší simp. Úplně fakt jako slej. Trapák. No a on potom natočil teda video. Jo, a tady to ale bylo v souvislosti s tím, že právě oznámil, že se zúčastní tady toho Géčka. Což je právě ta organizace, funguje to vlastně stejně jako Clash, ale bude to ještě větší freak show. Mm-hmm. Jako pokud nám Clash už dlouhodobě tady přijde problematický, tak prosím pěkně, tady začínám Géčko, nejvíc podle mě nová problematická věc, kde právě tady se utká Spicy Pája. Pak šel teda na ten Václavák, kde ho přilepili lepící páskou. A on říkal, že to je jako trest, i když s tím nesouhlasí za nic.
3: Že se jako za nic neomlouvá.
4: Jo, zase se jako neomlouvá.
3: Trest.
4: No a bizárno.
3: A říkal, ať do něj lidi kopou, ale nakonec to bylo jenom takový video, kde jakoby se ho točili zmatený turisti.
4: Pak tam snad má v tom Géčku utkat někdo se svojí mámou a právě teďka nově i Jana England Hrušková s Flexibabkou.
10: Který to je tady?
11: Mě, baba.
10: Tvoji keci,
11: nebaví mě ty tvoje vyzvávání.
12: Ty jsi flexibabka, já jsem sexybabka.
13: Flexibabka, ale nemůžeš být jak já.
3: A je to pořád jakoby, že se jako perou.
4: Jo, prostě mají se nějak poprat.
3: Mají se vypnout takzvaně. Takoby ten cíl.
4: Nevím, jak se
3: vypnout.
4: To hodnotí, no. Asi se mají vypnout, no.
3: Já taky nevím, jak se to hodnotí.
4: No, já jsem koukal, že paní...
3: Dej si na to koupit lístky, asi jo, na tom no, to je postavený. No,
4: tak to je jakoby stejný model jako Clash of the Stars, ty se platí za to sledování online.
3: Jo. A budou tam mít taky takový ten stoleček na začátku, jak se hrotí jenom slovně?
4: A to
3: jenom
4: právě
3: slovně?
4: Už měli, protože to právě, nebo mají teďkon, protože jedním z těch stolečků byla právě Flexibabka Anna England Hrušková.
3: A co tam
4: a bylo to, já už ani nevím, bylo to hrozně sehraný jako na tu kameru.
3: No.
4: A komický a hrozný a teda ohledně Spicy Pie, já jsem rád, že jsem zase měl
3: já
4: pravdu.
3: Já vím, no jo,
4: já měl zase
3: tě,
4: pravdu.
3: Já nemáš rád.
4: Prostě já to říkal, já jsem už prostě za Doplav Islandu jsem si říkal, že prostě tam něco jako
3: nesedí. Něco ti tam neštimuje prostě.
4: Pak prostě, když se ho všichni oblíbili v tom Survivoru, já jsem zase říkal, že prostě jeho nedávám, že to hraje na ty kamery, že mi přijde jako prostě... Hrozně hloupej, pardon. A že fakt to, že už nemůžu. A pak vyhrál a všichni byli jako jo, Spicy Pie prostě tady. A pak teď se odehrálo tohle a já jsem rád, že jsem měl opět pravdu, protože jako... Nevím, no, jako mám pocit, že tenhle ten kult kolem něj jako teď trošku jako opadá, díky bohu. A pojďme podporovat lidi, kteří dělají reálně něco, jako třeba... A influencery, kteří reálně něco dělají.
3: To byla skvělá skladba. Pojďme podporovat lidi, co
4: to nedávalo
3: něco,
4: smysl,
3: jako
4: já vím, no i hráno.
3: Jako třeba co?
4: Ráno nahrávám.
3: Já jsem z těch lidí, kteří, jako nebyla jsem nějaký stan nebo jako fanoušek, ale říkala jsem si, jo, tak jakoby něco se děje, je na co se dívat, je to trochu vtipný, je to úplně hloupý, ale jakoby nevadil mi, protože jsem ho brala, že to je taková jako postavička. Ale když ta postavička jakoby vystoupí z té reality show do toho skutečného světa a jakoby dál se chová stejně. Ano, takže asi jakoby ano, gratuluji ti k tvému jakoby prozření z křišťálové koule, odhalil si dalšího zlého člověka.
4: Další čárka,
3: už máš spoustu. Jak nám někdo psal pod YouTubeový video, tohle ale nebylo tak těžký odhadnout.
4: Nebylo, no.
3: Ale odhadli jsme to,
4: ale
3: jo, a kdo nám to vezme?
4: Kdo to řek jinej?
3: Kdo to řek? Dejte nám jména.
4: U ti Adeli všichni.
3: reálně.
4: Ale i tak si to stále věsím za výkladní skříň. Takže tak, to je exkurs do Géčka, rád jsem ti
3: děkuju,
4: uvedl do tohohle.
3: Já jsem ráda, že mi to algoritmy neukazujou, i když teď možná budou, protože nás poslouchají. No, speaking of Adéla, jenom tady chci říct jako jednu větu, že jo, byl prodej lístků na Adélen koncert do Prahy, který nakonec teda proběhne, ale pod jednu minutu už bylo vyprodáno na obou
4: šílený
3: serverech,
4: naprosto.
3: Takže teď se očekává otevření větší venue, kam už se snad
4: spekuluje
3: dostaneme.
4: V kuluárech kolují informace o, jak se ta aréna jmenuje, no prostě v Holešovicích taková ta velká, stará, hnusná aréna, ve který se hraje hlavně hokej a ve který vystupoval, my jsme tam byli na Troji Sivanovi. A jakoby já jsem pro, mně by se to líbilo, ale je to jakoby hodně, hodně velký navýšení už kapacity oproti Fóru Karlín, kde to je teďkon.
3: Kolik třeba? Je to třeba dvojnásobek?
4: No určitě. Jako Fórum Karlín na stání vlastně, to se dá udělat, jako není zase tak velký a tady vlastně v té aréně máš místa na stání i sezení a je to velikánský.
3: Aha. Já jenom trošku budu skákat, ale jak se řekl Troj Sivan, tož byl vlastně náš první jakoby věc, kde my dva jsme byli spolu, že jo, byl koncert. Tak teďka jsem, že jo, minule říkala, že už nemám co poslouchat a že chci tipy, tak už teď mám co poslouchat a znova jsem přičuchla k Troji Sivanovi, který teď vydal novou písničku She's the Best. Která jakoby opěvuje prostě ženy a hraje tam Nicole Kidman, která prostě pak v nějakým vedlejším rozhovoru řekla, že ráda chodí v přestrojení v nocích do klubu v Paruce
4: na
3: a Kali. Prostě absolutní jakoby legenda. A je to zase hrozně roztomilej klip, on se tam vrací k nějaký tý svý jakoby drag personě, zase se tam trošku jakoby objevuje, hrozně mu to sedí a je to taková jako feel good, klidná písnička, mnohem ještě třeba klidnější teďka než to nový album Charlie XCX, fakt taková jakoby úplně odpočinková a hrozně mi to sedlo teď na tohle období a vrátila jsem se k němu a uložila jsem si do playlistu kromě téhle písničky nějaký starší, Strawberries and Cigarettes, In My Room, Angel Baby, Paper Cut a vlastně jsem se k němu úplně vrátila a zazpomínala jsem si na jeho začátky na YouTube, kde byl jako youtuber prostě s Tylerem Oaklym, nevím, jestli nedělali boyfriend tag nebo něco takového. Ale prostě mám k němu vlastně takový hluboký vztah, jsem si uvědomila teď.
4: Cute. No, on v souvislosti s tou písničkou tak teďko říkal, že mluvil o konceptu Kia Asylum, který jsme tady řešili hodněkrát a vlastně jakoby trošku s náma jako si notuje takhle přes oceán.
3: No.
4: Tak protože on říkal, že vlastně jako jo, vtipný, ale proč se nemluví v souvislosti s Kia Asylum i o mužích? Proč tady není, proč jsou Kia Asylum jenom zpěvačky?
3: Ne,
4: a nemluvíme o tom, že je v Kia Asylum, jako řekl bych, třeba 90% mužských popových interpretů.
3: It's kladivo na čarodějnice all over again, prostě. Where are čarodějové na jak se říká tomu upalovacímu klacku?
4: Na hranici.
3: Pro mě došlo, že nemám náušnice, tak se teďka nadávám. Otevřete si YouTube Radio Wave, ať se podíváte na to, jaký mám dneska náušnice. To byla zajímavá informace. A to je ale skvělá myšlenka.
4: No, já s tím naprosto souhlasím, protože ačkoliv mě to baví, tak prostě se ptám fakt, se ptám sám sebe, jako kde jsou ti muži. Ale oni žádný nejsou, jenom Troy Sivan, Benson Boone a Sombr.
3: To je takovej, no, to jo, ale... Sombr teď bude v Česku, že jo?
4: Bude v Česku jakoby... a teďka vystupoval na velkém festivalu a tam poprvé jsem viděl záběry z jeho koncertu, který se mi líbily. Myslím si, že hodně jakoby se vyvinul v té jako v tom živém vystupování a v tom koncertování.
3: Jenom, že jsme ho tady trochu desili, když začínal.
4: Desili,
3: no.
4: Protože to fakt nebylo moc dobrý. Dělal jakoby hrozně jakoby wannabe agent alfa věci. A teďka fakt mám pocit tady tý jakoby festivalový sezóny z toho, co já jsem viděl, že jako dospěl v tady tom a líbí se mi to. Dokonce vystupoval i se členy Cranberries a zpíval s nima Zombie a bylo to hrozně dobrý. Hrozně dobrý.

0: Já jsem u něj viděla nějaký TikTok, že on, že má takovou jako tu osobnost, že takový jako trošku něčím takový temnej a smutnej, tak nějak říkal, že všichni mají jako super léto, ale on má to sombr léto, prostě plný těch jakoby zármutků a takový temnoty. Tak jsem si říkala, well, nejsi sám. Ne, ne,
1: Tak.
0: ne. Negativita do této epizody
1: Nepatří.
0: nepatří.
1: No nicméně, já jsem ještě chtěl zmínit jenom, že teda předtáčíme. To znamená, že bohužel nedojde na v téhle epizodě, ač mi to mrzí, na album Adély a nedojde ani na Superstar, takže tady ty věci si rozebereme v dalších dílech, tak se na nás nezlobte a
0: Přesně tak.
1: my si to všechno doženeme a doprobereme. A já se na album Adély moc těším,
0: Já
1: na
0: taky.
1: Superstar jsem zvědavý, ale četl jsem nějaký už první dojmy od lidí a vlastně asi dobrý.
0: Jo.
1: Prej dobrý, prej v
0: Tak jo.
1: pohodě.
0: No já chci říct ještě z těch jakoby novinek
1: Snad tam,
0: nebo
1: promiň,
0: povídej, snad tam.
1: snad tam, třeba tam někdo bude zpívat i AI písničky. To by dávalo takový, to bych miloval.
0: Ty jo.
1: Myslím si, že tam začne někdo zpívat prostě trochu
0: Jo.
1: Dodota.
0: Ale pořád jsem to já. Ty
1: No.
0: jo. To bych dala, oni tam ale nemají zlatý tlačítko, co?
1: Mají?
0: Mají
1: Oni
0: zlatý
1: můžou dát v
0: tlačítko?
1: každý epizodě Golden Ticket nebo něco takového
0: Tak
1: rovnou do
0: to
1: toho.
0: bych mega dala.
1: To bych mega dal taky, no. Nebo
0: Yes. Já bych to trolala hrozně.
1: they wanna take me to Bangladesh.
0: Jo.
1: Tady to trendovalo jednu chvíli.
0: No, já chci ještě zmínit jednu z blížících se novinek, na kterou se celý český národ těší, a to jsou Zrádci, kteří konečně odhalili první tři účastníky, a jednu, teda dva
1: No,
0: účastníky,
1: v
0: jednu
1: době vydání téhle
0: účastnici.
1: epizody už jich je
0: Jo,
1: asi
0: už asi
1: víc.
0: skoro, no, většinu. Víme teda, že premiéra a live show bude 16. září, nějaká jakoby velkolepá. A zatím teda to odpovídá tomu, co my jsme spekulovali. Ale jakoby nemůžeme říct víc, protože vy už to všechno víte, takže.
1: No, zároveň, každopádně odpovídá to fakt tomu, že to budou jako, dejme tomu, ne mediálně známí lidi, což
0: Jo.
1: je super, těším se na to. Jeden z těch prvních lidí, který odhalili, je prostě paní spisovatelka v nějakém středním, v takovém středním věku. A já prostě doufám, že fakt se fakt si vzali k srdci to, že jako lidi chtěli paní Alenu, milovali ji, dostala málo screen time a že tam prostě budou tady ty ikonické paní.
0: Protože zase, kdyby byla série jenom plná jako paních Allen.
1: To by bylo
0: To bylo
1: top, to by bylo fakt
0: skvělý.
1: top. No a teda oni nám, jakoby mám pocit, že to naschvál dali, že ty díly budou vycházet na streamovací službě ve středu a v neděli teda ten pravej, takže my prostě zase

0: nebudeme jakoby na, držet
1: jo,
0: prostě na
1: to
0: typu
1: děláš
0: doby.
1: Si kvůli nám to udělat
0: si vždycky
1: takhle
0: probereme,
1: hloupě.
0: Jakoby, až ten díl, co vyjde, už ve neděli ho probereme ve středu, kdy už platící lidé uvidí i ten...
1: No jo.
0: No, takže
1: to
0: zase
1: to
0: budeme
1: není
0: týden
1: moc exkluzivní,
0: pozadu.
1: Ale tak jakoby my tu exkluzivitu přinášíme v jiných ohledech.
0: Jo.
1: Já tady mám velký dneska watchlistový okýnko, protože ano, říkala jsem, že se nemám ani na co koukat, tak teď už mám jakoby plný watchlist věcí. Možná tě to inspiruje, nebo i některý z vás, jo. Dokoukávám Sugra, detektiva Sugra na hruškový televizi. Je to nakonec mega fajn seriál, je tam toho sci-fi jenom trošku, on je teda jakoby soukromý očko, už jsem o tom mluvila, ale zároveň mimozemšťan. A ač to zní prostě kýčovitě, tak to vůbec kýčovitý není.
0: Dobře.
1: A on se jako o lidech učí prostě jakoby z dobových černobílejch filmů, kde jako sleduje ty detektivy a je to vlastně něčím hrozně originální. A na to, že to má být jakoby napínavý a akční, tak je to takový odpočinkový.
0: Okay.
1: Že jako mě to jakoby vyhmátlo vlastně v takovém dobrým, jakoby v dobrém rozpoložení. Tak to dokoukávám. Potom mám na watchlistu konečně Adults, který teď vychází druhá série.
0: Já jsem se viděl první díl a z cringe jsem nemohl koukat dál. Takový
1: fakt?
0: Cringe jsem pocitoval, že jsem fakt nemohl. Ale je dost možný, že to prostě má stejný efekt jako Overcompensating a I Love LA. Prostě jakoby teďka ten typ těch mladistvých vtipných seriálů, kde je to pain strašný na začátku. Prostě I Love LA to tak mělo,
1: to
0: první díl pain,
1: to
0: Overcompensating, trvalo mi asi 3 díly, než jsem jakoby nějak naladil se na to. No ale u těch Adults mi to teda přišlo, jako pro mě byla asi největší překážka a fakt jsem byl tak znechucený, že jsem se nepustil další díl.
1: No, tak
0: a jako malý věci, který jsem z toho viděl, nějaký scénky a hlášky vtipný, ale jako celek, já jsem byl úplně, že... A prý je to fakt dobrý, já tomu přeju ve všech jen úspěch, ale jako já se přesto asi nepřenesu, musel by mě někdo jakoby na sílu posadit a pustit mi třeba 4 díly a pak bych možná byl jako OK, to dám.
1: Jo, a je to teda ve nějakých teda spolubydlících, který prostě navigují ranou dospělost, v češtině z toho na dospělost.
0: Mluví se, jakoby, někde se o tom mluvilo, jakoby o Gen Z přátelích, ale...
1: Jo. Aha, no tak, tyjo, tak to nevím, jestli se nevyškrtnu teď.
0: No nemá to vůbec, jako vůbec, já nejsem ani fanoušek přátel, ale vůbec to nejsou přátelé.
1: No tak tohle, ale bychom měli rozklíčovat. Ty nejsi fanoušek přátel.
0: Ty seš.
1: Já to mám ráda. Tak normálně, nejsem takovej ten, jakoby... Mileniální milenec, milovník.
0: Všichni mileniálové jsou mega fanoušci
1: ale,
0: přátel.
1: Tak středně to
0: a nebo
1: mám ráda.
0: A nebo vytetovaný knírek na prstu.
1: Jo, no tak
0: což
1: to nemá
0: nikdo
1: v
0: reálu. Cool. Jsou lidi, existují.
1: Ty jsi viděl fyzicky někoho, kdo má
0: viděl
1: knírek na prstu.
0: Viděl jsem někde na internetu fotky
1: na internetu.
0: Těchto lidí. Prosím
1: těchto
0: vás,
1: lidí.
0: Jestli existuje a máte ten knírek. A dokonce nám to už někdo posílal podle mě ve Slivák. Na Slivák, že má ten knírek. Že to je...
1: Vytetovaný?
0: Jo, na prstu.
1: Kamo, to jsi vysnil prostě.
0: Ne, já si věřím tomu, že to někdo má. Takže podle mě takový lidi jsou, pokud tady jste mezi námi, tak prosím napište, protože jste nejvíc ikonický.
1: Jako takhle, já jako by mileniály, co mají rádi přátelé, vůbec nesoudím a přijde mi to jako cute personality trait.
0: Jo,
1: jako,
0: lepší než,
1: lepší
0: než
1: Disney
0: než, lepší než mileniály, co mají rádi comeback, pardon.
1: Jakoby, hele, ty to vrstvíš tady teďka, jakoby to,
0: jako,
1: to musíme probrat.
0: Ne, ale co mají rádi comeback, jo, já mám comeback docela rád, jo, v pohodě.
1: No.
0: Jo, když
1: no,
0: vidím
1: no.
0: nějaký díl, tak
1: no.
0: se koukám
1: jo.
0: a vlastně se i zasměju. Hezký.
1: No.
0: Baví mě to.
1: No.
0: Ale jako, když jsi tady ten jako blázen, co to
1: jo,
0: jako miluje.
1: Na to kouká furt dokola a cituje
0: a
1: to.
0: A cituje to v běžném světě a běžném životě. A kouká se na tebe, když se nechytáš jakoby těch referencí a zpochybníš, že třeba jsou vtipný.
1: Ale to je prostě jako jakýkoliv, když seš jakoby skalní fanoušek čehokoliv a jakoby prosakuje to do tvýho běžného života, tak to prostě vždycky je trochu cringe.
0: No je to prostě zároveň tím, že to vidíš v nějakém formativním věku, což prostě u toho comebacku
1: no,
0: dává
1: jasný.
0: Smysl, dává to smysl u těch přátel prostě, protože to tady jelo jako s tím dubbingem, ty lidi na tom vyrostli.
1: Třeba mám radši přátelé než Himim.
0: Jo, no tak to rozhodně. Himim
1: mi vždycky přišel trapnej v
0: něčem. Himim mi taky přišel trapnej a úplně nejvíc trapnej mi přišel vždycky teorie velkého třesku. To je jako úplně.
1: To je jako úplně na zemi, jo, pro tebe.
0: Pro mě úplně na zemi.
1: Tak jako
0: by... přišla nejvíc nevtipná a jako hrozná vždycky.
1: Já vlastně, jako teď zpětně, s mýma jakoby dospělýma očima o pár let staršíma, mi to přijde trapný, ale v té době mě to docela bavilo. Jako nepouštěla jsem si to asi sama, ale kdykoliv to bylo v televizi, nebo nám to pouštěl v angličtinář ve škole. A mně se totiž líbil jeden z nich a ty víš, který.
0: Sheldon. Ne. Ne, ten... Jo, vím, který.
1: Víš,
0: to
1: který,
0: si,
1: no,
0: to sedí.
1: Samozřejmě.
0: No, mě jako bez těch sitcomů, které v té době jeli, prostě přijde nejvtipnější a nejlepší taková Moderní rodinka. Mě baví, to mi přijde super. A jinak ale prostě bohužel jako zároveň berte moje názory s velkou rezervou, protože já nejsem fanoušek jakoby sitcomů obecně. Většinou nepřijdu vtipný.

0: A o tom přesně je seriál Roy neboli Swarm s Billie Eilish, která teďka, že jo, natáčí Bell Jar, a já chci zjistit, jaká je herečka, takže tady ten seriál mám teďka na watchlistu.
1: Tam má jako mini roličku, ale.
0: No,
1: ne?
0: Nějakou střední, podle
1: jo,
0: mě.
1: Aha.
0: A ten film je o tom, že je to jakoby satirický psychologický thriller, je to minisérie, ne film, pardon. A má to být jako o té temné stránce toho, když jsi jako moc velký fanoušek popové hudby.
1: A máš něco, čeho jsi takhle skalní fanoušek?
0: No, jako já jsem přesně jako v těch věcech, co mě formovaly, že jo, tak jako tehdy... Ty prostě víš, že jsem byla posedlá Sherlockem, že jo, jakoby. To jsem byla jako velmi posedlá.
1: A to je Rostomilý. Ale možná mám pro tebe jako něti, jsem schovývavý.
0: Právě, no, já myslím, že jsi trochu schovývavý. Takže jakoby
1: ale je to Rostomilý.
0: Benedict Cumberbatch a podle mě jakoby Snape, tak to byly jako moji formativní jakoby starší muži, kteří mě velmi jakoby formovali.
1: Prostě dává smysl.
0: Dospívání to jakoby, víte, ti zapadají věci o mě. Jo. Teď jakoby už neskvestionuješ nic. A nevím, no, jakože bych měla nějakou třeba jednu kapelu nebo jednu zpěvačku, že bych nějaký plakáty. Jo, ještě když jsem byla mladší, než jakoby se mi líbili starší muži a nevěděla jsem tuhle svoji stránku, tak jsem byla posedlá s Emily Strange, což byly takový ty komiksy.
1: S takovou tou emo holkou, co měla ty kočky. Neznám to.
0: A ona právě byla hrozně jakoby taková temná a melancholická a měla hrozně černý humor a mě to strašně bavilo. Ale jako bylo to trochu strašidelný.
1: Já jsem měl takhle, Hvězdy nám nepřáli a byl jsem jeden z těch lidí.
0: No jasný.
1: A měl jsem, já vlastně nevím, co pak, no tak Harry Potter, že jo, to jsou takové fakt jako ty věci, na kterých jako jeli všichni. Tetování relikví smrti jsem tady asi naštěstí neudělal.
0: Já jsem měla řetízek.
1: Já taky, ale naštěstí ne tetování.
0: Naštěstí na tetování, veď, úplně uf.
1: Uf, ale chtěl
0: jsem ho. Prostě chtěl unikli jsem ho,
1: ale jako fakt jsem rád. No.
0: Já zpětně taky. Samozřejmě, jestli máte tetování relikví smrti,
1: tak je to taky
0: tak
1: cool, je to prostě Rostomilý.
0: To je prostě duch doby.
1: Je to fakt duch
0: vepsal
1: doby.
0: Vám do kůže. A bylo to ještě předtím, než jste viděli věci o J.K. Rowling, který jste nechtěli vědět. Takže za to nemůžete, nejspíš. Pokud jste si to nenechávali tetovat teď, to už by bylo trochu divný.
1: No, zároveň vyšel už a my to zase
0: jo, dneska,
1: neviděli.
0: No, trailer.
1: Prostě už zase nedržíme tape na tepu doby, ale i to probereme a to je, bude ten trailer. My tady tenhle ten díl je bohužel takový jakoby teaser na díly budoucí.
0: Teaser na teasery.
1: Teaser na budoucí díly, ale jako...
0: To lepší než repríza, ne?
1: Ne, asi.
0: Tak, takže jakoby, buďte vděční. Hele, můj watchlist pokračuje a mám tam My The Love Hypothesis. Což si určitě zaregistroval. Má to premiéru, je to teda film, má to premiéru 23.9. na platformě a je to dost podobný loňskému My Oxford Year, o kterém jsem mluvila, je to takový ten romkom hrozně hloupej. No a tady ta jakoby hypotéza lásky, teda romantická komedie natočená podle knížky od Ali Hazelwood, což mi něco říká. A hraje tam Lily Reinhardt, kterou znáte z Riverdale.
1: Ano.
0: Absolutní ikona a jako ten, jakoby ten lamač srdcí je Tom Bateman a on je, myslím, vyučující na té škole, ona je studentka, nějak musí předstírat, že se milujou a asi se pak do sebe zamilujou a já to mega těším, že podzim je pro mě období tady těch špatných romantických komedií. Potom 23.9., myslím, jestli se nepletu, American Horror Story, který si možná pustíme kousek.
1: Pustíme si ho určitě.
0: Že jsme zvědaví.
1: Já jsem fakt zvědavý.
0: 1.10. East of Eden s Florence Pugh, což je ta dobová věc, k tomu se dostanu, a 24.12. Emily in Paris, šestá série a poslední.
1: Až v prosinci.
0: Jo, a na štědrý den, jakoby, halo.
1: Pustý.
0: No, jinak k tomu East of Eden, jo, od s Florence Pugh, ono to je, že jo, knížka Na východ od ráje od Steinbecka, novela, a tohle to má být sedmidílná série, kde jakoby je to rodinná sága, která sleduje osudy dvou rodin a od občanské války až po období první světové války a hraje tam právě Florence Pugh. Takže já ji mám hrozně ráda, dlouho jsem ji v ničem neviděla a dlouho jsem neviděla žádnou dobovku, žádný period dráma a seriál, což jakoby zní fakt dobře. No. A natáčí se teďka třetí Severance, jestli jsi viděl už fotky videa,
1: odloučení,
0: který zase bude v televizi až za dva roky.
1: No, to do té doby dokoukám tu druhou sérii akorát.
0: No.
1: Já mám podzim spíš spojený s takovou jako melancholickou, depresivní, strašidelnou, thrillerovou atmosférou.
0: To máš ty horory, já vím, no.
1: Ale jedna věc, kterou se teďka chci rewatchnout a která je moje prostě jedna z nejoblíbenějších knih i teda minisérií, tak je až tam nezbyl žádný, and then there were none, což je adaptace knížky od Agáty Christy, původně pojmenovaný 10 malých černoušků, která je o tom prostě jako, že je pozvaných 10 lidí na takový ostrov tajúplnej, na takovou vilu, nikdo neví vlastně, kdo je úplně pozval, všichni přijmou pozvání a potom se tam začnou dít jakoby dost šílený věci a je to, má to prostě skvělou atmosféru, skvělý zvraty a ta knížka je úplně geniální a právě už je taková jako dlouhou dobu, já si myslím, že to vyšlo třeba v roce 2017, dokonce už je stará docela jako na dnešní poměry, třídílná minisérie od BBC. A já jsem ji viděl v té době, pak jsem ji viděl ještě jednou a teď mám úplně hrozný nutkání a hrozně se těším, že až bude fakt jako sichravo a pošmouro, tak já si dám tady ten binge těchto tří dílů a úplně si nemůžu dočkat a to doporučuju, pokud chcete něco krátkého a atmosférického a prostě pošmourného, napínavého, tak mega doporučuju tady to, je to fakt super. A pak jsem teď ještě dával nějaký tipy a jeden z tipů, co můžu dát i tady vlastně, taky na starší věc, ale pokud opět chcete nějaký jakoby trošku pošmourný, vážný drama a seriál, tak já mega doporučuju, pokud jste ho ještě neviděli, z roku 2021, to si taky chci dát rewatch, Maid, hraje v tom Margaret Qualley, služka a je to prostě seriál, který je adaptací taky knihy a je to o tom, o vlastně mladý mámě, která vezme své dítě a vlastně odejde od svého jako toxického násilnického muže a musí se vlastně v té Americe nějak jako uchytit, ale vlastně ten systém je dost špatně nastavený, je to taková jako kritika toho systému a je to strašně dobře jako zpracovaný a hlavně hrozně dobře zahraný a je to vlastně taková průlomová role Margaret Qualley ještě předtím, než byla v Substanci a prostě teď je taková fakt jeho ikona.
0: No tak já možná jakoby tím tajemném a podzemném, nevím jestli úplně jakoby tou hororovostí, pozvu do kina na tři věci nový, který se teď chystá v září a v říjnu. A je to Practical Magic 2 se Sandrou Bullock a Nicole Kidman.
1: To bude hrozný.
0: Já vím, já se to hrozně těším. Hrozný. Mně přijde, že ale jakoby k Halloweenu a k podzimu patří tady ty camp věci prostě.
1: Ale tohle bude hrozný. No a Nicole Kidman, ale má teď hodně Slay Airu, je teda s tím Troyem Sivanem. Teďka dala svůj první TikTok na TikTok, který...
0: Jo, a s písničkou
1: od Adele. Ain't in LA.
0: Protože Adela pojmenuje jednu ze svých písniček podle ní.
1: Je to tak,
0: takže propojený.
1: Nicole Kidman prostě...
0: Proto máte nás, my vám dáme ten kontext, takový jakoby trošku jakoby povrchovej, ale dáme. No, Magická posedlost, o který ty říkáš, že je trash. Tak první díl, první film vyšel v roce 98 a oni hrajou sestry, který mají jako který umějí čarovat, ale každý jejich milostný vztah končí smrtí jejich partnerů a je potřeba najít kouzlo, které udrží lásku při životě. No tak mě by zajímalo, o čem teďka bude jakoby to ten navazující film, jestli tam bude jako stejná zápletka.
1: Já vůbec nevím,
0: možná,
1: no,
0: jo, možná ne. Hele, já jsem viděla, že tam hraje Lee Pace, takže já na to půjdu do kina. A na co ještě půjdu do kina, je nový film s Robertem Pattinsonem, který se jmenuje Prime Time. Nezaregistroval jsi to? On úplně teďka sbírá všechny jakoby charaktery. On ukazuje, že umí hrát,
1: jo, ale viděl
0: herec.
1: Jsem, že má letos hrát jakoby v miliardě filmů a jeden z nich asi je tohle. No.
0: Jeden z nich je tohle a je to právě na základě nějaký jako skutečný reality show, kde dopadávali jako skutečný, myslím, že predátory jako pedofily potom teda vznikl tenhle film. No a pak chci jít, a to podle mě by se ti líbilo, na Verity s Annie Hathaway a Dakotou Johnson.
1: Viděl jsem trailer, jsem na to trošku zvědavý. Je to adaptace knížky Colleen Hoover, která je
0: právě
1: velmi problematická k paní. Velice jako kritizovaná dlouhodobě. Ale lidi se shodují, i její největší odpůrci, že knížka Verity je jak kdyby ji nepsala ona, protože je reálně dobrá. A právě jako ten cast, co se týče, ale jako oni jsou možná dobrý i ty ostatní, já zase jako nemůžu tady přejímat názory ostatních, takže nevím, ale každopádně jakoby nejsem cílovka těch knih, ale když jsem se podíval na zápletky, tak tady ta vlastně těch knížek v té době, kdy ten Colleen Hoover měla ten jako velký pík, nebo ten průlom s těma svýma knížkama, tak tady ta mi přišla jako, že tu bych si možná někdy i třeba přečet, podle jako jenom toho děje, No a na ten film jsem asi zvědavej. Do kina nevím, jestli půjdu, ale jako, nebo spíš nepůjdu, to vím, ale...
0: Tak ona nějaký, že jo, Annie Hathaway má taky teďka svůj rok, že
1: má rok, no.
0: Jestli nebyla prohlášena za nějakou nejkrásnější herečku letošního roku, já nevím, já nedávám tady ty žebříčky. Ale jako kdyby vás zajímalo, o čem to je, v češtině se to jmenuje Pravda nebo lež, tak teda tady ty dvě hlavní postavy hrajou teda, jedna je nějaká renomovaná a druhá je začínající jako knižní autorka. No a jedna z nich dostane nabídku dokončit knížku té druhé z nich. Jak to dopadne... Narazí na rukopis, který vypadá jako veritiny tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Obsahují temná přiznání týkající se jejího manžela. Ona postupně přestává vědět, co je skutečnost a co je dobře promyšlená hra. Já nevím, já jsem sucker pro Dakota Johnson, i když má taky jakoby pade na pade prostě dobrý a špatný filmy, že jo, za sebou. Ale tak ona je prostě ten člověk, který si z toho umí udělat srandu. Hrála, že jo, v takovém tom Madame Web. A prostě úplně otevřeně jakoby přiznáváš, že to byl strašný flop a přijde mi to mega vtipný, když ten herec se k tomu dokáže takhle jako neperformativně postavit, no.
1: Jako souhlas, no, jakože mě taky vlastně furt baví Madame Web, mě baví Dakota Johnson, ale jakoby hodně se mě získala tady tou prestudu kolem filmu Madame Web a jo. Jako přeju jí nějaký dobrý film, jak měla docela fajn jakoby ty materialists, když já jsem to teda neviděl, ale aspoň to dění kolem toho filmu bylo docela zajímavý, no. Já mám dvě věci, které bych rád zmínil. Jedna je, že Olivia Rodrigo uspořádala svůj festival, který byl jenom poskládaný ze ženských interpretek. Jmenoval se Daisy Chains a vystoupila tam mimo jiný, objevily se tam členky Cat's Eye například a vystoupila tam třeba kromě Olivia Rodrigo taky Chapel Roan, která vlastně měla novej look, měla nový vlasy, hrozně jí to slušelo. Hodně to měla inspirovaný filmem Pátý element, který je prostě hrozně campy a hrozně ikonický.
0: Měla snad přímo z toho ten kostým.
1: Ten kostým je podle mě fakt z toho, no. A hrozně jí to slušelo, hrozně se mi líbila její energie a vlastně jako vždycky, když ji vidím, tak vlastně někde vystupovat, tak se mi to její vystoupení hrozně líbí a prostě se těším, chci novou hudbu, ale líbí se mi, že si dává na čas.
0: Já tady mám rychlou intruzivní myšlenku nestrať nit, jo, když ona měla ten kostým teďka z toho filmu, tak potom, co odešla Dolly Parton, tak jsem viděla, že lidi říkají hlavně, jako nepouštějte Kardashianky k jejímu šatníku. A to byl odkaz na to, jak že Kim Kardashian zničila ty šaty Marilyn Monroe.
1: Já vím,
0: promiň,
1: no.
0: Pokračuj.
1: No, každopádně tady to byl festival, který teda uspořádala Olivia Rodrigo s tím, že se inspirovala festivalem, který se konal v letech 97 až 99, který pořádala Sarah McLachlan, která je kanadská zpěvačka, která byla i pozvaná potom Olivia Rodrigo na tenhle ten festival, protože Sarah McLachlan v 90. byla prostě frustrovaná tím, že festivaly a šéfové festivalu jí řekli, že prostě dvě ženský headlinerky neutáhnou festival. Že prostě to je jenom, jako by musí tam být chlapy a kapely a možná jedna žena. A ona se naštvala a rozhodla se, že uspořádá prostě velikánský festival jenom z ženských interpretek v 90. který si tuším, že touroval po Americe. Celý ten festival měl několik zastávek a vybral, nakonec to byl jakoby velikánský úspěch, vybral více jak 10 milionů dolarů na charitu ve své době. No a Olivia Rodrigo se rozhodl na tady to navázat, víceméně to zapadá do toho, jak dlouhodobě podporuje prostě ženský témata, podporuje třeba přístup k interrupcím, podporuje prostě feminismus, různý neziskový organizace, který jakoby pomáhají třeba mladým holkám a tak dál. No a vlastně celý tady ten festival, který ona spořádala, tak výtěžek z něj dala právě na organizace, který pomáhají prostě mladým ženám, pomáhají vlastně zajistit právě třeba přístup k interrupcím prostě a tak dál. Bylo to hodně feministický, hodně hezký, hodně sympatický a fakt se mi to moc líbilo, takže tady tím a právě ona tam vystoupila a ta Sarah McLachlan a taky tam vystoupila, třeba si pozvala Olivia Rodrigo, Alanis Morissette. Takže
0: Morissette,
1: pardon. Takže fakt jako by tam vystoupily docela jako velký ikony a podle všeho to byl jako docela úspěch. No a druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je, že Gal Gadot hraje ve filmu, který je točený z velké části v AI, protože nemá set, celý ten film tomu bude dělat. Celý set tomu bude dělat AI a světla taky budou AI. Hraje v tom Gal Gadot.
0: To už jsem si myslela, že to nemůže být horší.
1: Hraje v tom Gal Gadot a je to film o Bitcoinu.
0: Ne, ne.
1: Pro Crypto Bros.
0: Kámo. Já jsem teďka s ní furt viděla nějaký jakoby náhledovky na články s titulkama, že Wonder Woman byla super a že kdyby mohla hrát to znova, tak to bude hrát dál, protože to byl strašný propadák, že jo.
1: Jo, ten druhý nevydělal peníze a ona furt říká, že jí slibovali trojku a nakonec nic nebylo. No, no a tak teďka bude hrát v Bitcoinu, AI, ona to vysvětluje tak, že jako vlak už jako prostě ujel, to AI prostě si nějak budeme muset na to zvyknout a musíme s tím pracovat, že měla tým právníků, který jako zajistil, aby její výkon, i když na ten si myslím, že by se klidně dal vylepšit umělou inteligencí, takže ten ovlivněný nebude a že to... Na druhou stranu, já prostě nevím, jak tady na tom stát, protože já chápu všechny umělce, který prostě v tom smyslu, že se cítí jako ohrožený, logicky cítí ohrožený umělou inteligencí, prostě přistoupí na to, že ji nějak využijou nebo že s ní nějak pracovat budou, protože prostě jako bojkotem oni samozřejmě budou přicházet o peníze, o příjmy, o práci a já se obávám, že vždycky totiž pak najdou lidi, kteří rádi zaujmou jejich místo. Takže já prostě se bojím toho, že časem se ta umělá inteligence prostě dostane do toho uměleckého průmyslu, jako vezme práci spoustě lidem, ale lidi na to nějakým způsobem buď na to přistoupí, anebo se vezme vlna odporu, ale budou v řadě stát lidi, kteří budou čekat na svoji příležitost a ty se jich chopí potom. Takže já nevím, bojím se tady té budoucnosti. Na druhou stranu prostě nemyslím si, že ten lynč, který Gal Gadot dostává, i když jako mi to přijde vtipný, takže je úplně oprávněný. A protože v tom filmu bude hrát třeba Casey Affleck, Oscarový herec, proč někdo nalinčuje jeho? Jako?
0: Jo, tak to je klasika, že no. Když už tak ženu linčovat.
1: Je to tak prostě a opakuje se to tenhle rok po Chapel Roan, tady máme prostě tohle sto, ale jako Gal Gadot se zase jako nezastávám, ale jako je to zajímavá věc.
0: Uf, a tak jsem jakoby docela zvědavá.
1: Na film Bitcoin prostě ještě, jako prostě kdo chce takovej strašný, jako koncept no, takového filmu, mě to hrozně baví, mě to fakt přijde vtipný. Viděl jsem teďka, co se týče ještě AI, tak jsem viděl strašně dobrý věci, viděl jsem AI hroby, jakoby AI vizualizace na hrobek, že si můžeš dát na potisk, jako prostě AI barevný hrob si udělat. A taky jsem viděl nějaký TikTok takovej, jakoby, kde paní dává zprávu, píše zprávu chatu GPT. Ahoj Bobby, uděláš mi prostě tetování podle naší historie zpráv?
0: Posílal.
1: A chat GPT píše, to já děkuju Bobby. Přesně to z našich zpráv úplně nejvíc vystupuje. Rodina je tvoje srdce a pak tam má. Doufám, že je to teda jenom AI fotka, že se to opravdu nevytetovala. Obří tetování na celou ruku tím AI slop vizuálem s rodinou a dalšími texty a tak dále.
0: Teď furt vyskakují lidi, kteří mají takovou tu louký jakoby AI psychózu, protože se zamilovali do AI.
1: Jo.
0: A teďka už jakoby nejen, že si ten AI s tebou jakoby povídá, ale už třeba si i vytvoří nějaký vzhled, že ho nějak vypadá a umí toho prostě víc a je to fakt strašidelný a jako nechci se těm lidem smát, protože věřím, že se to může stát, když jste prostě v nějakém rozpoložení, ale jakoby halo, je to velmi strašidelný, je to fakt strašidelný.
1: Je to strašidelný, je to odporný a...
0: A vždycky si říkám, a kolik vody na to padlo? Ale jakoby nechci moralizovat, ale jakoby zrovna tady na ty věci si říkám, že...
1: Já pak mám ještě dva takový hot takes, který chci zmínit a jeden je jedna věc. Já nevím, no, jako netočte se na koncertech. Já jsem teďka viděl videa spousty lidí, co se prostě natáčí na koncertech a já jsem zjistil, že to nenávidím. Že fakt jako nenávidím lidi, pardon, nenávidím lidi, kteří se prostě natáčejí na koncertu takhle tou zadní kamerou na 0,5 a natočí tam všechny ty lidi za sebou. A jako pochopím to, když je to na 5 vteřin, natáčíš si koncert, natočíš sebe, jak si zpíváš, otočíš to. Ale když si fakt jsou schopní lidi, teď jsem to viděl přesně z té americké festivalové sezóny, slečna se točí 35 vteřin, jak si zpívá. A ještě se pohoršuje nad tím, že ostatní lidi za ní nespívají, kteří jsou ty lidi viditelně rozčílení z toho, že jsou v tom záběru. Protože já když jsem jako v situaci, kdy někdo přede mnou se natáčí a dotočí se prostě takhle na tu zadní kameru, no. A já vím, že tam jsem,
0: no.
1: Já myslím jenom na to, že jsem v tom záběru a že pravděpodobně skončím online, že skončím někde na sociálních síti, v situaci, ve které já se točit nechci, v situaci, ve které já nevím, jak vypadám, v situaci, ve které prostě buď tam budu stát jako NPCčko, nebo na sílu budu víc vibit, abych jako nevypadal mrtvě, prostě nevím, jak se mám tvářit, mám pocit, že pak musím hrát něco na tu kameru toho člověka, který já ale jakoby jsem, aniž by jsem chtěl najednou součástí, přijde mi to hrozný, neohleduplný a jako nedělejte to prostě hnus, sorry, já to nedávám. Jako fakt si myslím, že je to v pohodě krátce. Když jsi jako na vzpomínku, udělat si nějakou prostě, jo, otočíš si kameru, vyfotíš se, natočíš se prostě malinký, krátký video, ale jakoby opravdu viděl jsem fakt 30-vteřinový, minutový videa tady toho. A ještě upgraded věc, kdy ty lidi tam jdou jako v partičce a vlastně točej se jako vzájemně, že točej třeba, já nevím, celou jednu sloku a refrén a točej se jakoby TikToky přímo na tom koncertě. A já jsem jako, hej, já jakoby nechci být součástí tvýho TikToku a běžte si to točit třeba dozadu, ale když jsi prostě jako v tom crowdu a teď se tam najednou prostě takhle ten hlouček jakoby začne tě jakoby odsouvat, protože se musí udělat místo, protože se musí natočit jakoby celý svůj tady jako... Hej, já nevím.
0: Jako já vždycky myslím na to, abych nenatáčela celou dobu, že si chci, že jako když poznám, že to je moje oblíbená písnička, tak si ji natočím.
1: No to je jasný,
0: a vždycky hrozně overthinkuju, že jakoby přesně, že jakoby chci si to tady užít já za sebe. A říkám si přesně, jakoby kolikrát si to pak pustíš, jo, ty videa, jako jednou, dáš to na storíčko, tak prostě si natočím jednu, dvě a jakoby pak se snažím jakoby nasávat ten moment, ale teďka, že jo, někdo opoustoval video z Adély koncertu, kde každý jediný člověk si to celou dobu natáčel, jo. A to už je fakt takový dystopický, jestli říkáš, ty jo, teď prostě dřív jakoby to mělo prostě jinou jako jiný vibe, že jako to je škoda a pak ještě si jdeš tam přidáš tohle, že musíš jakoby overthinkovat, abys nebyl na něčím vedou, tak to je trochu blbý.
1: No to je úplně strašný, no. A jako právě já taky jako nehaním to točení, já si taky natočím vždycky na koncertě pár videí prostě, ať to tam jako mám dobře, ale jakoby vždycky se snažím přesně myslet na to, ať to netočím moc dlouho, že si to chci hlavně užít a vlastně už co si i říkám je, že vím, že ty lidi to točej a že to bude na tom TikToku a jo, že si to když tak prostě pustím na tom TikToku, protože tam někdo točí celý fucking koncert. Takže jako nevím, no, jako tohle je něco, co mě teda hrozně rozčiluje a teď jsem teda měl takové uvědomění, kdy mi to došlo. A že jsem měl jeden hot take a já jsem ho asi zapomněl, bohužel.
0: Už se vzpomeneš. Já mám mini rent, abych jakoby vyrovnala tvojí rentí náladu.
1: No.
0: Takže jo, prostě dneska už jsme Harryho Pottera zmínili, jo, ale prostě na Broadway, kde že jo, herec Tom Felton, který hrál Draka Malfoye a jakoby dále hraje Draka Malfoye, i když by už mohl hrát jeho otce, tak teď, aby to jako posílili a prodloužili to jeho působení tam, tak si k němu ještě přidá Rupert Grint a bude hrát Rona.
1: Já si říkám, prostě nemají penízky a... Nejsou penízky smutný. A je to hrozný.
0: Nepůsobí to dobře prostě, no. Mám z toho smíšný pocity. No dobrý, to je všechno. Takže jakoby ano, nebudu, nechci je soudit, ale trochu je soudím. A vlastně můžu. No dobrý, tak jo, tak můžem na ikony.
2: Ikona týdne.
1: Jako moje ikona je asi Dolly Parton, prostě, kterou jsme nezmínili, protože jsme vyšli prostě bohužel v den, kdy vlastně zemřela. A což byl jakoby mega šok, jo, já to, jako nikdo to nečekal v té době, kdy se to stalo a...
0: Ani ona říká, že chce zemřít ve 120 během svého koncertu.
1: Hej,
0: prostě.
1: Jako, proč se to nestalo? Každopádně, nevím, jako vlastně až, jako... Je, nevím, už jsme to řešili xkrát, že jí máme prostě zafixovanou jako tu Dolly z Hany Montány, tu sympatickou paní, která navíc byla vlastně jediná osobnost, která spojovala ty dvě Ameriky třeba, protože v těch průzkumech vychází, že ona byla jediný člověk v celé Americe, který měl víc jak poloviční podporu jak republikánů, tak demokratů. Nevím, všichni vlastně jí tak nějak tam, ona fakt jako stmelovala tu společnost hrozně a prostě ten její odkaz je jakoby úplně obrovský a no, to je asi jako víc není potřeba, podle mě.
0: Já asi trošku lenivě dneska se přidám jakoby k tobě, protože přesně taky jsem si říkala, že zase nám utekl velký milník, velká věc, kterou jinak nezmíníme, tak prostě teta Dolly jakoby pro nás jako pro dítě prostě tady z českého kontextu, kde jakoby nejexcentričtější byla, já nevím, Agáta Hanychová s nějakým dramatem a pak přesně vidíš tady to jakoby paní v kamínkovém oblečku ve svých 80 letech a třech parukách na hlavě. Tak až vlastně po té jako vlastně do té doby jsem jako nikdy jsem se o ní moc nezajímala, měla jsem rád do tu písničku, jo, Jolene 9 to 5 a takhle, znala jsem ji od Miley Cyrus, že jo, ale
1: já měl rád těch Please Please Please se Sabrinou Carpenter.
0: Jo,
1: to mám
0: ježiš,
1: fakt rád.
0: Jsme se furt dělali srandu,
1: já to mám
0: že
1: vlastně rád prostě.
0: Please, please. No ježiš, Maria, to jsem úplně zapomněla, to je nejlepší. Ale až
1: I
0: vlastně
1: have a fan 19,
0: yeah, baby. Tak jo, tak to se hned pustím, až pak odsaď půjdu. Že jsem až vlastně pak zjistila, že jako jaká byla filantropka a jaký všechny spolky jakoby financovala, jak prostě spolufinancovala jakoby vakcínu na covid, ty knížky, že jo, pro ty děti, protože její tatínek, že jo, neuměl číst, tak aby prostě bylo co nejvíc dětí prostě gramotných a nějaký prostě další ten Dollywood, že jo, kde jakoby zaměstnala strašně moc lidí prostě v části, kde nemají moc jakoby těch možností. Prostě vlastně jakoby jsem zjistila, že byla jako vlastně hrozně jako dobrá. A úplně mi to tak jako obnovilo víru v to, že třeba je takovýchhle lidí víc, o kterých nevíme a dělají dobrý věci, když jo. Kdo ví, snad jo.
1: Ne, jako měla fakt jakoby hrozně pevný ty morální nějaký jako hodnoty a zásady navíc, ale zároveň byla hrozně vtipná a pohotová strašně.
0: A už jakoby v té době, prostě přesně v těch, já nevím, jakých letech 70. kdy jako nebylo zvykem, že v rozhovoru si jakoby vyskakuje
1: jo,
0: nějaká
1: drzá,
0: jakoby,
1: jak
0: jo, že drzá, že jo, prostě to ale, až dneska jakoby si můžeš dovolit.
1: Ale jo, byla fakt jako to prostě totální ikona, no.
0: Jo, no, tak to je dnešní velká ikona. Tak jo, tak se mnou se uvidíme všichni koncem září a do té doby prostě se tady budou dít nějaký věci, jako já
1: uvidíme,
0: se na to těším.
1: Uvidíme, co se bude dít. Tak každopádně děkujeme, že jste to dokoukali a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu stejvák_radiowave.
0: A brzy naslyšenou.
1: Čauky.
0: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné, dobré nedělní odpoledne, je právě 14 hodin a 6 minut a vy posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave, kterým vás bude celé 4 hodiny provázet moderátorka Klára Nováková. Já jsem se sem samozřejmě moc těšila, říkala jsem si, že už bych konečně zase ráda moderovala něco do mikrofonu, mluvila. Minulý víkend jsem tady byla oba dva dny, tentokrát jsem tady jenom v neděli, ale doufám, že si to se mnou tohleto odpoledne užijete. Doufám, že si užíváte toho podzimního počasí. Včera bylo dost krásně, takže jsem si vyjela s přítelem na kole, na celodenní výlet na kolech. Podařilo se mi ujet moji první stovku v životě na kole, takže jsem měla samozřejmě velkou radost. No a dneska už je to opravdu takové velmi, velmi podzimní, velmi pomalé, odpočinkové, takže doufám, že i vy se věnujete nějaké odpočinkové činnosti. Pokud byste náhodou nevěděli, čemu se věnovat, tak samozřejmě v rámci Kulturistánu vám doporučím nějaké věci, které můžete buď dnes nebo v dalších dnech dělat. No a když se koukám do našeho playlistu, kde nás samozřejmě v rámci této hodiny i v rámci dalších hodin čeká spoustu skvělých tracků, tak tady máme taky novinku na rádiu Wave, která je od Ebou a jmenuje se Arbeit. Ebou, 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny, vydává třetí dlouhohrající album typologie Eines Lebens. Ačkoliv se hudebnice narodila v Mnichově, stala se výrazným hudebním hlasem potomků německých gastarbeiterů a napříč svou hudební tvorbou upozorňuje na jejich nerovnou společenskou pozici v jedné z nejbohatších evropských zemí. Single Arbeit v satirickém videoklipu karikuje všechny špatně placené práce, které migranti vykonávají. Umělkyně tu jezdí na kole převlečená za kurýra rozvážkové služby, v oranžové vestě zametá chodník a u toho rapuje o migrantské realitě tvrdé práce od rána do večera, nutnosti dělit se s chudšími příbuznými i v zahraničí, i společenské přezíravosti. Tak tady je Ebou a Arbeit.
1: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: Máme 14 hodin a 18 minut, máme tady ukázku z podcastu Rádia Wave a to konkrétně ze stělesnění. Hladký culík, šťavnatý make-up, matching set a budík na 5.30. Svět Pilates Girl vypadá růžově jen na první pohled. Co se skrývá za důrazem na disciplínu, štíhlost a kontrolu? Poslechněte si první epizodu podcastové série Stělesnění, která je o tom, jak může následování zdánlivě nevinného trendu přispět k narušenému vztahu k jídlu a tělu. Tady je ukázka.
1: Když jsem si nedávno prohlížela moji první Pinterestovou nástěnku, našla jsem tam citáty o disciplíně a úspěchu. A taky Victoria's Secret modelky se zlatýma křídlama a v růžovým spodním prádle. Ukládala jsem si je vedle mých vlastních fotek v plavkách. Na jedné z nich máme vysoké podpatky a rukama si stahuju stehna tak, aby mezi nima byla co nejširší mezera, pověstný thigh gap. V letech, kdy jsem dospívala, zaplavily internet návody, jak ho získat. V oblíbených záložkách jsem tak měla uložená videa, která ho slibovala za 5 nebo 10 minut. Vždycky jsem ho chtěla, i když moje tělo prostě takové možnosti nemělo a nemá. Bylo mi z toho smutno, protože jsem si uvědomila, že přesně tohle byl dlouhý roky ideál, kterýho jsem se snažila dosáhnout. A taky proto, že mám pocit, že ani po letech jsme se od něj zas tak daleko nevzdálili. A že tak pro spoustu mladých holek pořád ideálem je.
2: So today I'm going to be showing you guys what I eat in a day as a skinny legend. First thing this morning, I've made my reformed matcha.
3: What's up? This is everything I eat in a day as a skinny legend girl. You can call it lean, toned, healthy.
4: Being skinny isn't just about your appearance. It is a mindset, a plan, and it is your personal power.
1: Představa, že hubenost je jakási superschopnost, kterou v sobě můžeme objevit, mi nepřijde v pořádku. Na sociálních sítích je ale podobných obrazů pořád spousta. Zajímá mě proto, jaký dopad má tahle touha na naše životy. V první epizodě Stělesnění se o tom bavím s dívkami mojí generace. S Natálií, Klárou a Terezí, které stejně jako já prahly po dokonalosti. A taky s Valentínou, influencerkou, která pro mě na první pohled stělesňuje ideál Pilates princes. Každá jsme jiná, máme jiné záliby a vyrůstali jsme v odlišném prostředí. Přesto jsme ale všechny došli ke stejné představě, že chceme být hubené.
5: Tady jsem o své postavě začala poprvé pochybovat. O pár let později se moje postava začala měnit a já jsem se začala srovnávat s ostatníma holkama. Ještě na základce už jsem se začala zajímat o to, jak méně jíst i cvičit a v 15 už jsem trpěla poruchou příjmu potravy. Najednou jsem začala slýchat poznámky typu, jak jsem moc hubená, ať se najím a že to není hezký.
6: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin a 31 minut je ideální čas na to podívat se společně do sekce Wave News na našem webu. Už více než 120 let dodržují obyvatelé severoitalského města Terst při koupání v moři specifický rituál. Na městské pláži La Lanterna se návštěvníci seřadí do fronty a po zaplacení vstupného v hodnotě 1,20 eura vstupují do dvou vchodů. Ženy doleva, muži doprava. Chodby vedou do převlékáren a poté rovnou na písečnou pláž. Turisty ale po převléknutí čeká drobné překvapení. Ženy se koupou odděleně od mužů. Velkou, skoro 3 metry vysokou zdí, která pokračuje až do moře. La Lanterna, známé také jako El Pedocin, je poslední evropská pláž s oddělením podle pohlaví, píše americká CNN. Do popředí mediální pozornosti se pláž dostala letos v červnu, když pár z italského Milána porušil tuto více než stoletou tradici. Celou situaci popsal italský Il Piccolo. Žena tehdy tradici označila za absurdní a středověkou. Návštěvnost pláže se za poslední rok přitom skoro zdvojnásobila. Pro většinu místních je pláž jednou ze vzpomínek na dětství a vyrůstání v Terstu. Z pláže se postupně stala památka feminismu. Muži zůstali od žen oddělení díky rozšiřující se ženské emancipaci. Nejznámějšími obyvatelkami Terstu totiž na začátku 20. století byly právě ženy. Ať už šlo o umělkyně, sportovkyně nebo fotografky, dodává vědkyně z londýnské univerzity Katie Pici. Terst jako tehdy rychle se rozvíjející přístavní město mělo taky první italské gymnázium pro dívky. I to byl podle Pici výsledek emancipace místních žen. Pro většinu návštěvnic zůstává La Lanterna připomínkou minulosti i emancipace a nechtějí na ní nic měnit. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká například Sigrid a její song Mirror, což je jeden z mých oblíbených songů.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na Radio Wave.

0: A ve 14 hodin a 39 minut nás čeká Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím koncert.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V pondělí 21.9., to znamená zítra, se bude konat koncert v Praze v podniku, nebo tedy spíše v budově Gabriel Loci, Rajská zahrada, v 19.00 koncert Williama Basinského. William Basinský je avantgardní skladatel usídlený v New Yorku. Je také klarinetista, saxofonista, zvukový a videoumělec. Basinský je nejvíce známý díky svému čtyřdílnému albu The Disintegration Loops, vytvořeného z rychle se rozpadajících 20 let starých nahrávek jeho předchozí hudby. Tak pokud máte rádi Williama Basinského, tak můžete si zajít na jeho koncert zítra v Praze Gabriel Loci, Rajská zahrada od 19.00. Tak tímto uzavírám svůj tip v rámci Kulturistánu a koukám se do našeho playlistu, co tam máme dál. No a čeká nás tam například novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Donbart 001 a jmenuje se Mario Balotelli.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Rádiu Wave.

0: Máme 14 hodin a 50 minut, je tomu tak, první hodina našeho společného odpoledního on airu na rádiu Wave je u konce, ale naštěstí nás čekají ještě společné 3 hodiny. V následující hodině se můžete těšit na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím jedno filmové představení, no a taky si pustíme ukázku ze skvělého podcastu Hotspot. Ke konci hodiny nám zahrají ještě Girls, Soul nebo Mid, no a já tady samozřejmě budu zase v rámci další druhé hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave. Moc se na to těším zase, co si pustíme za písničky a já moc doufám, že odpočíváte předtím, než zase zítra začne tvrdý pracovní týden.
1: Vygenerujme reklamu na Queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit, to si musí lidé prožít.
1: Wild.
2: O queer lidech, od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehlovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Jamen!

Krásný dobrý den, krásné dobré odpoledne, pokud jste právě teď zapnuli rádio, tak právě posloucháte víkendový odpolední on air na rádiu Wave, kterým vás mil ráda provází od mikrofonu moderátorka Klára Nováková. Já moc doufám, že si užíváte dne a jsem moc ráda, že je vám k jakékoliv činnosti rádio Wave doprovodem. Abyste věděli, na co se můžete těšit v rámci této hodiny, tak kromě skvělých tracků v našem playlistu, koukám například Kayflay, Douchi a tak dále, tak na vás čeká taky Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím filmové představení, to je samozřejmě to, co mě vždycky nejvíc baví. No a taky si pustíme ukázku ze skvělého podcastu Hotspot. Je toho hodně, takže se rozhodně přichystejte a jdeme na to.

0: A jak jsem slibovala, tak i splňuju. Máme 15 hodin a 17 minut, což znamená, že si pustíme ukázku z podcastu Radia Wave a tentokrát to bude ukázka z podcastu Hotspot. Sítě zaplavila kauza herečky Sydney Sweeney v reklamě, která sexualizuje ženský sport. Bára Součková a Sarah Abulkasim v novém Hotspotu se tak společně zaměřují právě na ní. Rozobírají, co samotná reklama, ale i veřejná odezva sportovkyň prozrazují o tom, jak vnímáme ženská těla při sportu. Diskutují o tom, kdy je nahota empowering a kdy se naopak jedná o objektifikaci. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News.
1: Zmiňuje tam, že nejde o žádné sázení na války, úmrtí nebo politiku. Ta firma, predikční platforma, což je vlastně něco podobného jako sázková kancelář, je postavená na trochu jiným principu. Si tím staví image toho slušnějšího hráče na trhu predikčních trhů v kontrastu k jiným predikčním společnostem, kde si lidi můžou sázet třeba na výsledky voleb, váleční konflikty nebo i to, kdo třeba zemře, což je velký téma o sobě, který se v letošním roce dost řešilo. Každopádně tenhle reklamní spot nebo ta agentura se tím vlastně nějakým způsobem snažila asi poukázat na to, že jsou morálně čistší, protože si u nich nevsadíte na ničí smrt, ale zároveň jako hlavní prodejní tahák jejich kampaně prostě zvolí hypersexualizovanou reklamu, která z ženských sportovkyň dělá v podstatě rekvizitu. Plus teda ještě za mě nutno zmínit, že tahle pozice morálního kompasu mezi sázkovýma agenturama nebo predikčníma trhama je bizár sama o sobě, protože se možná pojďme třeba i zamyslet, jestli je vůbec OK takhle masivně normalizovat sázení na cokoliv.
2: No, jako totálně, no. A zároveň taky ten globální reach, který se kvůli tomuhle počinu v té firmě vlastně podařilo udělat, je teda neskutečný. Mě na tom sloganu ještě vlastně hodně vytáčí ta jedna rovina, to no politics. Protože to, co je okolo té kauzy, je prostě politika v praxi za mě. Navíc já jako musím odmítat úplně tu představu, že záležitosti okolo sportu jsou apolitický, protože nejsou a nikdy nebyly. Sport je jako velice efektivní nástroj propagandy a nemusí to být jenom propaganda, jako je třeba, já nevím, Olympie od nacistický filmařky Leny Riefenstahl, ale ta propaganda se obecně může týkat i toho, koho respektive jaký těla společensky validujeme jako hodnotný, jak obecně nahlížíme na ženský tělo, jak ho vnímáme. Takže tenhle slogan, že jako žádná politika jen sport, nemůže za mě absolutně obstát, protože sám je téměř jako učebnicovým příkladem politického sporu o gender, sexualizaci, reprezentaci nebo obecně vlastně nějakou ekonomickou hodnotu ženského těla. No.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Máme 15 hodin a 31 minut, což je ideální čas na to podívat se do sekce Wave News na našem webu. V minulém vstupu jsem vás trošku mystifikovala, za to se omlouvám, samozřejmě, že více informací k hotspotu najdete na našem webu, no a celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave, aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Nikoliv v sekci Wave News, kam se teď teda ale společně podíváme. Švédská popová superstar Zara Larsson kritizuje Bílý dům a americkou administrativu prezidenta Donalda Trumpa za to, že v příspěvcích na sociálních sítích bez jejího vědomí používá jednu z jejich nejznámějších písní. Prezidentská kancelář na sítě přidala video, na kterém jsou zobrazeny razie proti imigračního úřadu ICE. To vše doprovázené písničkou Midnight Sun právě od Zary Larsson. Titulek videa Never Ending Deportations parafrázuje text zpěvačky Never Ending Midnight Sun, píše BBC. Larsson se tak přidává k Sabrině Carpenter, Taylor Swift, Olivii Rodrigo nebo Ariane Grande, které Bílý dům vyzvali k tomu, aby v klipech přestal používat jejich hudbu. Švédská zpěvačka na TikToku zveřejnila reakční video, ve kterém označuje příspěvek Bílého domu za dehumanizující. Drtivá většina zadržených jsou obyčejní lidé, kteří mají práci a prostě se snaží zajistit si lepší budoucnost, dodává Larsson. Kritizuje Bílý dům za to, že její píseň používá k rozdělování společnosti, přestože její text by měl spíš odrážet spojení mezi lidmi a přírodou. Hudební server Rolling Stone píše, že se v posledních letech stává běžnou praxí, že pokud je nějaká píseň dostatečně populární a chytlavá, dostane se do příspěvků na sociálních sítích Trumpovy administrativy. Podle komentáře v magazínu je to urážlivé a ponižující. Účty Bílého domu na sociálních sítích po zásazích umělkyň a umělců museli písně z videoklipů odstranit. Samotné příspěvky ale na profilech americké administrativy zůstaly. Pokud vás zajímá více informací, tak teď už se tedy skutečně můžete podívat do sekce Wave News na našem webu. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: 15 hodin a 40 minut mám pro vás přichystaný Kulturistán, v rámci kterého vám dám tip na jedno filmové představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud se ve středu 23.9. budete pohybovat někde kolem Blatné, tak právě v Blatné, v kulturní plantáži Blatná, je od 19 hodin Bára Basiková. Jedinečný časozběrný dokument Heleny Třeštíkové nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Báry Basikové. V průběhu 50 let sledujeme nejen její profesní dráhu od rokových začátků přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách, ale především osobní cestu zpěvačky, ženy a matky, která balancuje mezi veřejným obrazem a soukromou křehkostí. Pokud se nepletu, tak tento snímek vyhrál i diváckou cenu v rámci Karlovarského filmového festivalu, takže určitě si na to můžete zajít, hlavně pokud máte rádi tuto zpěvačku, no a hrají to například i ve středu 23.9. právě v Blatné. Tímto ukončuji své filmové tipy v rámci Kulturistánu, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Armlock nebo moje oblíbená zase Charlie XCX.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Máme 15 hodin a 49 minut, je to neuvěřitelné, ale je to tak, dostali jsme se do půlky víkendového odpoledního on airu na rádiu Wave. Já moc doufám, že vás to baví, mě to samozřejmě baví velmi, já jsem velmi ráda, že posloucháte právě toto vysílání. Doufám, že si užíváte už teď odpoledne, co koukám ven z proskleného studia, tak to vypadá, že tam začíná pršet nebo tam pršelo nějakou dobu, takže tohle počasí, jak říkám, je naprosto ideální podzimní počasí na to, abyste leželi v posteli, zapálili si svíčku, udělali si čaj, četli si nebo binge-watchovali takzvaně nějaký váš oblíbený seriál. Já nyní koukám na seriál Beef, který vám moc doporučuji, má dvě série a je to v podstatě takový seriál, kde spoustu náhod přivede lidi dohromady a kde jsou neustále všichni naštvaní. Ale je to skvělý, je to skvěle herecky zahraný, takže rozhodně vám to doporučuji, pokud byste chtěli něco, jak říkám, takzvaně binge-watchnout. Každopádně doufám, že samozřejmě budete poslouchat Radio Wave i v další hodině, protože kromě spousty skvělých tracků, různých žánrů, vás čeká taky ukázka z rozhovoru, který se odehrál na akci Riviera. No a v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden festival, který se bude dít od příštího týdne v Praze. Takže, jak říkám, doufám, že odpočíváte. Děkuju, že posloucháte. Od mikrofonu vás zdraví moderátorka Klára Nováková.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
3: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Jaša 96 a song Don't Want to Know. Máme 16 hodin a 8 minut, krásné odpoledne, téměř podvečer. Vám přeje moderátorka Klára Nováková a vítá vás u poslechu odpoledního víkendového on airu na rádiu Wave. Pokud jste se připojili až teď, nebo pokud už posloucháte nějakou tu dobu, tak vám samozřejmě velmi děkuji a hlavně doufám, že je vám rádio Wave doprovodem k různým činnostem podzimním, pokud možno, protože jak vidíme venku, už poměrně dost začíná podzim. Takže si myslím, že i poslech rádia a poslech skvělých tracků v našem playlistu rozhodně je velmi smysluplnou náplní tohoto podzimního dne. Když se koukám, co nás čeká, tak kromě skvělých tracků nás čeká taky ukázka z rozhovoru v rámci akce Riviera, no a taky v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden festival, který startuje tento týden v Praze. No a ještě mám pro vás jednu věc, máme tady novinku na rádiu Wave, další z novinek, která je od Fat Nwigwe a Thierry Wack a jmenuje se Queen. Reperka Fat Nwigwe vydala v květnu single Queen s výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. let. Track měl vizuálně výrazný klip odkazující na estetiku afrosurrealismu a proto není divu, že inspiroval k nové verzi Thierry Wack, jejíž hudba vychází z podobných kořenů. Queen The Wack Version tak nabízí dvojnásobnou dávku rychlopalného rapu i surreální nálože v klipu. Tak, tady máme teda novinku Fat Nwigwe a Thierry Wack, Queen The Wack Version.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: byla kapela Island Mint a song Tsunami. No a my si teď pustíme další slibovanou ukázku, tentokrát z rozhovoru natočeného živě v rámci letošního ročníku projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly také tři besedy, z nichž třetí vám teď přinášíme. Jejím tématem jsou sociální sítě versus kvalita. Publicista a síťař David Laufer s Norou Třískovou za PR Hard Noise Promotion a s režisérkou a fotografkou Aneškou Horovou uvažovali společně s Terezou Havlinkovou na třetí letní Riviéře o svých online návycích a schopnostech. Kompletní rozhovor najdete tradičně na webu Rádia Wave, tentokrát v sekci On Air.
1: Takže na úvod mě zajímá, s jakýma sociálníma sítěma třeba v rámci své odborné práce, nemyslím teda úplně osobně, ale v rámci toho, čemu se věnujete, jak se potřebujete propagovat nebo co je vlastně náplň vaší práce, tak pracujete a jak vám vychází vstříc nebo čím vás štvou, které máte rádi, proč, kde se vám dobře funguje a kde třeba už míň. Takže jestli už někdo máte připravenou odpověď, tak se můžete ujmout slova.
2: Jasně, díky, taky moc děkuju za pozvání, sice přichází podzim, ale ještě nám to vyšlo i to počásko docela hezky a takhle jsme se tady sešli v hřejivým kolektivu, doufám. To téma ale podle mě nebude tak hřejivý, protože nesnáším sociální sítě, navzdory tomu, že mi teda dávají obživu a nebýt jich, tak nemám práci, tak je to prostě každodenní jako sebemrskačství na to líst. A z téhle perspektivy teda tady budu přispívat, budu takový ten prostě zlej. Ale používám v práci, moje práce je dávat obrázky na Instagramy, Facebooky, Twittery, TikToky a všechny tyhle z ty sítě. Takže každou z nich nenávidím jakoby specificky, tak o tom si taky pak asi můžeme popovídat. Ale některý mi připadá, že umírají, některý naopak mi připadají, že zase ožívají a každá má specifické cílovky a specifický způsob, jak člověk musí manipulovat to sdělení, aby se co nejvíc podbízel očím lidí a stejně tak, jako je záměrem těch firem udržet lidi na tom co nejdýl, tak bohužel i jakoby řekl bych kohokoliv, kdo promuje nějak svůj obsah na těch sítích, tak vlastně se snaží o to samý, což je takový toxický, ale co se dá dělat i v dnešní ekonomice takzvaně, že? Takže tak.
3: Já teda přímo moje práce, tak jakoby já nepracuju se sociálními sítěma, vyjma toho, že se jich nějak teda sama na nich participuju nebo je používám k nějakému vlastnímu promu, ale ať už teda z hlediska jako pracovního nebo nějakého osobního, tak používám asi hlavně Instagram a Facebook. Každá z těch sítí tak má prostě nějaký svoje specifika, jak říkal David, v tom, k jakému promlouvá publiku, jakým způsobem. A myslím, že třeba hlavně hodně i z hlediska jako promování koncertů v rámci Hard Noise, tak tam je ten rozdíl a posun za těch posledních pár let vidět vlastně hodně znatelně, myslím, a to, jakým způsobem třeba fungují nebo nefungují facebookové eventy a jak ta sítě vlastně nějakým způsobem, jako čím dál tím víc nepřátelská nějakýmu, řekněme, jako organickému provozu a dosahu a že vlastně veškerý reach, tak si člověk musí nějakým způsobem

0: 16.30 se společně opět podíváme do sekce Wave News na našem webu. Americká podnikatelka a influencerka Kim Kardashian dostala od pařížského soudu za loupež, již se v roce 2016 stala obětí, odškodné 1 euro, tedy asi 24 korun. O symbolickou částku sama požádala. Případ, který začal před téměř 10 lety, dospěl ke svému konci. Kim Kardashian získala na vlastní žádost od pařížského soudu odškodnění ve výši 1 eura za ozbrojenou loupež, při níž byla okradena o šperky v hodnotě 127 milionů korun. Stejnou symbolickou částku rovněž na svou žádost dostala i její kamarádka a stylistka Simone Arouche, informuje web People. Bývalému recepčnímu hotelu, který uvedl, že ho incident traumatizoval, soud přiznal odškodné ve výši 2,8 milionů korun. Samotnému hotelu pak přisoudil 1,2 milionů korun. Kardashian i Arouche vyjádřili francouzskému soudnímu systému vděčnost ve společném prohlášení. Tato zkušenost byla hluboce traumatizující a její důsledky nás doprovázejí dodnes. Toto rozhodnutí není o odškodnění, ale o zodpovědnosti a uznání. Uvádí se v dokumentu pro agenturu AP. Kardashian v říjnu roku 2016 pobývala sama v pokoji hotelu Hotel de Pourtalais, kam v noci vtrhli ozbrojení pachatelé převlečení za policisty. Z pokoje si následně odnesli drahé šperky, včetně zásnubního prstenu, který daroval tehdejší manžel rapper Kanye West. Podle deníku New York Times se většinou šperků nikdy nepodařilo najít. Podnikatelku během incidentu útočníci svázali, zacpali jí ústa a mířili na ní zbraní. Poté, co si Kardashian osvobodila ruce, utekla do pokoje Arouche, odkud kontaktovala bezpečnostní složky. Připomíná People. Z účasti na loupeži uznal loni soud vinnými 8 lidí. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: I vysílání České televize.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

0: 16 hodin a 41 minut pro vás mám Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím festival, který tento týden bude startovat v Praze.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V pražské Holešovické tržnici se od 24. 9. do 30. 9. bude konat Lustre Festival ilustrace a komiksu 2026. Lustre Festival je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. Letos proběhne v pražské Holešovické tržnici již 13. ročník. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Proplétání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a nové nečekaně vznikající biotopy, jako jsou stepní společenství na zarůstajících haldách vytěžené hlušiny nebo rašící les na dně ukrajinské přehrady, protržené během bombardování. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. Pokud máte rádi tento festival, nebo jste na ní vždycky zapomínali jako já, nebo právě byste se chtěli jít podívat na něco nového, tak v pražské Holešovické tržnici se od 24. 9. do 30. 9. koná Lustre Festival ilustrace a komiksu. No a já tímto uzavírám tip na festival v rámci Kulturistánu, už je před námi v rámci odpoledního víkendového on-airu jenom jeden, ale ještě předtím si dáme samozřejmě další tracky v našem playlistu. Postará se o ně například Fat Dog, Inji nebo Slow Motion Dancer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Slow Motion Dancer a GB Clifford se songem Lifeline. No a my tady máme 16 hodin a 50 minut. Třetí hodina odpoledního víkendového on airu je za námi a před námi už je jenom jedna společná hodina. No a v rámci ní se můžete těšit na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím divadelní představení. Taky si pustíme ukázku z velmi populárního podcastu Chudáčci. No a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby. Tečku za touto hodinou udělají Arlo Parks, Lynx nebo Helvana. Moc děkuju za to, že posloucháte víkendový on air na rádiu Wave a od mikrofonu vás moc zdraví a krásnou neděli vám přeje Klára Nováková.
1: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Máme 17 hodin a 6 minut, začíná nám poslední on-airová hodinka v rámci víkendového odpoledního on-airu na rádiu Wave. No a od mikrofonu vás moc zdraví a tímto on-airem vás provází moderátorka Klára Nováková. Abyste věděli, na co se můžete těšit, tak v rámci Kulturistánu vám doporučím divadelní představení, taky si pustíme ukázku z podcastu Chudáčci. No a samozřejmě se těšte hlavně na skvělou hudbu, jako třeba Blood Orange, Dušan Vlk, King Gizzard a The Lizard Wizard a tak dále. No a nás teď čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Computer Kill a jmenuje se Dry Spell. Tak se do toho rovnou pustíme.
1: Novinka na Radio Wave.

0: 17 hodin a 16 minut si přímo volá o ukázku z dalšího z podcastů Rádia Wave a tentokrát jsou to chudáčci. Chudáčci na přání posluchačů a zejména posluchaček natočili epizodu o vlastní nahotě. Co všechno podnikají, když se mají svléknout ve filmu nebo na jevišti? Jakou roli hraje žádné oblečení v jejich přátelství a oslavách? Kolik lidí už Petr přemluvil, aby si nahatí spláchli hlavu v záchodě? Poslechněte si chudáčky, kteří se nestydí vůbec za nic. Tady je ukázka.
1: A najednou nás na baru bylo 6 nahých mužů.
2: Jo no. To je pravda. A zároveň jako velmi často u toho nebyla žádná žena.
1: Ne!
2: Krom té barmanky.
1: No, která to snášela prostě, protože byla za barem dost vzadu.
2: No, že my jsme byli od pasu, vej jsme nebyli vidět, ale jako tak obecně jako tahle věc je trochu taková jako...
1: Co tam nemůžem dát vůbec, to vypadá, že jsme ji úplně obtěžovali.
2: Ne, neobtěžovali, ona byla ráda.
1: Ježišmarja! Ne, ale jako, že si, no jako já si, no to je fakt ale úplně kontroverzní téma, protože si pamatuju třeba, jak jsme si fotili přirození. Nebo si pamatuju, no tak to je hrozný. Byli jsme nahý. Bylo nás fakt spoustu. A Adam řekl úplně výborný nápad.
2: Mně se podařilo vytvořit klima.
1: Že to byl ten nejlepší nápad.
2: Ve kterým třeba 6 dospělých mužů v rozpětí věku od 25 do třeba 40 nebo 43 let. Tak jako stálo frontu
1: dělej.
2: Před záchodama a chodilo se na takzvanou jedničku. Jednička byl pisoár a pak se rychle přebíhalo na dvojku a dvojka byla mísa.
1: Jo,
2: a normálně,
1: první pisoár, potom mísa.
2: A stála se fronta na to, aby se každý mohl nechat, spláchnout.
1: Já znám lidi, kteří šli dvakrát.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci.

0: To byl Dušan Vlk a Duša Undergroundu, no a my se teď společně naposledy podíváme v rámci tohoto vysílání do sekce Wave News na našem webu. Žádná jízda v akčním herním světě Grand Theft Auto by nebyla kompletní bez hudebního doprovodu. Co hráčům nabídne návrat do Vice City po hudební stránce, už poodhalilo několik interpretů. Své místo si v rádiových stanicích GTA už tradičně vyslouží novinky i klasiky. Hudba je jedním z pevných pilířů série Grand Theft Auto, tváří celkový herní dojem i zážitek. Kvůli rádiu jdou občas mise stranou. Člověk se zapomene za volantem a vychutnává si atmosféru herního prostředí. Kdo bude dominovat žebříčku hitparád ve Vice City, naznačil nejen 25-minutový teaser. Fanoušky navnadilo i několik umělců. Příspěvek na sociálních sítích s vizuálem GTA 6 zveřejnili například americký rapper Travis Scott, britská zpěvačka Pink Panthers, americký country pop zpěvák Morgan Wallen, ale i zakládající člen kapely The Rolling Stones, britský kytarista Keith Richards. Společnost Rockstar jejich účast zatím oficiálně nepotvrdila. Indicie jsou ale podle fanoušků všeříkající. Web Metro také upozorňuje, že ani jeden z příspěvků zatím neuvádí, jak přesně se umělci na GTA 6 podílejí. Akční adventura tak tradičně nabídne variaci žánrů. Na své si přijdou nejen fanoušci nové hudby, která patrně zaznamená i mimoherní přesah, ale i příznivci klasiky. Grand Theft Auto 6 zavede hráče do fiktivního státu Leonida, vycházejícího z americké Floridy, po více než 12 letech čekání už 19. listopadu 2026. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu Wave. Join.

0: 17:38 nás čeká Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím dnešní divadelní představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dnes se můžete jít podívat do divadla, do pražského divadla a studio Rubín, kde od 19:30 hrají V zrcadlové síni. Čtyři ženy z diváka v komiksovém koncertu podle švédské autorky Liv Strömquist provedou džunglí dokonalých tváří na sociálních sítích, temným lesem Sněhurčiny vraždy i královským dvorem císařovny Sisi. Jak je to vlastně s tím sebepojetím na Instagramu? A proč by ženy neměly usilovat o to, aby se líbily, když je naprosto zřejmé, že na tom fakt záleží? A nepadá tady něco? Pokud vás to zaujalo, můžete si zajít samozřejmě dnes do pražského divadla a studio Rubín od 19:30, kde hrají V zrcadlové síni. Myslím si, že dnešní večer určitě vybízí k tomu zajít si někam dovnitř a pokud možno do divadla, jak koukám ven, tak tam prší, takže rozhodně udělat si nějaký hezký kulturní večer by se určitě hodilo. No a já tímto uzavírám Kulturistán, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká Bloody Shield se songem Gucci Mane, což je novinka na Radio Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: 14.48, je to tak, odpolední víkendový on air na rádiu Wave se nachýlil k úplnému konci. Já moc doufám, že jste si užili poslech, moc děkuju za to, že jste poslouchali, moc doufám, že jste si užili podzimní odpoledne a že si ještě užijete zbytek neděle, než zítra zase začne pracovní týden. Jak koukám, venku už asi docela prší, takže rozhodně si zalezte někam do postele, koukejte na seriály, čtěte knížky a už nic nedělejte, protože tohle je přesně to počasí, na které se hodí binge-watchovat nějaký seriál, přečíst celou knížku nebo cokoliv dalšího. Já se s vámi tímto loučím, jak jsem říkala, děkuji vám moc za poslech a uslyšíme se, co nevidět, znovu. Děkuju a od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Lunchmeet Festival. Lunchmeet. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Sora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Radio Wave.
4: Krásný nedělní stále ještě prázdninový podvečer. Posloucháte Hergot, pořad o spiritualitě, duchovnu a společnosti. Od mikrofonu vás zdraví
5: Fatima Rahimi,
6: Petr Wagner a
4: Dominik Čejka.
5: Jak je naším zvykem, za chvíli nás doplní i náš host. Tentokrát je jím mladý básník Sufjan Masalema.
6: Sufjan Masalema je absolvent práv na právnické fakultě a taky v současnosti studuje blízkovýchodní studia na Univerzitě Karlově. Jeho básnická prvotina Možnosti přehlíženého z roku 2024 byla nominována na cenu Jiřího Ortena. Vedle psaní poezie se taky věnuje slam poetry a už za několik týdnů od 7. do 11. října představí svou poezii také na frankfurtském knižním veletrhu, kde bude Česko letos čestným hostem.
5: Se Sufjanem Masalemou budeme mluvit o tom, jak se do jeho básní propisují rodinné kořeny, islám i zkušenost vyrůstání v Česku.
4: Než ale dorazí, zahrajeme si jeho oblíbenou egyptskou interpretku Ma Bain.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot

0: Jozef Fandil Jochín.
1: V Hergotu na rádiu Wave nám právě dohrála egyptská interpretka Mabain a naším hostem, který je už tady s námi ve studiu, je dneska básník a slemer Sufjan Moselema. Ahoj, vítej.
2: Dobré odpoledne.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Tvoje sbírka básní se jmenuje Možnosti přehlíženého a to v nás samozřejmě vyvolává nejrůznější asociace. Kdo je v ní vlastně přehlížený?
2: Myslím si, že ten název vzniknul dřív než ta sbírka, jen protože se mi to líbilo, znělo to jako dobrý název pro básnickou sbírku, takže pak už zbývalo jenom napsat. Ale myslím si, že primárně jsem chtěl dát důraz na nějaká okrajová periferní místa, vyzdvihnout je a umístit je do středu pozornosti, čím by se mohlo vyjevit právě nějaká jejich zajímavost, odlišnost, důležitost pro charakter toho místa, ve kterém se nachází a bez níž by nebylo celiství. Ale v průběhu psaní té knížky se tam začal linout taková červená nit toho, že tím přehlíženým může být zkrátka i třeba člověk nebo jeho role ve společnosti, jeho postavení ve společnosti. A začal jsem čím dál tím víc vidět v těch místech sám sebe a docházelo tam nějaký personifikaci těch míst, ve kterých se odrážela moje vlastní postavení nebo moje vlastní role, tak jak jsem si připadal třeba v české společnosti. Ale myslím, že to nebyl záměr, se kterým jsem tu knížku psal primárně. Ten spočíval právě v básnickém zpracování nějakých nemíst a až časem se z toho vyjevila právě tahle ta další rovina, která myslím, že jí dodala celistvost té knížky jako takové.
1: Co myslíš těmi nemísty?
2: Myslím, že jsou to lokace, ale i pocity, které člověka můžou někdy znejistit, můžou mu vyjevit něco, co mu třeba není komfortní, nebo něco, co uniká jeho snadnému chápání, něco, co narušuje jeho každodenní fungování. Ale mám pocit, že bez nich by ta realita nebyla celistvá, že jí dodávají nějakou hloubku nebo nějaký rozměr, bez níž by byla zkrátka unilá a plocha. Myslím si, že samo o sobě to, že jsou to nějaká nemísta nebo nějaké přehlížené, že se to samo o sobě vzpírá snadné definici nebo pojmenování, takže vám na to nedám zaručenou odpověď, ale myslím, že právě ta zajímavost na tom je, že to vyvolává nějaký pocit univerzálně, který jako nikdo nedokáže zaručeně pojmenovat, ale ví, že ho v sobě má. A v tu chvíli jsem měl pocit, že ta poezie je správný způsob, jak tyhle ty nepojmenované pocity vyjádřit slovy.
4: A co tě přivedlo k poezii? Je to to, že jsi nemohl vyjádřit jinak nějaké pocity třeba, které jsi měl?
2: Ta cesta byla dlouhá, nebo respektive na jejím začátku jsem si nedokázal tipnout, že by skončila tam, kde nyní jsem. Nedohlídnul jsem za ten okraj. Nicméně u té poezie to, co mi na jejím vyjádření a fungování přijde zajímavé, to, co mě k ní přitahuje, právě nějaká vrstevnatost, nelineárnost, to, že způsobem, kterým se vyjadřuje poezie, asi nejbližší mýmu komfortnímu způsobu se vyjadřování. Mám někdy pocit, že běžný konverzace, který vedu ve v svém každodenním životě, tak jsou někdy příliš přímočarý na to, jak mě je komfortní komunikovat. A mám pocit, že ty poezie se tahle ta vrstevnatost právě daří zachytit a řekl bych, že to, jak se vyjadřuju v básních, je mně asi nejbližší způsob toho, jak já třeba přemýšlím nad realitou a to, jak můj vnitřní hlas jako funguje v mojí hlavě.
4: Ty jsi teď zmínil, že ta cesta byla dlouhá, tak jak začala, když skončila teda sbírkovou knihu?
2: Asi úplně na začátku bylo to, že jsem vyrůstal v Jablonci nad Nisou, což je hezký město, hezké místo, rád se tam vracím, ale řekl bych, že to je město, které je spíš zakořeněné ve sportu a v turistice, v kulturní rovině se toho tam zase tak tolik zajímavého třeba neděje, jakkoliv spoustu i současných autorů z Jablonce nebo z Liberce pochází. A někdy kolem roku 2017-2018 do Jablonce poprvé přijeli moji současní kamarádi, kteří věnují slemu. A pro mě to bylo něco tak nového a objevného, že podobně jako když jsem dřív koukal třeba na fotbalové zápasy a viděl jsem prostě jiný fotbalisty hrát způsobem, kterým jsem já chtěl sám hrát, tak poprvé u toho, když jsem viděl své kamarády ze slemu vystupovat a performovat, tak se mi objevil tenhle ten pocit toho, že to je něco, čemu sice úplně nerozumím, jak se dělá, ale chtěl bych to umět. A tam někde moje cesta začala, protože na jednu stranu je to sice performativní umění, má blízko k divadelnímu projevu uměleckému, ale zároveň ty texty jsou autorské a člověk se musí napsat a nemůže performovat texty někoho jiného. Takže člověk, aby mohl slam dělat, tak nejdřív se ho musí napsat. Takže jsem byl postavený před úkol toho, že musím něco takového vytvořit, abych to vůbec mohl přednášet. Ale časem, jak jsem postupně jezdil po slamových exibicích a po různých festivalech, kam nás zvali, tak jsem měl možnost se potkávat i s jinými autory nebo s jinými umělci, kteří ty stage sdíleli s námi. A takže jsem se nějak postupně propracovával k současné autorské tvorbě literární, jak pro i poezii. A zároveň někteří moji kolegové ze slamu souběžně vydávali své básnické sbírky, zejména Tým postavit. A časem jsem zjistil, že témata a forma, které mě jsou komfortní a mě zajímají, se poezii dokážou zpracovat možná trochu lépe než tím slamem, který je někdy takový přímočarý a úderný.
0: Ve sbírce se opakovaně objevují sídliště, periferie, stavby, různé fotbalové hřiště, ale také poušť Mešita nebo Riad. Jak si vybíráš ty místa a obrazy, které se nakonec dostanou do básně? Jsou to všechno místa, kde jsi musel být, kde jsi v určitý čas byl a třeba jsi tam něco zajímavého zažil?
2: V mém případě témata mých básní a místa v nich obsažená jsou zkušenosti a místa, které jsem sám navštívil, takže do nějaké míry to je autobiograficky, možná spíše autofikční, ale nechci klást na poezii nárok toho, že vše, co by ten lirický subjekt v té poezii prožíval, tak je zároveň něco, co ten autor musí sám prožít. Myslím, že právě na té poezii je zajímavé to, že se vzpírá klasickým konzumním očekáváním nebo pravidlům, který ta kapitalistická konzumní společnost nabízí a že si může dovolit být třeba někdy trapná, může si někdy dovolit mystifikovat a v mém případě teda v té sbírce, kterou jsem doposud publikoval, tak jsou to spíše zažitý zkušenosti, ale jsou to zkušenosti, které nějak v mé hlavě nebo v mých pamětech se transformovaly do podoby, která pak je v té poezi. Takže moje inspirace pochází ze skutečných událostí, ze skutečných míst, ale já se je potom už nějakým způsobem transformuju do výpovědi, kterou ta poezie vlastně dokáže unést.
1: Mě zaujala ta tvoje zmínka o té trapnosti, kterou si lze dovolit. Počítám trošku s tím, že je to prostě veličina, se kterou hodně musí počítat ten slam. Mm-hmm. Je to něco, co jsi jakoby ze slamu byl schopný přenést i do psaného slova a nějak to zpracovat, protože ono to vyžaduje taky nějakou jako odvahu, že jo? Každý to sám sobě jako nedovolí být trapný, protože nechce před sebou sám vypadat blbě. Je to něco, co jsi takhle načerpal přes slam?
2: Asi se to dá říct. Já mám pocit, že pocit trapnosti je jeden z nejméně doceněných pocitů. Myslím si, že...
4: Co to obsahuje?
2: Cítit se trapně před lidma.
1: Stydět se sám za sebe třeba? To neznáš, Fatima. No, ty možná nemáš důvody. No, pro mě je to docela důvěrně ale... zakoušený pocit.
4: Ale já umím si představit, že každý v tom jako cítí ještě něco jiného a ta trapnost někomu je nepohodlné a někomu ale přináší pohodlnost, tak já nevím, jak to máš ty.
2: Myslím, že primárně to, že jsem sám sebe přiváděl do situací, které mi nebyly komfortní a které hraničily s nějakou trapností, mě naučilo si zároveň stát za tím, co před tím publikem vlastně prezentuji, nějak najít svůj vlastní autorský hlas a dodat mu sebevědomí navzdory vlastně té trapnosti. A zároveň mám pocit, že ta trapnost dokáže spoustu věcí odhalit, že se za ní může skrývat nějaká upřímnost nebo radost z toho, že člověk vůbec tvoří a může trávit čas s jinýma lidmi. Že u toho performativního umění vlastně velice nepravděpodobná skupina lidí se v jeden čas na jednom místě sejde, aby si vyslechla prostě básničky, což je něco, co málo kde lze znova zreplikovat. A ta trapnost může být právě jedním z prostředků toho, jak tenhle ten stav, tenhle ten okamžik ho lze docílit. A u té poezie já mám pocit, že tím, jak se vzpírá tím zažitým narrativním způsobům vyprávění, nějaké lineárnosti toho, že musí něco někam směřovat a že podle těch pravidel vlastně nehraje, tak si právě může dovolit spoustu věcí schazovat, může si dovolit být právě trapná, může si dovolit právě hledat průsečíky v motivech a v metaforách, které by nás běžně nenapadly a tím právě právě může odkrývat něco, co nám se nemusí zdát zřejmé na první pohled. A v tom vidím jako její velkou přednost naproti, oproti třeba proze.
4: A ta zřejmost je pro toho člověka, který třeba to poslouchá, čte, nebo i pro toho člověka, který to přednáší, píše?
2: Myslím, že to souvisí s tím, jak se poezie vyučuje i na základních, na středních školách, protože je často podmíněna tím, že ten žák tu básně musí nějakým způsobem interpretovat, musí nějakým způsobem rozumět. A já mám pocit, že tohle není to nejnutnější na tom, protože s jiným úmyslem píše autor tu báseň, ale ve chvíli, kdy už je napsaná, tak si ta báseň žije vlastním životem a ten čtenář si může interpretovat zcela po svém. Nemusí, a to bych byl rád, aby vlastně si mohli čtenáři poezie to odníst, nemusí rozumět všemu, co tam je napsaný. Stačí, když tu básně na sebe nechá působit a zeptá se sám sebe, jaké pocity z toho má, jestli mu to třeba něco říká, jestli to dokáže vztáhnout na nějakou svoji vlastní zkušenost v životě. Tak abych tedy odpověděl na tvoji otázku, myslím si, že tam nemusí dojít k průsečíku toho, co tím zamýšlel ten autor a co si z toho odnese ten čtenář, protože tam není nutnost toho porozumění doslovného, ale stačí, když se právě v té poezii slovy pojmenovává něco, co ne vždy slovy vyjádřit jde. A to je asi něco, co mi u poezii přijde atraktivní.
4: A to je ale sakra těžký.
2: No, je to těžký, nevždycky se to podaří a právě proto tam je prostor pro tu trapnost, protože nevždycky to vyjde a někdy to je jenom trapný, ale já mám pocit, že už jen to zkoušení toho má svoji hodnotu.
0: A ta trapnost taky není úplně objektivní, že jo?
2: Ne, není, no, protože jedna věc je, někdy já se cítím sám trapně za toho autora, že něco takového napsal a někdy se cítím já trapně jako čtenář, protože v té básni si to dokážu vztáhnout na nějakou svoji situaci ze života, kterou bych sám třeba nepojmenoval nebo ji nezdílel, ale najednou vidím, že někdo ji prožil též a ten autor to formuloval lépe, než bych zvládl já, takže to je taková jako second hand trapnost, ale vlastně mi to dokáže pojmenovat něco, co mě samotnému se nedaří.
1: Už na obalce knížky je přiznaná taková rozkročenost mezi třema světy, Jizerky, Praha, Blízký východ. Kdybys to teďka zkusil popsat, co ty tři světy pro tebe znamenají, co mají podle tebe místa, které se nám, takhle když to čteme, zdají dost odlišný společného vlastně.
2: No, on je to trochu asi jako provokativní statement mého redaktora, což mu jako nijak nemám za zlé. Myslím si, že hledat podobnosti mezi těma místama je náročné na základě spousty proměnných, ať už to je prostě způsob života, to, jaké lidi ty místa, regiony přitahují, jakým způsobem se tam žije, ale to mě nějak jako neodrazovalo od toho tam ty podobnosti nějakým způsobem hledat. Zase někdy to vyjde, někdy ne a nejsem si jistý, jestli bych to dokázal úplně tak snadno shrnout. To, co ty místa spojuje, je to, že tam na všech těch místech žijou zcela obyčejní lidé se stejnými problémy a se stejnými touhami jako kdekoliv jinde. Všichni z nich chtějí, aby jejich děti měly šťastný život, aby studovali a dělali to, co si přejou, aby měli střechu nad hlavou. Všichni z nich rádi poslouchají hudbu a koukají na filmy a čtou knížky. Myslím si, že to je nějaká linka, která všechny ty místa propojuje. Ale to, co se na tom mění, jsou zkrátka společenský a geografický odlišnosti a ty nejdou tak snadno shrnout, tak abych s tou odpovědí byl asi spokojený.
1: A kdybys to mohl převést jako spíš na sebe, jak se v tobě ty tři světy objevují a jak to v tobě nějak se propojuje, obrátit to dovnitř tu otázku?
2: Jednak se to propoje asi v historii mé rodiny, která se ve všech těch třech místech nějakým způsobem spojila a já jsem jejím výsledkem, ale zároveň si myslím, že všechny ty místa jsou velmi imaginativně silné a podmanivé, protože jinak by mě to nenutilo o tom psát, bych řekl. A zároveň ve všech těch imaginacích, které si člověk na těch místech dokáže představit, tak dokáže najít zkrátka velice běžné lidské tragédie antických rozměrů, které se právě dělo na těch přehlížených místech. A to je něco, co mě neustále přitahovalo a myslím, že to byl ten hlavní jiskra, která potom vedla k tomu, že bych to chtěl zpracovat i literárně, tedy způsobem materiálním, který ne tak snad

0: vymizí tak snadno, jako vymizí ta situace daná.
1: Tvůj dědeček pochází ze Sýrie, otec se narodil v Iráku a ty se narodil v Jablonci nad Nisou.
0: Ano.
1: Jaký příběh zatím stojí?
0: Můj arabský děda se narodil v Dara v Sýrii, což je město na jihu Sýrie. Je to poměrně chudý region, region zejména zaměřený na zemědělství a pastevectví. Zároveň to je město, kde začala třeba syrská občanská válka před 15 lety. Nicméně můj děda, když se tam narodil, tak zkrátka se narodil do poměrně chudé rodiny. On byl prvním z nich, který měl vysokoškolské vzdělání, respektive dostal nabídku jet studovat do Československa, kde vystudoval vysokou školu v Brně. Ale v mezičase, kdy studoval v Československu a působil zde, tak v Sýrii došlo k převratu. K moci se dostal Hafiz Asad, otec svěřeného prezidenta Bašara Asada. A mimo dědovi se zamezil návrat do země. Ale zároveň v to samé období dostal nabídku jet přednášet na univerzitu do Bagdádu, kterou přijal a následujících 20 let strávili s rodinou v Bagdádu, kde mu děda učil na univerzitě.
1: A co učil?
0: On byl vystudovaný biolog. On se zaměřoval na výměnu aminokyselin ve svalstvech, což zní složitě, zajímavě. Jeho výzkum, ale zároveň je vlastně, ten výzkum se používal k tomu, že zkoumal, jak rychle, jak urychlit způsob růstu kuřat. Takže to mělo tyhle ty praktické dopady. A jak zkrátka z toho kura za 14 dní udělat plnohodnotné kuře, ale zároveň teda byl zejména akademik a ne zemědělec, ale má to prostě tyhle ty konotace. Takže byl vystudovaný biolog, učil na univerzitě, ale zároveň v 80. letech se prostředí v Iráku začalo silně politizovat, nehledě na to, že už tehdy bylo dost politizované. A bylo to zejména válkou s Iránem tehdejším. A tím, jak se ta válka čím dál tím víc přibližovala na území samotného Iráku, nejen z těch pohraničních oblastí, kde irácká armáda s Iránem válčila, tak se můj děda rozhodl mého otce poslat zpátky do Československa, který ji důvěrně znal. Můj otec tady vystudoval medicínu a potkal se zde s mojí mamkou. A můj děda následně taky opustil Irák a několik let ještě strávil v Alžírsku, kde též učil na univerzitě a po pádu železné opony se vrátili do Československa a zde strávil zbytek svého života.
2: A jakou roli tyto země Sýrie nebo Irák vlastně hrály v tvém dětství? Objevovaly se v příbězích, které ti rodinní příslušníci vyprávěli, nebo v nějakých zvicích, nebo ty se zdoptával? Jak to bylo?
0: Myslím si, že ta podoba, kterou ty země nabývaly v mých představách, tak se skládala ze vzpomínek mých příbuzných. Takže jsem si nedělal iluze o tom, že jsou to vzpomínky idealizované, respektive jsou to vzpomínky na nějaký starý dobrý časy. Jakkoliv pro jinou část obyvatelstva v těch daných zemích v ten daný čas to třeba takhle růžový nemuselo být. Ale zároveň v kontrastu s těmahle idealizovanýma vzpomínkama a představama na ty země, zde byla i ta podoba těch zemí, tak jak jsem ji znal z médií. A tyhle ty dva odlišné světy se zkrátka nějakým způsobem třely o sebe, způsobem, kterýmu já jsem nerozuměl. A co jsem v pubertě až do své současnosti, jak se tomu snažím porozumět. Takže abych odpověděl nějak na tu otázku, ta podoba těch zemí se skládala ze vzpomínek mých příbuzných, skládala se ze zpráv, které jsem konzumoval, ale skládala se z literatury, kterou jsem následně načítal, abych těm zemím, těm regionům a těm společnostem dokázal porozumět způsobem, který třeba není zatížený válkou proti teroru nebo Huntingtonovým střetem civilizací, tudíž jedná se o literaturu, která tomuhle období nějakým způsobem předchází.
1: A co jazyk? Ptám se proto, že můj třeba táta strašně rád vypráví. A to je takový jako jeho způsob, jak nám předávat nějaké informace o svém životě, ale zároveň já, když teda ho poslouchám, cítím, že on si to hrozně užívá. Nevím, jestli to je něco, co je společné pro lidi z Blízkého východu a dál, ale zajímalo by mě, jak to měl třeba tvůj děda nebo tvůj táta, jestli rádi vyprávěli o tom, jak třeba prožívali dětství v Iráku, pak třeba tvůj děda i studium, nevím, v Alžírsku, v Sýrii a tak.
0: Mm-hmm. Co já si pamatuju, tak o můj děda o tom zase tak často nemluvil. Myslím si, že to pro něho byla nějaká kapitola, ke který se nechtěl.

0: jako bavíme. A zároveň ta rodina z jihu Sýrie byla vlastně původně, to byli beduíni, takže mluví velmi silným dialektem. A já to málo, co jsem si jako odnesl z toho jazyka z rodiny, tak mi vlastně bylo úplně k ničemu v konverzaci s kýmkoliv jiným, protože prostě nikdo tomu nerozuměl, byl to jako tak těžký nebo hrubý jako dialekt, že jsem ho nedokázal uplatnit, ať jsem se bavil jako s kýmkoliv. Z čehož teda vyplývá to, že já jsem se primárně arabsky nenaučil doma, respektive naučil jsem se jako nějaký základy hovorový arabštiny syrský, ale nenaučil jsem se třeba číst a psát. A to vyprávění nebylo zase tak silným aspektem v našich rodinných vztazích. Myslím, že jsem to pak trochu jakoby skládal na vlastní pěst po střípcích, co jsem tak se sbíral u různých jako příbuzných.
1: A kdy se to stalo? Kdy nastal ten zájem o tom teda začít skládat tu mozaiku a možná, nevím, najít v tom i nějakou jinou část svojí identity?
0: Myslím, že vždycky někde na pozadí těch rodinných osudů jsem věděl, že tohle hrálo nějakou roli nebo hraje nějakou roli, ale co jsem byl dítě a tím, že jsem vyrůstal na malý vesnici, tak to nebylo něco, co by úplně určovalo můj každodenní fungování. Ale to se změnilo s takzvanou uprchlickou krizí mezi lety 2015-2016, kdy se najednou to veřejné, politické stalo i bezprostředním, každodenním, osobním. A v tu chvíli já jsem najednou byl postavený před to, i když jsem chodil každý den do školy, že na spoustu těch věcí musím znát odpověď, musím jí odpovídat, musím za tím si nějakým způsobem stát a byl jsem tím nějakým způsobem konfrontovaný. A já jsem najednou narazil na to, že něco, co u nás doma bylo každodenní nebo nepřikládal se tomu zase tak velký význam, tak najednou člověk jakoby nemohl prostě odejít z domu, aniž by se aby se na ulici neřešilo islámský právo. A já jsem najednou měl pocit, že na to všechno musím odpovědět nějakým způsobem. Takže tam bych vlastně paradoxně zasadil kořen tohle intenzivnějšího zjišťování a porozumění tomu regionu a tomu místu.
2: Takže si to vynutila vlastně tahle ta geopolitická situace, dá se říct.
0: Řekl bych, že jo, že nebýt toho tak, ne, že bych si to neuvědomoval, ale možná by to nehrálo tak intenzivní roli v mém fungování až do dnešních dnů.
2: A znamená to, že teda třeba takhle tímhle vnějším vlivem se i proměnilo tvoje chápání vlastní identity, že najednou si se začal někam postupně usazovat a nabíral to dalších třeba vrstev?
0: Myslím, že jsem byl postavený před volbu toho čelit něčemu, že jsem do nějaký míry byl zaškatulkovaný do nějaké role, se kterou já jsem se úplně nestotožňoval, ale já myslím, že mám celkem dobrou představu jako o tom, kým jsem a co je pro mě důležité, takže jsem se tím nenechal úplně rozhodit, ale když už jsem v těch konverzacích nějakou roli hrál, byl jsem jim vystavený, tak jsem si říkal, že si zkusím o tom aspoň zjistit dostatek na to, abych tomu dokázal adekvátně čelit, abych dokázal na ty otázky mít nějakou zaručenou nebo alespoň dostatečně dobrou odpověď, abych tím nespůsoboval více škody než užitku. Takže do určitý míry asi jsem do nějakých rolí vnucený byl, ale neřekl bych, že to jako cestou se můj život odehrával, že by to bylo dáno jenom vnějšími aspekty, ale že do velké míry to byly moje svobodné rozhodnutí.
3: Vzpomeneš si třeba na nějakou otázku, která se nejčastěji opakovala, na kterou si musel opakovaně a opakovaně odpovídat?
0: Jako mně třeba islámský právo přijde zajímavý systém právní i s ohledem na to, že jsem studoval práva a pořád se o tom snažím vlastně zjišťovat. Má to, myslím, že spoustu rovin, spoustu odvětví. Tudíž mě někdy mrzelo, že jsem si vlastně o tom neměl s kým popovídat do té hloubky, která mě byla blízká a vlastně pořád jsem dostával otázky na nošení třeba šátku. Ale já jsem měl pocit, že na to, abych na takovouhle zkušenost životní dokázal odpovědět, tak bych nejdříve ten šátek musel nosit. Mám pocit, že za dívky, který nosí šátek, neustále odpovídají lidé, kteří tu zkušeností nežili nebo neprožili jí. Oni si ani nedokážou třeba představit, jak obtížný to musí být, jak náročný život to vlastně je, být vystaven každodenně pohledům. A měl jsem pocit, že to byla třeba otázka, kterou jsem dostával pravidelně, ale zároveň jsem měl pocit, že za ženy už jako mluvilo tak dlouho někdo jiný, že já nejsem ten člověk, který by na to měl zodpovědně odpovídat. Takže to už je, myslím, že role právě někoho, kdo ten šátek nosí, aby na to dokázal zaručeně odpovědět, jaký to je.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.

0: To byla písnička Básník a vítr od Vladimíra Merty. Na rádiu Wave pokračuje pořad Hergot, dnes s hostem, básníkem Sufjanem Masalemou, se kterým se bavíme o jeho tvorbě a víře.
1: My už se k tomu možná docela blížíme. V Hergotu nás vždycky zajímá duchovní cesta toho člověka, se kterým mluvíme. Tak jakou roli hrála víra v rodině, ve které si vyrůstal ty? Byl třeba islám součástí každodenního rodinného života, nebo jsi k němu musel taky nacházet nějakou postupnou cestu, třeba vlivem těch úplně vnějších okolností?
2: Myslím si, že většina členů naší rodiny jsou věřící, jakkoliv to nikdy nebylo hlavním tématem naší domácnosti. My jsme vlastně nedodržovali náboženský svátky a nikdo nás do víry ani do náboženství nenutil. Tudíž pro mě i pro mýho bratra to byly naše osobní cesty a to, že jsme oba k té víře našli svoji cestu, je výsledek našeho vlastního hledání a bádání spíš než toho, že by nás do toho dotlačili ať už rodič nebo třeba ty vnější aspekty. Takže bych řekl, že pro většinu členů naší rodiny do nějaké míry víra důležitá je, ale vždycky to bylo v rovině jen to osobního toho, jak to prožívá ten jednotlivec a ne to, že bychom to prožívali nějak komunitně.
3: Ty máš maminku z Česka.
2: Ano.
3: Takže to znamená, že islám byl tvůj vlastně v uvozovkách výběr. Mohl si vybrat i jiné náboženství, třeba křesťanství. A co tě, proč islám, co tě oslovilo?
2: To, co mě oslovilo, byla ta synkretická rovina toho, že navazuje jak na judaismus, tak i na křesťanství. To, že může být muslimem, ale není to na úkor toho, že bych třeba přišel o Ježíše, nebo o Bibli, nebo o Tóru, protože ve všech těch božích knihách jsem viděl nějakou hloubku a viděl jsem něco, co mi na nich bylo blízký a s čím jsem se dokázal stotožnit. A u toho islámu právě ta synkretická rovina, která to propojuje a nějakým způsobem uzavírá, bylo něco, co mě oslovilo na první dobrou nebo primárně, ale zároveň to byla i rovina toho, jak jsem rozuměl Bohu. Já myslím, že dřív jsem byl věřící, než jsem se stal muslimem. A moje chápání toho, kým je Bůh, nebo co je ta esence boží, je asi bližší tomu, jak ji formuluje islám, než jaký formuloval třeba křesťanství, judaismus nebo třeba hinduismus. Takže to podle mě byly tyhle ty dva nejdůležitější aspekty, to, že to navazovalo na judaismus, na křesťanství, že jsem ze všech těch zdrojů mohl čerpat a zároveň, že to moje chápání Boha bylo nejbližší právě tomu, jak ji formuloval právě islámská víra.
1: A teď mě samozřejmě zajímá, jak bys to formuloval a jak bys to třeba srovnal, jak to vidíš ze svého pohledu, v čem je to v křesťanství, v judaismu trošku jinak.
2: Jednak ta rovina Koránu jako seslané knihy boží nebo seslaného slova božího skrze zázrak proroku Mohamedovi bylo něco, s čím jsem se stotožňoval. Chápal jsem ho jako uzavření toho abrahamovského příběhu a nedokázal jsem si ho představit kompletní bez toho, aniž bych do něho zařadil Korán a seslání proroku Mohamedovi. Ale to, co vnímám jako největší rozdíl mezi křesťanstvím a islámem, je asi ta neschoda na tom, na esenci, na charakteru Ježíše Krista jako božího syna nebo božího proroka, jelikož v islámu Ježíš je prorokem, je Kristem, je synem Panny Marie z rozného nepočatého styku, ale není synem božím, není tam ten aspekt trojedinosti Boha, který asi pro mě zkrátka nebyl asi srozumitelný dostatečně na to, abych mu intuitivně uvěřil, kdežto v islámu Ježíš je pouze člověkem, nebo v úzovkách pouze, ale není tam to rovina toho Ducha Svatého a Otce Svatého. A mému intuitivnímu chápání Boha a víry, která předcházela tomu, že jsem se rozhodl být muslimem, to bylo bližší než to, jak to bylo asi interpretovaný nebo formulovaný křesťanskými církvemi. Ale nechci ani zpochybňovat to, že třeba ze začátku křesťanství zde byly třeba sekty nebo náboženské skupiny, které nevnímaly Ježíše jako syna božího, nebo že to dogma trojedinosti Boha se nějak postupně vyvíjelo, což je něco, na co, jako, s čím se dokážu stotožnit a dává mi to smysl. Ale zároveň to seslané slovo boží skrze Korán je pro mě tak důležitý, že bych si nedokázal svoji víru představit bez toho. Proto jsem se nakonec rozhodl stát muslimem.
1: Teď si zahraju možná trošku na neználka. Co to vlastně znamená to seslané slovo boží? Co, jak bys to vysvětlil někomu, kdo, pro koho ten pojem vůbec jakoby nic nepředstavuje?
2: Vlastně asi u toho mě napadá ještě druhá rovina toho, že jakým způsobem byl seslaný Korán, jakým způsobem vznikala Bible, jakož evangelium, respektive starý zákon i nový zákon, včetně evangelia, jsou součástí toho korpusu náboženského i v islámu. Ale důvod pro seslání Koránu archanděl Gabrielem proroku Mohamedovi byl právě ten, že na základě toho islámského dogmatu ta Bible vznikala až později po smrti Ježíše na základě koncilu, a kdy některé ta části Bible byly z toho vyřazeny a některé prostě vzniknou na základě těch koncilů a nevzniknou v jeden daný okamžik, nebyl sestavený prostě třeba Ježíšem samotným. Což je argument pro právě seslání Koránu, který byl seslaný skrze proroka Mohameda jako takový tu veslici, skrze kterou vlastně Bůh promluvá, nebo nechci se pouštět jako do nějakých dogmatických přešlapů, ale prorok Mohamed vlastně v tomhle tom není autorem, ale jenom skrze něho ten Bůh vlastně promluvá, nebo promluvá skrze něho Koránem. A ten Korán vzniknul za života proroka Mohameda, respektive byl finalizován přibližně 15-20 let po jeho smrti. Což je ten hlavní důvod, proč vlastně k tomu seslání, k tomu poselství došlo, aby to uzavřelo ten abrahamovský příběh, ale aby to nějakým způsobem i vedlo konverzaci s tím, jakým způsobem vznikala Bible, jaký byl ten proces vzniku nového zákona. A byl to určitý protiargument nebo alternativa toho, že to slovo boží nebo ta kniha boží může být seslána i za života toho proroka samotného a může být zkompletována těsně po jeho smrti, nehledě na koncilech. Čímž ale zároveň nechci zpochybňovat jako erudici biskupů, který se na těch koncilech setkávali, ale je to to islámský dogma, který vlastně se snaží odpovídat na to, proč vlastně ten Korán vůbec byl seslaný.
0: Ta tvoje islámská víra, je to spíš syntéza nějakých vybraných prvků z té bohaté, někdy protichůdné islámské tradice? A nebo jsi měl potřebu se přimknout k nějaké konkrétní větvi, konkrétní tradici?
2: Asi to označení toho synkretismu je něco, co mi je bližší v tom, jak já k té víře přistupuju. Já to vnímám jako pro zkrátka dobrodružství na celý život. Zároveň to je takový korpus literatury a věrouk a teologie, který prostě jedním člověkem je nemožno poznat. Ale to by zároveň toho člověka podle mě nemělo od toho odrazovat se na tu cestu vydávat. Myslím si, že to základní dělení může nějakým způsobem fungovat na třeba sunity, šíty. Můžeme to rozdělit na nějaký, podle třeba akýd, podle nějaký věrouk, který pak sunita a šíta aplikují. Může se to rozdělit podle právnických škol. Ale tím já, že žiju vlastně v České republice, která je sekulární země, tak tohleto dělení pro mě jako ztrácelo smysl, protože jsem vlastně nežil v muslimské společnosti, která by tomu dodávala nějaké ohraničení, ve kterém by tohleto dělení ten smysl mělo. Já se cítím jako muslim, nikdy pro mě dělení třeba na šíty a na sunity nebylo důležitý nebo významný v mém rozhodování. Nenechávám se tím odrazovat v tom třeba, jakou literaturu čtu, ve smyslu, že bych četl třeba jenom literaturu sunnických autorů a přehlížel to od šítských, ale nenechávám se ani odrazovat, co se týče právě třeba právnických knih. Asi bych řekl, že některé právní školy, třeba šáfická nebo hanafíská, jsou mi bližší tím způsobem, jak přistupují k pramenům práva oproti třeba hanbalický nebo málikovský, ale dokážu spatřit v každé ty právní škole nějakou hodnotu a nějaké argumenty, které mi dávají smysl. Jen se tím nenechávám omezovat v tom zkoumání té víry a toho náboženství jako takového.
3: Doteď jsme se bavili hodně na té teoretické rovině. Jak prakticky islám ovlivňuje tvůj život? Jseš muslim, který praktikuje to náboženství i ve svém životě?
2: Já bych řekl, že jo. Snažím se dodržovat Ramadán, snažím se pravidelně modlit. Zároveň, ne, že bych tomu chtěl vás tak jako pragmaticky, ale snažím se každý tradici, každý ty zvyklosti, kterou udržu a který se věnuju, tak se snažím, aby mi dávala smysl, aby mi dával, abych si jako racionalizoval, proč vlastně něco takového dělám. Myslím si, že v islámu je silný důraz na to, že víra by člověku neměla ten život stěžovat, ale měla by mu ho zjednodušovat a dávat mu smysl a směr a měla by mu dávat právě pochopení toho, co vlastně dělá a pak to teprve vlastně dělat. Nemyslím si, že by člověk měl tu víru následovat slepě a myslím, že to je jako jeden z základních pilířů islámské víry. Tudíž cokoliv, co dělám ve vztahu k víře, tak je něco, co mi nejdřív musí dávat smysl. Takže to, že dodržuji Ramadán, to, že se modlím, to, že se snažím číst Korán, to jsou nějaké projevy, tradiční projevy té víry, ale zároveň to vždycky musí být něco, co mi dává smysl, co mi ten život ulehčuje a ne naopak. Takže jsem praktikující muslim, to náboženství není nějakým přívěškem mě samotného, ale myslím, že prostupuje mým každodenním fungováním, ale to, že třeba dodržuji Ramadán, to nějaký podobě je pro mě vlastně druhořadý. Spíš asi ten morální kodex nebo to směřování toho, jak se třeba rozhodovat ve složitých situacích, je pro mě něco mnohem důležitějšího, než to, že měsíc prostě držím půst.
3: A je tady něco, co nedodržuješ a ve většinové muslimské společnosti je považován za něco velmi důležitého?
2: No, nedaří se mi modlit pětkrát denně. Myslím si, že v 21. století, kdy spoustu muslimských komunit žije mimo muslimský státy, což je něco, co dřív nebylo běžný a tehdejší muslimští teologové na to neměli ucelenou odpověď, tak v dnešní době jsou různý způsoby, jak k tomu učenci přistupují. Takže je třeba možný na konci dne ty modlitby spojit a modlit se až na závěr dne, než se modlit v těch stanovených časech. A zároveň to je něco, co mi jako dělá problém dodržovat striktně, protože prostě někdy jsem línej, někdy prostě na to nemám náladu, ale zároveň mám pocit, že zrovna v ten okamžik, kdy se člověk cítí líný nebo na to nemá náladu, tak o to důležitější ta modlitba potom je.
0: Já možná doplním tu otázku, Faty. Ano. Jestli je něco, co nepraktikuješ, ale proto, že ti to nedává ten smysl.
2: Myslím si, že v té bohaté literatuře třeba hadíců, což jsou zaznamenaný způsoby toho, jak žil prorok Mohamed, jak žil jeho následovníci, a kterých je tisíce, tak těch pravidel je taková řada, že se řídit všema z nich a dodržovat je, je velmi obtížné. A někdy to může jít do zdánlivě jako absurdních prostě situací, kdy třeba, a jsou takový jako spíš taková spíš trochu lidová slovesnost, jakkoliv to nechci jako schazovat, tak třeba nejíst potom, když vás olízne pes, nebo způsoby jako stravování, který můj život nějakým způsobem jako neovlivňuje, nebo nedělají ho horší a zároveň je mimo moje možnosti všechny tyhle ty pravidla znát. Takže myslím, že jich celá řada, jednak protože nemají nějaký velký vliv na to, jak já každodenně tady funguji, a druhá, protože je neznám.
3: Ty jsi pak zmiňoval, že v složitých situacích se snažíš čerpat z nějakého morálního kodexu, který ti dává islám. Tak co jsou pro tebe ty důležité hodnoty, které ti přináší?
0: Možná i ty situace, jestli to není příliš osobní.
2: Ne. Asi bych nechtěl, aby to působilo tak, že jsou to hodnoty, které by byly vlastně jenom islámu, ale mám pocit, že jsou univerzálně vlastní všem lidem, protože prostě islám vychází jako z lidské přirozenosti, nebo prostě je to náboženství pro lidi. Čímž chci říct, že třeba zastání se slabších nebo ozvání se, když se děje nějaká nespravedlnost, nehledě na to, jestli to člověku přinese nějaký zisk nebo ne, jestli by se tím uškodil nebo ne, tak to je něco, co je pro mě důležitý. Ale právě nechci dělat, jako by to bylo vlastní pouze islámu. Mám pocit, že to je vlastní všem lidem, ale právě ten univerzalismus islámu je něco, co mi to dokáže formulovat srozumitelným způsobem. Ale mám pocit, že tohleto člověk může dodržovat nehledě na to, jestli je muslim nebo ne. Jako stále bez pochyby. Ale právě v situacích, kdy mám pocit, že bych se měl zastat třeba slabších nebo lidí, jejichž hlas není slyšet a kdy zároveň vím, že by mi to třeba mohlo uškodit nebo bych mohl přijít třeba o nějaké pracovní možnosti. To je právě v těch chvílích mi tahle ta islámská solidárnost nutí o to víc se ozvat. Jakkoliv bych to třeba, jakkoliv bych se někdy možná zdráhal to udělat tváří tvář tomu, že by mi to mohlo uškodit.
1: Ve tvé básni Diskotéka Držkov zazní taková odpověď na otázku, co posloucháš. Je tam Korán nebo techno? Tak je tam v tom nějaká nadsázka, nebo jsou pro tebe tyhle ty dva světy opravdu míň vzdálený, než by se zdálo?
2: Určitě tam nějaká nadsázka je, zároveň to je snaha o poličtění té konverzace, která mnohdy je vyhrocená a je to snaha o načrtnutí toho, že tam existuje spoustu průsečíků na zdánlivě odlišných stranách té konverzace nebo těch společenských kruhů. Zároveň, když třeba jedu na zkoušku do školy, nebo mám před sebou nějakou těžkou životní zkoušku nebo nějakou výzvu, tak poslouchám Korán na uklidnění. Mm-hmm. Ale zároveň mám rád jako klubový život v Praze, nebo rád chodím na rejvy. Myslím, že to je něco, co mi teďka v téhleté části života vyhovuje, co mi je blízký. Jsou mi blízký ty komunity, které se kolem toho pohybují. Zároveň tomu nechci přikládat větší význam, než to asi má. Jsou to velmi jako takový mikrokosmy, který nevždy se protínají s většinovou společností, ale ta komunita lidí, která se kolem toho pohybujeme, je blízká. Vážím si na nich toho, že se právě dokážou ozvat, když se děje nějaká nespravedlnost nebo bezpráví. Myslím si, že spoustu těch klubových scén v Praze funguje jako takový bezpečný prostředí pro lidi, kteří by se ve větších klubech třeba nemuseli cítit bezpečně. A myslím, že zejména třeba ve vztahu ke queer komunitám. Tahle ta atmosféra těch míst je něco, co mě na nich přitahuje nebo mi přijde sympatická. Myslím, že v té básni jsem tak se snažil shrnout to, že ty světy se dokážou protínat v těchto těch nepředvídatelných místech.
3: Máš při psaní o víře nějakou hranici? Je něco, co je pro tebe až tak posvátné, že o tom nechceš psát?
2: Myslím, že skrze ty básně promluvá moje náboženství a můj způsob toho, jak ho konzumu a jak se k němu vztahuju. Ale myslím si, že v žádné té básni třeba nemluvím s Bohem bezprostředně, nepojmenovávám ho tam. Myslím, že to je něco, čemu jsem se možná stranil, nebo jsem si necítil, že jsem dostatečně zkušený nebo zralý na to, abych tuhletu konverzaci s Bohem v té básni vedl, abych ho tam dokázal jmenovat, abych mu dokázal třeba něco vyčítat, to, co se mi děje v životě, nebo se mu svěřovat. Tak myslím si, že ne, že by to bylo něco, čemu bych se bránil z nějakých mých vlastních pohnutek, ale myslím, že to je něco, na co jsem třeba ještě nenašel odvahu napsat to tak, abych s tím byl spokojený.
3: Přitom v islámu ten vztah mezi člověkem a Bohem je ten jako vlastně jako nejdůležitější. To, že mezi tím vlastně nikdo nestojí. Uh-huh. Aspoň v sunnickém islámu, v šejickém islámu často máš ty různé imámy a tak dále, ale v tom sunnickém islámu ten intimní vztah mezi člověkem a s Bohem je nejdůležitější vlastně prvek islámu. Stejně se ti to nedaří napsat tak, abys byl spokojený, nebo je natolik možná intimní, nevím, nechci přemýšlet za tebe, že to natolik je to intimní, že ti to nejde dát na papír nebo teda do počítače naťuknout.
2: Myslím si, že teďka po vydání té knížky, že těch básní, které píšu, není, že se o to pokouším, ale tehdy, když jsem to psal, tak jsem vlastně nechtěl, aby z toho byla náboženská poezie, aby z toho nebyla sbírka mých jako rozjímání s Bohem, což je jedna rovina. Myslím, že ty motivy, které jsme tam vytyčili, tak ležely jinde. A druhá, asi tam byla nějaká ostýchavost ve smyslu toho, že o to, o čem já vedu konverzace s Bohem, nebo tak, jak se mu svěřu, že jsem se ještě necítil, že to je něco, co bych chtěl dát do básně, a nebo že by to byla ten správný formát, kterým to zpracovat.
1: Možná teďka přichází ta nejlepší chvíle, aby si nějakou báseň svojí vybral a přednesl nám ji tady, protože nám to doplní možná ten tvůj svět, který jsme nastínili doposud těmi otázkami.
2: Mm-hmm. určitě. A ta báseň nemá svůj název. Myslím, že to nejtěžší na básních pro mě je vymýšlet potom jejich názvy, takže jim dávám jenom čísla, dokud mě redaktor s tím nekonfrontuje. Ale u tého básně jste si poznamenal, že jsem jí věnoval jinému básníkovi, Lubomíru Tichému, který je jeden z mých nejbližších kamarádů, co se týče básnické scény. Ta básně teda má název 26 a teď bych ji teda přečet. Mlhovky zmrzly těsně nad hladinou. Plavím se po nouzových rádiových vlnách, v nouzových tremských útulnách. Podnikám výpravy k pomníčkům partizánů, k mučednickým mauzolejím mírného pásu. Zahřívají mě dýzlové motory okresních autobusů. Kouř z nich štípe do očí jako u táboráku. Noc uvnitř noci měkce našlapuje. Blahoslaven ten, který kráčí. I první pes ve vesmíru býval jen toulavou fenkou.
1: Děkujem.
2: Děkuju.
3: Sofiane, ty budeš za několik týdnů ve frankfurtském veletrhu představit možná trošku i českou poezii. Uslyší posluchači, čtenáře něco nového od tebe, nebo tam bude tvoje sbírka primárně?
2: Je to tak, na začátku října bude Česká republika hostitelskou zemí na frankfurtském knižním veletrhu. To je největší knižní veletrh na světě a my ho budeme hostit poprvé. A to, s čím já tam budu vystupovat, je antologie básní, ve kterých já nebudu jediným autorem, bude to kompilát básní více autorů, ve kterých budou překlady právě z mojí sbírky, jelikož ten proces přípravy trvá poslední rok a půl a překládali jsem právě básně z té sbírky spíše než básně, který jsem v tom procesu mezi tím napsal, protože to chvíle trvalo. Ale nebudu tam jediný, bude tam spoustu českých básníků, prozaiků, novinářů a autorů divadelních her. Já tam budu mimo jiné i s Lubomírem Tichým, ale třeba i se Sofií Baudigou, bude tam Petr Hruška, Petr Borkovec, bude tam Marie Eliašenko, Irina Zahladko. A myslím, že každý z nás tam bude reprezentovat jinou tvář ty české poezie a myslím, že by se nám mohlo podařit nastínit to, že ta poezie v Čechách je poměrně živá, že se o to tam děje spoustu, že těch autorských hlasů je celá řada a každý reprezentuje trochu jiný přístup k té poezii a že právě těch cest k poezii může být spoustu a nemusí to být právě jenom třeba hlas se Seifertem, jakkoliv já je rád čtu.
3: Co jsem četla, tak bás bylo vybrán nějakých 75 a přitom česká tvorba je velmi pestrá a velká, bych se nebála říct. Jaký to je být takhle mezi tak malé skupině, který může takhle ukázat českou tvorbu?
2: No, na jednu stranu si toho velmi vážím. Vážím si ty důvěry jak ve mně, že tam můžu vůbec něco takového reprezentovat, ale i v mojí práci, že to někoho oslovilo. Ale zároveň je, myslím si, že je důležitý brát ohled na to, jaký kritéria byly stanoveny pro ten výběr, kdy jedním z nich bylo právě třeba existence překladů aktuální tvorby. Tudíž, jakkoliv myslím, že jsou tam vybraný skvělí autoři a autoři, kteří reprezentují českou literaturu, tak spoustu skvělých autorů tam není. Ne proto, že by jejich tvorba byla horší, ale právě proto, že třeba nemají aktuální překlad, který by tam mohl být prezentovaný. Takže právě bych chtěl možná posluchačům nebo čtenářům říct, že ten výběr do určitý míry českou literaturu reprezentuje, ale rozhodně to není ve své celistvosti, tak jak řekla, protože ta česká literatura je, myslím, že velmi živá. Skládá se jak z autorů, básníků, prozaiků, tak i z literárních festivalů, literárních magazínů, z literárních soutěží. Má zkrátka tolik různých podob, že zahrnout ji ve své celistvosti na několika denní festival by nebylo úplně možné.
1: Každopádně přejeme, ať se to ve Frankfurtu povede. Děkuji. A taky přejeme všechno dobré do života i do tvorby. Děkujeme za návštěvu Hergotu, Sofie.
2: Děkuji za pozvání.
3: Měj se krásně.
2: Vy též.
0: Děkujeme.
1: A loučíme se také s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden se zase uslyšíme s dalším dílem Hergotu v obvyklou dobu v 18.00 v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prahartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
8: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
8: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
8: Čelisti.
6: Čelisti.
8: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

je prostě vyjela tak neuvěřitelná pivní žízeň, že já jsem tam udělal asi 6 piv, ale já jsem to nepil. Já to lemtal. Já jsem se tam připil. A pak jsem se docela horko těžko dostal na statek a zjistil jsem, že ještě mám nějaký tady 2 nebo 3 lahvový piva schovaný za rýžovarem. A já jsem, přátelé, se dodělal.

vás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat. Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té

0: čelisti na rádiu Chlejv, Martin Pleštil.
1: Kvík.
0: Honza Vejnár. Neuvěřitelná sestava, ale to tohle ještě nikdy nebylo.
2: Takovou se lečí na ledu.
0: Říkáme vždycky s Honzou, vždycky. To je Honza, až nikdy to nebylo, jo. Ale jednou to zase bude.
2: Ještě pár nemám takové.
0: Ještě pár nemám. Neuvěřitelný, rybka na úvod, prosím vás. Robert Měkký, kdo to byl, Martine?
1: Robert Měkký, Bobby Měkký, tak to byl legendární kostýmní designér, který se vyznačoval třpitinými obleky a to je všechno, co vím o něm, prosím
0: tě. Kamínky, používání filtru, já tě v tom trošku poznám v těch filtrech.
1: Ale
0: jsme se zvláště sladili všichni tři takový bílý řeznický trik. A to říkáme maminka vždycky, chodíš v tom bílým triku, to je právě řezník. Přitom jsem byl jako vychrtle, jo, tak nevím, co to znamená.
2: Rapper nebo...
0: Toho neznala teda a teďka už by ho ani nepoznala.
2: Měl by se zazpomínat aspoň na jeho jako jedno z jeho takových jako ikonických děl, což byl takový outfit, Mohawk outfit, který v roce 86 ušil Cher, která nebyla za nic nominovaná a vzal ho jako takovou jako formu revenge na ty Oscary. Hodně málo látky připoužíval na ty věci.
0: Jaký Drag Race City na Diana Ross prostě oblíkal sami hlavy pořádný. Rubrika Šofér, ten tvrdý chleba má, jo. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem Honzo úctyhodných 240 km. To není málo.
2: Nevědomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů zařízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění.
0: Huddersfield, tam se odehrává Halloween, ne?
2: Mám pocit.
0: Michael Myers.
2: Pár detektivek na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 km. Policistům vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však rozezná světla.
0: Podobně jako Martin vždycky, kouká se už na filmy, moc nevidí, ale světla rozezná. Samozřejmě. Orientoval se podle brzdových světel na vozidlech před ním, jeho handicapu si teda nevšiml ani obsluha čerpací stanice, kde se ho zastavil pro benzín.
1: Ale myslím, že ty policisti trošku přeháněli, jo, protože oni říkali, že mu naměřili půl promile v krvi, přičem jako povolené 0,35. Já když si vzpomenu na ty pijáky, co v těchto těch rubrikách máme, tak si myslím, že tohle ještě jako čajíček.
0: To je úplně nic.
2: Mně se líbilo jeho vyjádření, říkal, že se cítil uvězněný ve svém vlastním domě a chtěl se dostat co nejdál od svého dosavadního života, což si myslím, že 240 km.
0: Krásně ujel celý a furt to není dost, to je náš životní příběh, prostě ujíždíme daleko a furt nic. Vítek ujel do Zlína a jemu tam ještě hůř. Vítku, zdravíme tě, doufám, že přežiješ. Rubrika Wu-Tang Killa Bees. Prosím tě, čekám na útok včel, jo. To není můj citát ani z stejského kupodivu, ale tvrdil to v Hradci Králové mladík, stojící v labi s dekou na hlavě, jo. On říká, že tam čeká na poštípání včel, aby mohl zjistit, jaké to je. Počíval jsi včely?
1: No, ty jo, ještě ne. Ty
0: ne, já to zdraví, aspoň jednoročně, to je strašně zdraví. On říká, jednu včelu jsem naštval a teď čekám, až to řekne ostatním. Jak to říkají ostatním ty včely?
2: Mně se hlavně říká, že to pojmoval, říká, je to taková hra, jako je partička. Já dělám vlastně průzkum, jak by lidé se chovali, kdyby tu byl poštípaný alergik. Já jsem nikdy teda partičku
0: neviděl. Ale nejsi alergik, Honzo?
2: Nejsem.
0: Škoda, ale to mě trošičku mrzí.
2: Já jsem alergický na všechno, ale zároveň důsledně.
0: Rozumím. Jedna sršeň podle mě by se to vylečila, ale...
1: Nám teďka doma lítala sršeň, byla fakt odporný a já jsem fakt jako stál v rohu místnosti tak třeba půl hodiny ve dvě ráno a odmítal jsem jít spát, dokud nevypadne.
0: Slabost filmových kritiků, Martine, se shodem úplně stoprocentně, kdybych měl říct jednu věc, která až zmizí z planety, váhal bych mezi klišetem a sršní, jo. Odporná, zrůdná věc, nenávidím.
2: Souhlasím, klišet bych možná přednosil.
0: Jo, taky jasně, no. Ale navíc je chráněná ještě navíc. Ty zrůdy jsou chráněny často, to se dneska pojím ještě víc o tom. Jo, stejská, kdo to vyšetřoval? No, samozřejmě, že Tomák v lese na Havlíčku Brodsku, tedy v jeho rodišti, našel muž tělo bez hlavy, ale byla to figurína. Je to pro tebe, Honco, spíš uleva, zklamání, potom Resident Evil, jak to vnímáš?
2: No, já vlastně přemýšlím, jak tohle se může stát. Jak se šel možná podívat trošku blíž. Na místě byla nalezena figurína ženského těla bez hlavy, která na první pohled skutečně připomínala lidské tělo.
0: To říkala Čírtková. Paní Čírtková, zdravíme samozřejmě.
2: Špatná volba jména pro postavu.
0: A ona chtěla pak jako tím prohlášením jako zamezit dalšímu šíření ty fámy a hlavně uklidnit všechny houbaře. Jak se v tom Česku myslí na ty houbaře? Ne jako obecně lidi, ale houbaři, prosím vás, nic vám, jako je to v pořádku.
2: Figurína houbaře bez hlavy.
1: Hlavně jako ty houby, já jsem slyšel, že mají hodně růst, tak jsem vyrazil v neděli na houby. Na Vysočině, pánové. A nebylo tam vůbec nic. Všichni seniori prostě jako vyběhli mnohem dřív a už tam nic nebylo, všechno bylo vyžraný. Jako.
0: Jo, je to vlastně mýtus. Samozřejmě remake Ženy bez hlavy, slavný film Lucrecie Martel, pochopitelně v českých podmínkách, Havlíčko Brodsko. Moje oblíbená tentokrát retro rubrika, prosím vás, my jsme to viděli, pak jsme zjistili až později, že to je z roku 2020, nevadí, ale myslím still amazing, takzvané Pekelnice z Brna, ale sociální porno. Pojďme si to rozebrat. V městských bytech se na místo sociálně slabých ubytovali pornoproducenti. Ulice Beethovenová bych chtěl upozornit, že tam sídlí i český dosaz Brno, jo. Prosím tě, takže radnice s nimi pak na základě toho zjištění těch seznam zpráv ukončila nájemní smlouvu, ale je to taky festival nádherných jmén, jo.
2: Nádherný.
0: Jan Mandát, jaký má mandát, za koho měl mandát tehdy? Přes 6 let zpátky, jo.
2: Stefan Helmut Geisler.
0: Jo, to je genius, podnikatel, který v té době byl 50% vlastníkem firmy, když on říkal, neumím česky, nechci se tomu vyjadřovat, navíc ve firmě už rok nepůsobím a zabouchl dveře.
2: Ingo Jon,
0: prostě to byl, kdo je zase, kdo to je, taky spolumajitel nebo úplně majitel celé té firmy. A pozor, spolu s ním o ten byt, kde se to natáčelo, žádala i vizážistka Lenka Stará, která mu jiné líčí herečky herečky účinkující v pornografických snímcích, ale Martine, ona říkala něco jiného.
1: No ona říkala, že v bytě líčím občas nevěstě nikoho jiného. Ne. Je ale pravda, že občas líčím pro tuto společnost nějaká děvčata, ale v mém bytě.
0: Já bych ty nevěsty chtěl vidět. Líčení nevěst, nádherná věc.
2: Tam se Jirka Kaloč, tady v týhle tý se stane.
0: Já, pozor, Jirka Kaloč, z Honco se sem vrátil, ten nádherný výtvarník.
2: Já mám rád.
0: Pozor, já bych chtěl ještě upozornit, že celý interiér bytu Lenky Staré, pokud by vás to zajímalo, můžete sledovat v nádherném videu Suši nebo sex. Martin už ho viděl několikrát, je úplně to vyřízený. A pak samozřejmě pro Honzu video Změna srdce s Frídou Santé.
2: Jako, velmi politický název pro porno teda.
0: Miluju to!

0: každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A je. Proč? Vy jste blbej? Breathe. I'm on fire, came in a window,

0: Mistrně Repučera Wack a mistrně nonchalantního stěru Květa Fialová. Jedeme dál. Rubrika Boha, jeho takové krásné prasce. Dívám se na Martina, samozřejmě. U konečné autobusu v Brně se procházel opravdu vzrostlý vepřek. To se, jak si ho představuješ? Takový jako štětináč masivní. Mm-hmm. By se
1: já myslím, že mít takový jako malý nožičky a budou obrovský panděro.
0: Je to Vinohradská, je to Vinohradská ulice a prosím vás, brněnská.
2: Takové setkání mám ale spoustu i v Praze.
0: Jo, ježišmarja. Na tisňovou linku strážníků ji nahlásil jeden z projíždějících řidičů. Obával se, že by zvíře při neopatrném pohybu vozovce mohlo způsobit dopravní nehodu. To bych se úplně nebál. Když můj otec mi vyprávěl, že vozil tramvaj jaksi do Afriky, že tam narazili autobusem do Hrocha a ten autobus se celý převrátil. Hroch teda pokračoval dál a několik lidí málem zemřelo v tom autobuse. Krásná historka.
2: Mě dojímá ta reakce toho strážníka, když volal, říkal, nacházíme se na smyčce autobusu, pobíhá nám tady krásné prase. Zjihl na strážníkovi přihlášení do vysílačky hlas.
0: Ale my se Honzo nacházíme obecně ve smyčce. Cítíš to poslední dobu?
2: Poslední
0: rok 26, těžký hlup.
2: Jo, jenom stárnem, ale na ty smyčce jsme pořád.
0: Absolutní backrooms. A rubrika Tátovy boty. Japonští záchranáři prosí veřejnost. Oni na koleno prosí, kdo zajímá se. Prostě nesrovnávejte nám boty. O co jde? Co to je za město Kanazawa? Co se tam děje? Občani, co oni dělají? Oni srovnávají zbytečně.
1: No, oni srovnávají zbytečně boty. To je vlastně jako budova, kam chodí pacienti a venku předtím tak jsou vlastně rozházený boty, jsou neúhledné a právě jako oni mají jako precizní tu etiketu, tak tam random lidi chodí a ty boty srovnávají, ale pak ty lidi, když jdou ven z té budovy, tak si nemají jak najít ty svoje boty. Mate je to.
0: Takže to jsou vlastně ty zásahy těch hasičů, oni tam vlítnou, jsou obutý a když jsi zpátky, tak těch do těch svých často navíc je problém, že v tom, že v rámci té pracovní uniformy mají všichni jednotnou obuv, takže nemusí vědět, kdo, co komu patří.
2: Já tomu rozumím, mám takové jako obsese, mě to irituje, když ty boty jsou rozházené.
0: Ty máš všechny boty stejný, ale
2: všechny boty, na všechny jsou na chodbě samozřejmě.
0: Jo. A Martina, ty pacienty, ty jsi myslel koho ty pacienty?
1: Já jsem si spletl záchranáře s pacientem.
0: Ale nám to nevadí.
2: Já problému,
0: rubrika Warum Polizei hier? Seniorka ve švýcarském supermarketu nenaskinovala sáček, za 4 měsíce ji předvolala policie. Stejsky to dnes opravdu těžce, tohle tu zprávu, jak je takový svobodomyslný, ale já si myslím, že ta rigidita, že to je úplně v pořádku. Jo. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u té pokladny naskenovat plastovou taštičku a další položku ještě načetla špatně. Jsou to dvě chyby, za mě hrubý minely, který se trestá. Jak se to trestá? Kolika peněz se to trestá, prosím tě?
2: 7706 korun.
0: Ukrádli 300 švýcarských franků, to není málo. Předvolal jí pozor, vzali jí dokonce otisky prstů, zdokumentovali jí tetování na noze. To je pro mě vždycky jako ten red flag. Jo. Bába má tetování
2: na noze. U
0: senioru
2: teda.
0: Senioru, to je odporná záležitost. Za 10-20 let plný seniori, jenom potetovaný seniori budou chodit po té republice. To je strašná
2: představa. Cením smysl pro švýcarskou přesnost.
0: Foj, tajksa. Na závěr, prosím vás, rubrika účastníci zájezdu, ale takový jako středoškolský úhor. Jo. Vedoucí exkurze nechala zatrest ve Francii 8 gymnazistů ze Slovenska. Pojďme si to trošku rozkrejt, Honzo.
2: Vedoucí zájezdu ze slovenského města Šahy.
0: Neznám, kde to je.
2: Neznám, nevím a nezajímá, nechci tam. Zanechala ve Francii 8 gymnazistů. Ve Francii, sice na cestě z Británie, ale ve Francii 8 gymnazistů ve věku 15 až 17 let, protože se předchozí noc měli chovat nevhodně a rušili noční klid. Takový skán, tenkrát legendární.
0: Ano, ježišmarja, Sierra Hovada, nádherný, samozřejmě to máka.
2: Tam bych chtěl být.
0: 6 kluků, 2 dívky, město Forbach na francouzsko-německé hranici, ten výlet jim prodloužil, zkomplikoval. Rodiče Martine mluví o trestu za hranicí akceptovatelnosti. Jak to cítíš ty?
1: Já myslím, že to je správně. No. Jako mě pak zajímá, co ty děti museli udělat tak strašného, že jako udělali tenhle ten manévr, že je tam fakt jako vysadili.
0: A to je vlastně silná entita.
1: A pak právě jedna matka z gymnazistek, Claudia Uhor, tak pak říkala...
2: Taky patří do té předchozí novinky.
1: Ona si právě původně myslela, jako, že si dělají srandu, jo, ale pak po půl hodině si uvědomili a pan učitel si to ověřil, že se pro ně vůbec nevrátí. Takže druhý pocit, co přišel, byl šok.
0: Absolutní, prostě gymnaziální úhor.
2: Já rozumím, že to ztratíš a za 3 minuty toho lituješ, a už je pozdě, ale rozumím tomu.
0: Já taky úplně. A pozor, shoutout Jarka Kolibačová, přirodil mi poslal zprávu z Dublinu, že se hrál desku Whipping Boy. Přátelé, já jsem úplně dojatej.
2: Miluju
0: to album. Dlouho nebylo prej. Čelisti, Radio Pes.

si prostě myslím, že jsem vyzval tím videem, tou modlitbou, k souboji démona alkoholu. Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla. A on, když má někoho v moci, tak s ním cvičí. Dokonce i přicházejí různé nevtělené bytosti, našeptávají ty hrozné činy, protože ten démon si hraje s náma lidma, protože my lidský bytosti jsme neuvěřitelně cenný. Já tomu říkám, že jsme dobré masíčko. Nás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.

0: Zásadní album Heartworm, Irové, Whipping Boy, to vohlím z toho vinilu, to zase přijdou, to bude bolet všechny. Já budu u toho dokončovat svoji samozřejmě nádhernou sérii inzitních maleb Kristoferové. Jo, zdravím sodiče, Steven Soderbergh, jeho nová záležitost, dvě dospělé, jako neschopné děti, to samozřejmě mluvím o svých.
1: James Corden
0: mezi nima, ten mě irituje, vlastně touží po jako dědictví po svým otci, když si slavný malíři, krásný jméno, Julian Sklar, to je Sklář, Sklenář. Sedíš to na trošku? Ten už jako dekády nemaluje pro mě jako Martin, žije z takových jako polocynických placených vzkazů na síti, je samozřejmě bez peněz. Zrovna si najmu takovou jako talentovanou restaurátorku, padělatelku Lori, která by tady dokončila těch několik rozpracovaných pláten z té série Kristoferové a mají tam po tátovi vlastně vyníst nějaký jako miliony. Hyperaktivní kutil, Steven Soderbergh, jeho nový titul, který mě do nějaký míry míjí, i když teda zdaleka ne tolik jako pro mě otravný, na tom se neschovném Blackback, no Presidents of Sofem, který jsem zapomněl už teda při závěrečných titulcích, ale tohle je takový další řemeslně jako chladný, být zvládnutý zářez do jeho filmografie, s který si samozřejmě několik titulů jako miluju, jo. Nákaza, Sex, Žiha, Video, Bublina, mohli jsem pokračovat dál. Tenhle film pro mě ale totálně dělá i před 90. naprosto neuvěřitelný Ian McKellen.
2: Rozhodně. Ty jsi zmiňoval hlavně, když jsi zmiňoval ty jeho filmy, tak to jsou vlastně ty starší legendy. On pak měl období, kdy řekl, že už točit nebude, následně natočil ještě víc filmů, než do té doby, mám pocit. Tohle je vlastně z další z řady takových těch jeho komorních filmů postavených na několika málo hercích. V jeho případě vlastně jsou to stále velmi zvučný jména většinou. Operace Blackback, Presence, Kimmy, Let Them All Talk. Já jsem si všechny ty filmy vždycky...
0: To bylo výborný, Let Them All Talk.
2: Aspoň za koncept ocením, v případě Presence asi víc moc tam snít nejde. Tady to vlastně napsal s Edem Solomonem, který napsali No Sudden Move, takový pokus o nějakou tu noárovku.
0: Je to něčím podobný.

0: Já si myslím, že vlastně Soderbergh vyhledává týhletý poslední době zmíněný v té éře scénáře, který nutně nejsou nejdopilovanější, že to je taková platforma pro to vyzkoušet si různé věci, různé žánry. Někdy točí jenom ty koncepty, ale tohle si myslím, že je dotaženější věc. Je to film, který působí až jako podle divadelní hry, což není. Řekl bych, že to je v něčem jeden z těch jeho opravdu jako nejnízkonákladovějších filmů. Je to vlastně převážně jedna lokace, komorní. Imerzivní divadlo, taková svěží variace na bytový filmy, stojí na
1: charakteru.
0: Přesně tak, vzájemných zadržovaných tajemstvích. A je to celý takým jako odlehčeným tónu, kterému myslím vlastní, má to sympatických 100 minut, to dneska tady bude častý, si myslím, neokoukaný prostředí, vlastně tohleto jako umění, který mě podle synopse zas až tak moc netáhlo, ale nakonec mi to vlastně dvojice Michaela Coel a Ian McKellen prodali.
2: Já jsem byl nadšený, já o Soderbergha obecně považuji asi za nejelegantnějšího filmaře v té Americe, tím jako neokázalým způsobem. Málo kdo podle mě pochopil možnosti digitální kamery a digitálního obrazu tak skvěle jako on.
1: Ano.
2: Jako vlastně on tu digitální kameru fakt jako využívá k nějaký odtažitosti, jak ona je fakt jako crispy, jako strašně čistá a tak dále, tak to využívá jako nějaký významotvorný prvek. Hrozně baví, jak se tady pracuje s tím barákem, jo, ten McKellen bydlí v takovým obrovským baráku, což se stává jako pěkné, nesrozumitelný labirint, nevíme, kolik tam je místností, je tam hrozný bordel, jo, a jako to centrální téma toho výtvarného umění, jeho komodifikace, to právě jako téma toho autorství, přišlo mi to strašně oduševnělý, hrozně moc podnětu, nad kterým má přemýšlet, i to, že ten film se podle mě nesnaží vynášet nějaký jednoznačný soudy, celý to téma, jestli se teda dá a jestli je legitimní interpretovat díla umělecký skrze osobní životy jejich autorů, jo, to je vlastně otázka, která je mnohem jako mnoha ohledech zavádějící. Tak mi tady na ten stůl jako přišla velmi srozumitelně a zároveň jako vybízivě jako podaná, takže celý to ústřední téma, okolo kterého se tam vlastně kličkuje, že ono na začátku tam máme do diváka vede to tajemství, že jako ta protagonistka bude odhalená, to se stane vlastně relativně rychle a pak je to fakt takový hodinový verbální ping-pong, který odhaluje jako pokrytectví na obou stranách, ať už jako z té liberální strany nebo z té konzervativní, jako nějaký kulturní války tady vlastně nejsou téma, je to organicky vpuštěno do nějaký filozofie těch postav podle mě a opravdu to byla strašně suverénně nasnímaná jako 100-minutová bomba. Líbí se mi, jak se tam pracuje s tím svícením. Nejdřív jsou tam jako utopený ve stínech, posledně jsou jako nasvícený samozřejmě víc. I ta ruční kamera, která tady není taková těková, naopak je jako velmi kontrolovaná, virtuózní, tak jako
1: mě ta,
2: byl
1: mě ta jeho, spoko. Mě ta jeho smutnost vlastně nechala fakt jako chladným. Jo. Na nějaký míry je to asi záměr, ale já už jsem z toho vlastně trošku unavený, když uznám, že ten scénář je v tom s těma vtipnýma twistama, který tam vlastně ke konci jsou docela zajímavý. Ty konverzační pasáže se dost povedly, ta linka s těma chamtěma dětma přijde taková televizní groteska, ale jako dejme tomu, to téma tam je jako zajímavý, ale zase na druhou stranu, že v roce 2026 už nikoho nezajímá jako pravda ani jako samotný plátno, ale je hlavně jako nějaká značka, brand nebo s ní spojený chytlavý příběh, není to nic moc extra objevného za mě teda.
0: Rozumím, ale zároveň pro mě to nikdy netrvá tak dlouho, nejen u tohle filmu, těch jeho předchozích, abych z toho byl vyloženě otrávený.
1: A
0: tady, když si naťukl tu kameru, úplně souhlasím, přišlo mi, že vlastně tentokrát byla i hodně upozaděna, přitom nějaký koncept tam je, z ruky v domě pevná, že v nějakých těch scénách okolo. Má to svůj význam, ale je to vlastně skoro většinu času až jako záznam nebo nějaký dokumentární způsob zachycení situace, což vlastně je velmi příjemný a v něčem nějak jako velmi britský. A kdyby součástí toho konceptu bylo, že by si řekl, natočím si britský film s nějakou jako nadsázkou, nadhledem volností se vším všude.
1: Ale samozřejmě jako je chytrej, jak Soderbergh, tak jeho scenárista, samozřejmě nějaká jako dekonstrukce jako mýtu uměleckého génia nebo trefování se do absurdity vůbec nějakého současného trhu s uměním, to tam dělá fakt zajímavé. Je tam jako food for thought, tam určitě je, jenom, jako, dobře, pamatoval jsem se to druhý den na rozdíl od těch předchozích filmů, ale vzhledem k tomu, že máme dneska nabitý díl tak jako silnýma filmama, tak pro mě končí trošku někde jako nakonec na chvostu, i když proti předchozím filmům je to solidní.
0: Chápu. A zároveň možná potřeba říct, že aspoň už jenom z toho důvodu, že tam hraje Ian McKellen v jiný roli, než jaký se mu vrací v těch franchisech poslední dobou.
1: Ne, on je zhořklý arty dědek, prostě jako arrogantní, který pod maskou toho cynika přece jenom skrývá nějaký jako hluboký smutek nebo zranitelnost. On v každém odstínu je dokonalý. To je pro mě, on dělá ten film, on je jako středoborem.
2: A zároveň je tam právě pěkná dynamika i s tou protagonistkou, s tou oponentkou, která naopak, on jako to, co má na srdci, tak má i na jazyku. Hrozně jako performativně podává to svoje jako vědění, to, jak je dobré. A u ní vlastně my víme, že ví víc než on, jo, že je o krok napřed, ale ona nemá potřebu tu demonstrovat. Takže tahle ta tichost toho jako vynikající.
1: Aspoň něco. Prosím tě, jdeme dál. Liars, všem jsou to lháři, navratné ty kapely, Ice Pick, Kalamazu a za chvilku už Rose a Poeta a Resident Evil taky přijde. To zlo. Odkud to přichází? Z Nitra, samozřejmě, z Nitra Honzy.

vás vítám dalšího hosta. Nedávno spořádal za 3 minuty 1 kilo bíčích koulí. Říkám to dobře?

0: Martina, já myslím, že kdyby musela to kilo bičí koulí, ta rozina, byla by to dala.
1: Ona by to dala,
0: jednoznačně přísný, až takový jako rigorózní, černobílej v akademickém vořezu, natočený a snímaný, takový jako prušácký sořepej film s drama Markuse Schleinzera, Rose, pochopitelně po 30. válce teda hrdinka přichází do protestantské vesnice jako zízvený voják, ve skutečnosti ale samozřejmě ženou jménem Rose. Markus Schleinzer, pokud vám to jméno nic neříká, tak je bývalý castingový režisér Michala Haneckého, připomenu jeho Bildung z román Bílá stuha, který vlastně dělali spolu. On pokračuje v nějaký jako zase dekonstrukci nějakých jedinců, kteří se vymykají normám. Všechny ty tři jeho filmy se jmenují jednoslovně podle hlavní postavy vždycky. On vždycky kritizuje skrz ty postavy nějaký širší jako samozřejmě společenský fenomény, podobně jako Míša Haneke. Jeho první film se jmenoval Michal, což byl takový podvratný, zvláštní subverzivní portrét vlastně rakouského pedofila. Ten film Angelo, zase kolonialismus, nějaká rasová hierarchie a Rose, teda samozřejmě kritika nějakých rigidních genderových rolí v historii. To jméno té postavy vždycky je nějaký jako bílý plátno, na který on naseká spoustu jako hlubokých nějakých společenských témat, navíc jako často virtuózně formálně řešených. Pro mě je to spíš taková jako záměrně chladná, to je jiný druh chladu než u Soderberga, jako pro mě víc stimulujícího, taková antropologická studie přežití převlečená, chytře za historický drama ze 17. století, chytře to otevírá nějaký otázky genderu, patriarchátu, svobody, sexuality, nějakých podob manželství a asi i třídní moci. Co jsi na to říkal, Martine?
2: Jo, když jsi zmínil toho Hanekeho, tak ten Haneke mi právě přijde jako ještě krutější paradoxně, přijde mi subverzivnější, tady mi to vlastně, byl jsem překvapen, jak je to vlastně klasický film v nějakým pojetí, byť jako ten přesah tam samozřejmě je, tak se to jako nesnaží být nějaký extra meta nebo jako spovšechňovat jako širokou uhlí témata. Vlastně celý to téma navázání na tu protagonistku, že ona vlastně jako nechce být mužem, ona je nucená být mužem, je to vlastně jediná jako metoda, jak přežít v tomhletom světě, tak mi přijde jako extrémně chytrá, je to nádherně syrový v tomhletom. Ten film je jako krutý, ale vyhýbá se takový ty jako emočně jako vydírající notě, díky právě té kameře, která je černobílá, hodně oddimenzovaná, spíš taková observační, nikdy nejsme těm postavám to jako úplně blízko. Já jsem se právě jako hrozně bál, aby to nespadlo do tohohle toho jako krutýho kýče,
0: který já nesnáším. Myslím, že to právě ustál.
2: Díky těm stylistickým volbám ustál, jako se ctí a hrozně tam byla taková ta jako drobnokresba toho prostředí. Jo. Takový ty filmy, který se snaží být historicky věrný, většinou nenávidím. Jo. Je to přijde jako zbytečnost, ale tady vlastně to vůbec není ornamentální, naopak nám to nějakým způsobem jako zpřítomňuje ten fikční svět, nějaký tehdejší podmínky. V tomhle to přišlo nápaditý a dost neotřelý.
3: Vy jste tady zmínili Haneke, prostě černobílá kamera. Já jsem víckrát jsem si u toho filmu říkal, že to na mě působí jako takový historický prequel Hanekeho Bílý stuhy, vlastně na kterou jsem prostě myslel tam častokrát. Čekal jsem možná víc artový western, než tak jako protestantský obrázky a takovou jako kombinaci přísný observace s lehce jako transcendentální vynětou a jaký pozvolným budováním předzvěstí přicházející katastrofy. Ale myslím si, že na rozdíl od Hanekeho sice to jako nemá tak utaženou strukturu, je to takový až chvílema mi to přišlo historický slice of life ženy ze 17. století. Takže tam byla taková v průběhu lehká rozpolcenost u mě mezi jako tím, to už jsem někde viděl, Pavlíkovský se o to taky pokouší, jenomže na rozdíl od Pavlíkovského si myslím, že tohle to je ukázněnější, vlastně asi je tam, jak říkáš, to prušáctví víc v něm. Takže ve finále vlastně ten jeho styl je mu třeba věřím méně než tady Mistrovi, méně vyumělkovaný, rozhodně to druh filmu, který u nás podle mě zásadně chybí a přitom zdroj těch námětů bys tady určitě našel. Je tam spousta odkazů, pomrkávání i na jiný filmaře, nebo nevím, možná už jsem to do toho interpretoval Dreyera a Johankus Arku
0: to,
3: na konci.
2: Stran snímání tváří a tak tam to
3: ale
2: určitě.
3: Myslím, ty jsi to říkal, neříkal jsi to tady, myslím, říkal jsi mi to venku, že to přesto všechno nepůsobí jako pastiš, to si myslím, že je důležitý a že to vlastně není vůbec samozřejmě to vybalancovat.
0: Ono to je jako fakt promyšlení až na nějaký jako molekulární úrovni, prostě formálně, konceptuálně, takový asketický vizuální jazyk, to už jste asi z toho pochopili, ty nádherný statický záběry, jako strohá, ale vlastně o to působivější jako mizanscéna, přesně zrcadlí tu jako dajerovskou estetiku, ale co tady nepadlo, jsou tam i vlastně náznaky jako suchýho, možná až podvratného, lehce bizarního humoru, který prostě to mi toho ještě povyšuje někam jako jinam. To Haneke teda jako nedělá a ten Schleinzer mu to jde nějak jako organicky. On to cpal i do těch předchozích filmů, kde to pro spoustu lidí bylo hraniční, vy jste Michal, který ho tehdy vypískali v Cannes. Vlastně.
3: Mně se teda líbila i ta postel ve tvaru skříně, to s těma posunacíma dražma, to bych docela ocenil.
0: A samozřejmě totální srdce, toho filmu jsme říkali o Ian McKellen u Soderberga, tak tady pochopně Sandra Hiller, která má teda neuvěřitelnou sezonu, černobílé filmy se Sandrou Hiller, letos to vedeš si zmínil Pavlíkovského a Domovinu, ale samozřejmě taky Project Hail Mary a tak dále, myslím, že nějaká Oscariáda.
2: A ještě bude Digger samozřejmě, čtyři filmy, to je neskutečný.
0: Přehraje to Makrovice, hraje, myslíš?
2: Já myslím, že 100%. Já,
0: to bude boj. A každopádně ona pro mě ten minimalistický portrét té ženy, která teda přijímá tu mužskou identitu, aby získala jako dědictví a společenský výsady, to je jako herectví až z jiný dimenze, to aby teda nedal hned tak někdo.
3: No, rozhodně.
2: Ale mě jako fakt jako žena, která se stala opravdu evropskou superstar, ale nemá takový ten jako typicky herecky jako expresivní, jo, jako přehnaný projev, který se většinou cení spíš, jo, naopak jako ukázněná, subtilní, naprosto ponořená do těch postav. To je pro mě fascinující a obecně, jako když se zmínil to ticho, tak jakým způsobem si ten film hraje se sound designem, jo, jako utápí se v tichu a vlastně to ticho dává tomu tu váhu, ale ne takovou tu sebe důležitou. Je to fakt, jak říkáš, to jako organičnost, to je nějaký jako symptomatický pro ten film.
0: A se bychom měli zmínit, ještě docela mě zajímá, co jste na to říkali, výrazným prvkem je tam ten vypravický hlas, jako takový dobový literární vlastně voiceover, který mě většinou jako irituje. V tomto případě ne, zas mi přijde vlastně to podávku jako legendu nebo jako podvratnou pohádku. Takže mi to přišlo
3: v kontrastu vlastně s tím filmem, který to jakoby usazuje trochu. Zároveň kameru, nevím, jestli jsme ještě jako rozebrali, protože jsou to jako na jednu stranu uhrančivý obrazy, ale i tady si myslím, že byl jako velmi ukázněný tým kameraman s režisérem a že vlastně ty obrazy nejsou, byť jsou jako velmi výrazný, tak nejsou ty kompozice jako komponovaný tak, aby prostě si jako série fotek, které na sebe mají strhávat pozornost, ale tu a tam to prostě na člověka mimochodem vyskočí.
0: Jo, takže mastcí rozhodně, Interpol a tematicky Wounded Soldier. No tak pojď!
2: Těžký rozhled!

Kristus dává jasnou zásadu, zlaté pravidlo, které je všekulturní a všecivilizační. Co nechceš, aby jiní činili tobě, čiňte jim.

0: Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendy a zoufalost moji dobře zná.
1: Hezký verš, odkud je?

0: ten Belmondo samozrejme celoživotne. To sa Jan Tříska. Tříska nebo Krampol za tebe v tom dabingu?
1: No ťažko říct, Krampol možná v tých pěstech.
0: Jo, Martine?
2: No ťažko říct, no. Ťažko říct, ale asi spíš Tříska. A zase ten Krampol je víc pochouchlej.
0: A ty myslíš na Ninja Shadow, víte? Pan Tříska, a je to zase tady.
2: Bruno Ferrari.
0: V-pop a rockstar dnešního vysílání. Honza s Martinem samozřejmě. Poeta Simon Mesa Soto, kolumbijský režisér. Výtečná tragikomedie, za mě obrovský překvapení tyhle sezony. Film o pozapomenutém kolumbijském básníkovi, který se tak jako ustlal ve svým zoufalství, kdo by to neznal. Je to ale jako mnohem víc, je to film jako osměšný, nějaký jako vznešení potřeby být jako umělcem, o nějakým mužským egu, o kulturním provozu taky, ale v Kolumbii pozoruhodná sonda, o nějakým selhání a taky hlavně o tom, jak snadno si člověk zamění vlastně přes to v osobe za nějaký jako skutečný život. Přišlo mi to jako strašně jako přesný, inspirativní balancování na hraně nějaký trapnosti, melancholie, zároveň absurdity a nějakého soucitu. Honzo, ty v tom jdeš se mnou, myslím.
1: Rozhodně, pro mě to byl takový medelínský Faunovo velmi pozdní odpoledne. Jo, jo. V něčem tady ještě možná ne velmi pozdní. Geniální ústřední protagonista a studie jako lidský hamby, bych řekl, obrovský cit pro observační humor a stejně vydatnou příměsí nějaký lehce tragický existence. Je to podle mě film, který důsledně vyvrací představu, že se můžete důstojně živit jako básník.
0: To je smutná pravda.
1: Velmi dobře budovaná situační komedie a paralelně s ní solidní sociální drama, vlastně, kde nikdo nemá peníze a spasit vás může jenom holandská kulturní ataše. A líbilo se mi i moci to ironické členění na kapitoly a netlačený humor, které jaký může třeba takový Radu Jude jenom závěr v posledních filmech.
0: Přesně, to jste se na to vzpomněl, to fakt nemáte.
1: Protože formálně to si hraje podobně, ale je to prostě nějaký soudný, bych řekl.
0: A tohle je můj oblíbený druh filmu, vlastně jsem se řezal. Fakt jsem se jako řezal na hlas a na konci jsem fakt utíral slzička, to já se nedojímám zase tak často. No. Martine?
2: Jo, jako smích jako cizímu a lidskému utrpení, taky mám rád. Já vlastně jsem se s tím filmem jako minul tak napůl, mě spíš nenajel pocitově, neumím se nějak racionalizovat, nějakým způsobem jsem do toho světa nezapadnul, byť jako chápu jeho kvality a ten film jsem si užil. Bavili jsme se o tom, že dneska máme herecký filmy, tak tohle je jednoznačně herecký film.
0: Přitom neherec, prosím vás, ten Ubeymar Rios je fakt fenomenální, jako to jeho tělo je prostě poražený, svěšený ramena, prostě permanentně nějaký křečovitý výraz. Pohyby člověka, který už očekává katastrofu právě.
1: To popisuje, že jsou jako, ten film už jenom kvůli tomu, to musíš ocenit ty Martine, že to jsem v žádným jiným filmu neviděl, jak jsou zachycený ty momenty, kdy se člověk už jako středně naleje, ještě to k němu úplně nedorazí.
0: Tak geniální.
1: A drží tu skleničku osamělý uprostřed místnosti a směje se a brečí zároveň.
0: To je fakt mistrovský, opravdu.
2: Honza nám do chatu napsal přesně, že nevíte, jestli ten člověk směje nebo brečí, jo. A on fakt má nádhernou držku, jo. Fakt jako když otevře
0: tu pusu. To se musí vidět.
1: To se jako bolestí otvírá tu pusu.
0: Ty křeči permanentní. No jako fakt je to znamenitě podle mě napsaný, natočený, vlastně vystavěný vlastně o tejpkovi, který chce být velkým tropícím básníkem, poetou, ale život po něm chce jako bohužel něco jako mnohem těžší, jako přestat být idiotem. Miluju, sám neumím, samozřejmě, jo. Ale to kličkuje mezi nějakým jako dramatem, absurdní komedií, vlastně 16-minutový materiál, takový to 4:3, OK, takový to jako zrno.
1: Ale nepůsobí to jako...
0: Ne, manieristický, špinavá taková ta textura, taková nervózní handheld kamera. Já tohoto většinou moc nevyhledávám, je to takový rychlý zoomy a tak dál. Ale všechno to tak jako sedí, dodává to na té grotesknosti, ale neoslabuje to drama. Což přesně nevím, jak dělal, ale sedlo mi to hrozně.
2: Jo, ten film jako nádherně šmucik, jako střihovou skladbu musíme vyzdvihnout, že která vždycky jako krásně utípne ty scény a dá tomu prostě tu jako tečku, jo. Já miluji přesně jako humor, který pramení ze stylistických prostředků a ne prostě z přehnaného herectví, jo. Tady myslím, že to je jako krásný koexistenci s tím jako civilně trapným, jako idiotským jako projevem toho protagonisty. A jako jo, jako to téma jako toho, že největší přítel je člověk jako sám sobě, jo. Největší přítel, největší nepřítel je moje vlastní já. Tyhle ty jako odvěký sisyfovský souboje s vlastním svědomím, s vlastními ambicema i ze svojí slabostí, jo. Jako ten alkoholismus jako taky jako nádherně potěuchlej tady, jo. Opravdu,
0: jak se drží jako... prostě, jak se to všechno vždycky neomylně obrátí proti němu, jak jo, zase seriózní muž trošku ještě v nějakým jako kolumbijským twistu.
1: Má to biblický rámec takový. No. A my tady mluvíme o tom geniálním protagonistovi, ale geniální i ten casting, jako všude kolem ty postavičky, poměřování penisů na záchodech.
0: To je fantastický explicitní záběr najednou. Vlastně, tak to vlastně sedí skvělý ten vztah vlastně s tou holkou. Mimochodem ty básničky napsané vlastně jako pro ní jsou vlastně velmi dobrý. To není žádný jako chycení, trash, jo. Ano, ano. To je výborný. Vlastně i film o tom, že selhání ještě nemusí znamenat, že jste zbytečný. To je krásný vzkaz, jo. Očili s tím jsme trošku dneska humanismu zavládnul.
1: Ten
0: plus exotik.
1: Brečet na konci.
0: Kolumbie!

0: Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.
1: Teď si to myslej pro sebe, ale ať to nevykřikujou tyhle pitomosti.

0: jsem to nepil.
1: Vždycky jsem chtěla bejt ďábel, takovej ten kozlý satan, bejt prostě hustokruto přísnej vládce temnoty a mít nadpřirozený schopnosti, taky obětovávat lidi, nastražovat jehly z injekčních stříkaček z HIV do tramvají, šikanovat šprty.

0: perníčkové brule s perníkovým...
1: Ne. S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové... Perníkové kreme.
0: Brule.
1: S... Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem. Perníčkové brule s pomerančovým grelem.
2: Je to raz grelem. Fantastická specialita Tonyho. Anthony Bourdaina, pochopitelně 19-letý, arrogantní, sebestředný. Takhle ve středu toho snímku, o kterém právě teď mluvíme, který natočil Matt Johnson. Jestli jste viděli snímek Blackberry, takové jako docela punková, syrová estetika. Tady úplně nevím. Jinak samozřejmě Tony, on se moc hroutí, podobně jako Martinovi, když se si to můžeme říct, ten sen o té literární velikosti. Jo. Nakonec prostě, takže lže, aby mohl, podobně jako Honzik to dělal, pronásledovat tu svou středoškolskou lásku někam. Kam ty se jezdil? Do Princetonu, nebo kam jsi se jezdil?
3: No,
2: to bylo někde do Polabí.
3: Do Princova jenom.
2: Do Princova. Polabí samozřejmě, takže on skončí jako umývač nádobí, no a odstartuje se takový jako formativní léto roku 1975, tuším, plný jako drog, potu, ostrých řečí, ostrých nožů, keců, kde se jako z namyšlenýho spratka má teda vyklubat, nebo se to z něj vlastně vyklepe nějakého budoucí ikonu. Martine? Hmm.
4: Jo, on ten jako film začíná citátem, že jako malej jsem potřeboval dostat jako přes hubu, jo. Když jsem byl mladý, jo. Takže to je přesně teda životopis Anthonyho Bourdaina, který vlastně není životopisem, je to opravdu spíš takový jako univerzální coming of age příběh, stran těch jako narrativních postupů dost šablonovitej, zároveň přesně nesnaží se nám to říkat jako kým byl jako Anthony Bourdain, spíš to jako
2: jedno léto formativní, no.
4: Přesně tak. Je to jako ukazuje to, že jako musíme projít nějakou tou tvrdou zatěžkávací zkouškou, zocelit se těma zážitkama, abychom mohli nějakým způsobem osobnostně i profesně vyrůst, nějakým způsobem se najít. Hodně to jede přes tu filozofii, přesně musíš si zažít, kdo nepracoval v gastru, tak neví, co znamená život, jo. Drží se tyhle ty filozofie, to stváření té kuchyně jako oproti těm ostatním gastrofilmům, vzpomínám tady neurotický medvědy, neurotický boiling pointy a tak dále. Tak tady mi to jako přišlo nalezený nějaký hezký střed, jo, jako
2: a není to tam tolik vlastně. Pokud je tam čekal kuchařský film, tak pozor, trošku disclaimer, není tam to.
4: Jo, je to spíš právě o tom jako vyrůstání. Hodně tam jsou i jako principy nějakých teenagerovských filmů vlastně, který bych si představoval třeba před 20 lety, jo. Jakože ten Tony opravdu tam jede za tou slečnou, ta slečna vlastně mu na konci jako podlehne, kvůli tomu, že jaký je to ten jako dobrodruh, že se jako přiznala tak dále. On pak jako najde to svědomí, jo. Takže vlastně tyhle ty jako věci jsou relativně ohraný, ale tím, jak je to uchopený, tak nějakou svou energií, vlastně jako haptickým talentem jako zaznamenat fakt to prostředí. Já jsem z toho filmu opravdu cítil moře, jo. Rozhodně se mi líbila ta komunita, celá ta jako pointa v tom, že jedno, co vlastně vaříme, hlavně, že si to užíváme s těma lidma, s kterýma máme, o tomhle má jídlo vlastně být, což je nějaká ta filozofie, kterou ten Anthony Bourdain celý život, vlastně celou svou televizní kariéru razil. Jo. Je to vlastně člověk, který se nebál tady, jako přesně Zdeněk Polorek vyprávěl nějakou historku, jak si dával tady pražský klobásy, protože vyzkoušet se má všechno. Byl to jako velká opozice oproti tomu Gordonu Ramsaymu, jo, který vlastně měl přesně ten jako uřvaný styl, jako vypiplaný honění michelinských hvězdiček a tak dále. Tak v tomhle tom vlastně tu esenci, jo, jako v tomhle tom zachovává nějaký ten Bourdainův charakter, ale zase máme herecký filmy, tak tady s tím středobodovým a srdcem toho filmu jako Antonio Banderas, jako
2: to,
4: právě
2: se to krade fakt pro sebe, totálně charismatický týpek vlastně, fakt si to ukradnul, já ho mám čím dál radši, čím je starší, s takovým jako zase minimalismem nějakým v těch očích má nějaký jako smutek, moudrost prostě nějakýho starého praktika, ten Dominic Sessa je jako charismatik, pochopitelně neurotický, narcistní, dobře to hraje, melancholický všeználek, trošku z Holdovers, cením to, má v sobě nějaký ten správný sebestředný šmrnc, prostě nějakou nadrženost, dobře, ale pro mě, hele, já tam na tom cením nějakou střední zábavnost, chytlavost určitě nějaký jako řemeslo, ale úplně jsem si z toho jako taková indie rychlokvaška pro 24, úplně jsem si z toho jako zástěru nepoprskal. Přijde mi, že vlastně to hodně kouže po povrchu, jak se říkal, že to je v něčím jako basic, takový bezpečný, vypucovaný něčím jako film, řemeslně sází to nějakou diváckou vděčnost, na nějaký dynamický montáže, určitě to nejde nějak jako nadřeň. A pak teda já nejsem žádný jako ultimátní woker, ale musím říct, že vlastně trochu otravný a chronicky pojatý téma, takový ty toxický maskulinity, jo. Plejáda pro mě vlastně dost nereflektovaně jako irritujících mužských postav. Ten film sice ukazuje, že ta tehdejší gastroscéna, půlka 70. jasně, co máš ukazovat, no tak bylo to plně nějakého agresivního chlapáctví, ale vlastně to tak jako divně romantizuje, neproblematizuje to vůbec vlastně pod vlivem nějakého toho nostalgického retrovizuálu, dělá takovou cool rebelskou jízdu. Přijde mi to v roce 26 trochu banální.
4: To já tam romantizaci moc neviděl, no, ne, právě, že tu kuchyni jako ukazuje, jo, že to je fakt jako špinavý biznis.
2: Těch postav, ten Leo Woodo hraje dobře to. Jo, Mephistofela prostě jako odpudivej impulzivní hypersexuální debil, ale nevím, no teda.
4: Jo, jako jestli tam něco určitě jako je špatně v úvozovkách, tak je to rozhodně ta ženská postava, jo. To je opravdu jenom ten jako objekt, jo, to jako tradiční bohužel, nějaký teda narativní princip, jo. Otázka, jestli právě si to dokáže schovat za ten argument, je to prostě chlapeckou perspektivou, jo. Ale přesto všechno, já jsem se vlastně strašně bavil, jako mě se líbilo i ty Blackberry, jo, byť jako na tom skladávám přesně ty jako negativa, co ten film má, tak nějakou tu energii a opravdu vám energie, jako zpřítomní to místo, ten fikční svět, se to odehrává, tak to na mě zase jako zapůsobilo.
3: Se no není jenom, že jak jsem pochopil, tak kulinářský akumulátor to moc není.
2: Ne, úplně ne. A prosím vás, akumulátor jedna. Já zdravím toho chlapíka, který nám pokaždý píše, že v roce 2023 jsme zmínili akumulátora a teďka znova, zmiňuji ho znova a budu to dělat každý díl. Miluju to pochopitelně. Každý elefant, ještě nás čekají tři věci, nevím, jak to stihneme, ale musíme.
4: Zvládneme.
2: No to bude. Sama to letí, kluci. Ten život. Zavrte mi 70.

0: Každý elephant dying in reverse. Takže umírá se tam jako inverzně v tom Resident Evil, nebo jak to
1: je? Tam se inverzně chodí, bych řekl.
0: Takže Tenet trošičku tam zároveň. Zakek, náš velký oblíbenec, miluju Barbara, absolutně. Weapons taky se dostal do našeho žebříčku, tak jak se poradil s touhle jako game žánrovkou?
1: Já jsem se na to velmi těšil, my jsme všichni tři, moc se na to těšíme, těšili jsme se. Kreger sliboval tentokrát velmi přímočarý film, vlastně blížící se zkušenosti hraní videohry, kdy postava z bodu A prostě jde do bodu B. Kritikům taky hodlal dokázat, že kritikům Weapons a Barbara, že umí natočit jako lineárně vyprávěný film a nevypomáhat si nějakýma strukturálníma skokama, což ty filmy dělá zajímavý. Myslím si, že to ale doručil možná jenom částečně, to je možná moje asi jediná větší výhrada k tomu filmu, že bych čekal vlastně od toho razantnější závěr na to, že to má být one shot, ta jeho věc.
0: Okay.
1: Ale myslím si, že dvě třetiny nebo minimálně polovinu toho filmu sype opravdu jako napínavý situace, funkční, napaditě, velmi napaditě udělaný lehkačky, spoustu drobného humoru. Vlastně jsem se jako u toho zasmál jako nahlas víc než u některých komedií, co tady máme dneska. Spousta vizuálních nápadů, to všechno vlastně si přetahuje do tohoto toho filmu. Herní principy vlastně, který tam dostává hodně nenucenou přirozenou cestou vlastně, než nejsou tak jako easter eggy fan service, ale vyplývá to vlastně z toho procedurálně vyprávěného příběhu. Jenom prostě ta poslední třetina jakoby se trochu přiblížila filmům toho Paula Wes Andersona.
0: Andersona.
1: Vůči kterým ten film se vlastně jinak jako konceptuálně rozvymezuje, nebo on říkal, že vlastně nikdy neviděl, že to nebyla jeho věc, ale rozhodně za mě není co řešit a to kino za to stojí.
2: Jo, určitě podepisuju, ještě potrhnu, co říkal Honzík s těma videoherníma postupama, je to hrozně chytrý, jako co lokace, tak nová zbraň, co lokace, tak nová příšera, dostáváme další informace. A je tam skvělý ten koncept, že opravdu náboje a zbraň máš v jiný místnosti, jo, což přesně takhle v těch hrách je samozřejmě. Jo, takže...
1: Myslím, že i pro Pražáky, když tam jako v Karlíně se skáče ze střechy, žít město jinak.
2: Karlín se mi dystopický kanály s obrovským prostě jako příšerákem jako na dně, nádherný. Jako podepisuju, že to je fakt přímočarý, nějaká, jako ty prvotní hry, tak tam je ta korporace Umbrella, ono to má nějaký takovýhle jako společenský přesahy ty hry. Tady jsou opravdu eliminovaný na to naprostý minimum, byť je to vlastně o člověku, který je taky trošku jobovský příběh, jo? Je to o člověku, který jako zkoušený osudem, on vlastně je hodnej, snaží se dodělat ten svůj úkol, on veze vlastně balíček s něčím důležitým z nemocnice do toho Raccoon City a postupně se mu furt dějou jakoby zlý a zlý věci, je zkoušený tím osudem a nakonec ho to lidstvo a ty hlavouni nad ním doslova jako zklamou, jo. V tomhle je to vlastně hezky nihilistický.
1: I ten Austin Abrams vlastně ano. Jako hlavní hrdina, podobně jak těch videohrách, občas se dělá to, že ta postava, když jdeš dlouho, sám si říká něco pro sebe, on to tady taky neustále glosuje, komentuje. Je vlastně velmi zábavný protagonista.
2: Jo, jako ta sebereflexita občas na mě byla už trošku otravná, takový to jako pomrkávání, haha, videohry, blablabla, ale ještě ty videoherní postupy si tam zrcadlej třeba v tom, že tam jako často vidíme záběry spoza těch postaviček, nebo z těch postav, že tam máme jako tu umocněnou pohled třetí osoby, pak tam jsou hlediskový záběry, takže v tomhle tom je to jako vynalézavý, chytrý, přímočarý a vlastně v té jednoduchosti
0: ale
2: je tady
0: pozor,
2: krása.
0: Ale pozor, já tady vidím Paul Walterhauser a vedle něj Karel Dobrý. To je neuvěřitelná kombinace.
1: Karel Dobrý až si tuku jsem pochopil.
0: Ale pozor, Walterhauser je jeden z mých nejnovějších herců.
1: Je tam chviličku, se tam objeví.
2: Počkej, Karel Dobrý je na začátku, podle mě, na začátku.
0: A je dobrý? Ale já už volám Mayday, to jsou strašně nervy s tím Hastermanem. Teď jdeme na akční komedii vlastně, John Francis Daly a Jonathan Goldstein.
1: Ano, Turci vlastně.
0: Jo, co dělali, prosím tě?
1: No, Dungeons and Dragons třeba dělali v poslední době a hráli taky ve Freaks and Geeks, napsali Spider-Many, ty Holandovi první.
0: Takže očekávání docela vysoko na to, že jde jako spotřební platformou záležitost, ale jsme překvapení, je to poměrně solidní záležitost. Vlastně armádní pilot Troy Kelly spadne prostě tajným se na sovětským územím, že jo, ocitá se tam sám, ruská divočina, ale najednou musí spojit síly s takým ruským fanboyem, jo, Kenneth Branagh, zároveň jako ex-příslušník KGB, Nikolaj Ustinov, nádherný jméno, pochopitelně, on to osciluje tak jako mezi nějakým jako studeno-válečným špionážním thrillerem a takovou klasickou jako buddy comedy z 80. let, ale je to překvapivě solidní zábava.
2: Já jsem byl překvapený, jako většina těch lidí,
0: První půlce.
2: Já obecně nejsem takový fanoušek Dungeons and Dragons jako vy, vlastně.
0: A už vůbec nehraje na Renaultce.
2: To nesnáším, jako člověk, kterýho jsem respektoval, když hrál v těch nablblých teenagerských komediích, stál před zrcadlem a měl pí zastrčený ve svém konečníku a hrál si, že je žena. Jako tohle byla úloha jako Ryana Reynoldse.
0: To něco zrousaš nějakým
2: odhodem. Od té doby ho absolutně nesnáším. Tady byl vlastně snesitelný, byť si furt myslím, že on má tu postavu hodně ambivalentní, nebo měla by být, ale pořád se nemůžu zbavit toho domu, že on chce být ten hodný jako kluk, že chce hrát toho jako good guy, jo. Sipiš. Takže vlastně jako furt mě tam trošku jako obtěžoval malinko.
1: Mě štve, jak vypadá Reynolds, mě štve, jak vypadá ten film, vlastně, že takový jako vypolírovaný, kdyby ten film vznikl na analogově v 80. tohle to je točený v Rumunsku a hodně tak digitálně vyčištěný, ošklivě svícený, ošklivě ve smyslu hezky, ale vlastně jo, ošklivě. Ale působí to i jako taková výplňovka vlastně mezi nějakým ambicioznějším rebootem, no před takovým tím ambicioznějším rebootem Star Treku, který chystají tyhle ty tvůrci, že ten scénář je v něčem rutinní, ale vlastně tak dobrý, jak dobrý je ten cast, ale myslím si, že ten Reynolds přes všechno, že vlastně hraje trošku v Deadpool modu a neustále to glosuje, komentuje, schazuje, tak je vlastně v takovým umírněnějším modu a Kenneth Branagh naopak mě překvapuje, že nabízí něco nového.
0: Shakespeareovský magnetismus jako, s Dušanbe, raketová základna, dává dobře.
1: Jako je tam pár momentů, kdy jsem se smál na hlas situační, prostě komika klasická ze skříní, ale vlastně docela dost vytěžená. A myslím si, že v takový tý nechválně proslulý kategorii filmu pro streaming, zvlášť teda po u Apple, tak to patří k tomu lepšímu.
0: Na jako rozdíl od teda Skandiglosa Ztracená žena, jo, tady majitelská norský kavárny, že v takový idylce s přítelem prostě dokud tý cizinec taky nevoznámí, že ve skutečnosti Helena, no, jako nezvěstná dědička dánského takového rajdařského impéria, už tohle je totální, jako teda prostě fakt šílená věc, fakt amnézie z hlubokého mrazáku, tady ty scenáristi toho skandinávského filmu, fakt nejvíc ohraný true crime kliše, zabrali to takový rádoby severský osudovosti, takový směšně předvídatelný jako konstrukt, kde myslím i divák jako s podprůměrným IQ odhalí identitu padoucha jako během a trajektorii celého toho filmu během jako 15 minut. Hele, tam Klaus Bank, který ho známe ze Čtverce, moc Bank to není, jako takový a šamarantně jako slizký ušklebek, prostě nízko posazený hlas, blablabla, taky karikaturní záporák z 90. thrilleru, a v poslední třetině to úplně ztratí, dech, což je trošku případ teda i Mayday z mýho pohledu. Tady rozuzlení tady v Ztracené ženě působí úplně uspěchaně, nelogicky, úplně nepatřičně melodramaticky, takže tohle je fakt jako algoritmická naopak nuda od Netflixu, teda fakt neurazí jenom někoho po lobotomii, takže
1: skartovat.
0: I ta streamovací záležitost je to prostě hit or miss, nedá se nic dělat. Každopádně teď už Kladno, Jojo Band. A tam se
1: musí zaspomínat.
0: Pozor, nejsou v Resident Evil nějaký scény s Kladno.
1: Bohužel bylo to, nejsou, to ale do titulku bych to poslal. Tohle.
0: To by bylo geniální, ne? To by zvedlo masivně.
1: Mě to by se tam hodilo vlastně na ten závěr.
0: A mě to zvedlo s váma masivně dneska.
2: Jo,
0: Martin Ploštil,
2: Mayday volám,
0: Honza Vejnár a Aleš Stuklý. Buďte na blíž za týden zase s Vítkem a mluvíme s kým. Čelisti, Radio P1.

0: dostat. To je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Krištof z pořadu Boys na rádiu Wave, všechny vás moc zdravím. No a chci vám říct, že dnešní epizoda bude trošku jiná než obvykle. My jsme opět vyrazili na festival, tentokrát do Vimperku, na první ročník festivalu Vimperk. No a tam jsem si povídal s Hugo Wiesnerem, zpěvákem velmi populární kapely Gufrau, a tak dojde na spoustu témat, které v Boys pravidelně řešíme, ale následující epizoda bude taky hodně o muzice a o tom, jak právě hudba kapely Gufrau vzniká. Tak si to moc užijte, přeju vám příjemný poslech.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
5: Krásné, dobré odpoledne. My vás tady moc vítáme na festivalu ve Vimperku. Teď si budeme chvilku povídat. Budeme si povídat teda tady v kavárně, ale zároveň to, co všecko si řekneme tady, odvysílá Český rozhlas Radio Wave v rámci pořadu Boys, což je pořad, ve kterém si s zajímavými muži povídáme o jejich životech. A Hugo Wiesner už trošku pokukuje a usmívá se, říká si, že ano, i on je tím zajímavým mužem, který je hostem tohohle pořadu. Hugo Wiesner, samozřejmě zpěvák, člověk velmi umělecky založený, samozřejmě velmi známý díky uskupení Gufrau, což je teď asi jedna z nejpopulárnějších kapel. Nepřeháním to, Hugo?
6: Jo, já děkuji moc za pozvání. Já se teď trochu červenám a moc si vážím toho, že jsem tady pozvaný. No, jo, nevím, jestli je to asi jedna z nejznámějších uskupení, a tak je to fajn, jakože je to vlastně povedený.
5: Zní to hezky, ne? Poslouchá se to hezky?
6: No, nevím, jestli to poslouchá hezky, já se trošku cítím, že jsem z toho takový spíš nervózní, ale je to fajn.
5: Ale jsi tady.
6: Ale jsem tady, kdyby jsem vás rušil při jezení, nebo tak se moc omlouvám. Já děkuji, že jste přišli.
5: No, každopádně dneska samozřejmě v rámci programu festivalu Vimperk Gufrau zahrajou, takže se na to těšte tady na hlavní stage po 11. hodině večer, pokud se nepletu, takže určitě skvělá show, k tomu se taky dostaneme a k tomu se něco řekneme. Teď mě napadá, jak začít tak jako tematicky, když jsme tady na Šumavě a spousta z nás sem přijela z Prahy nebo z různých koutů Prahy, tak co ty a třeba ty hory? Umíš vypnout na horách, umíš jako ještě žít oldschoolově, vypnout sítě a jít do lesa, projít se, napít se ze studánky nebo rozdělat oheň v lese. Co ty a příroda?
6: Já mám hodně rád přírodu. Chodil jsem do skauta a přijde mi, že příroda je cool a přijde mi i vlastně docela v pohodě scrollovat v přírodě, že člověk jde třeba na výhled a scrolluje tam, anebo prostě, nevím, třeba ve Vimperku mi to přijde fakt jako hezký, že bych se šel tady klidně i projít, někam přesně scrollovat na vyhlídku, ale zároveň, vlastně když jsem sem přijel, jsem si říkal, wow, tady je to mega hezký, a že bych se šel projít, ale vlastně moc nemám jakoby čas přesně takhle jezdit na výhled, že moji rodiče mají chatu v Orlických horách a tam je to taky úplně nádherný, ale vlastně tam vůbec nejezdím.
5: A máš pocit, že to Česko teďka třeba díky koncertování, že hrajete skutečně jako od Aše až po Ostravu a Karvinou a tady tyhle ty místa, tak že poznáváš regiony a baví tě to třeba i objevovat, že si najdeš čas, když někde hrajete a druhý den se třeba nevracíte hnedka zpátky, takže se jdeš podívat a nasát nějakou lokální atmosféru?
6: No ono i těch koncertů teďkon tolik, že já tam přijedu autem a vlastně ani si neprojdu ten festival moc a rovnou jedu vlastně zpátky do Prahy, takže já vlastně ani moc nevím, v jakém městě my jsme, nebo jakože vlastně vím, jaký je to město, ale třeba na mapě bych ho často nedokázal ukázat, ale jakoby poznám to podle benzínek, že když vyjíždíme z Prahy, tak já vím, že když jedem na Brno, tak tam prostě je taková, já ani nevím, jak se ty benzínky jmenujou, ale jakoby můj orientační smysl jakoby mi napovídá, že jedu tímhle tím nebo tam tím směrem, ale je to samozřejmě špatně, no, asi by bylo víc cool, ale ono to právě často nejde, protože tam je třeba zvukovka ve 2 odpoledne a potom potřebujeme tam bejt, že třeba někdo se s náma chce nějak povídat, takže ten den se vlastně jako celý zaplácne a často ty vzdálenosti jsou dlouhý, takže spíš jakoby no, moc to nejde objevovat, co je kde. A i když ty města jsou často hrozně nádherný, třeba Vimperk je fakt krásný.
5: No, my jsme si v Boys spolu povídali naposledy přibližně před rokem, což vlastně bylo v období toho nástupu, toho obrovského boomu, který za poslední rok vy jste jako kapela udělali. A přesně teďka si dovedu představit, že ten čas strávený v dodávce je větší, než bys třeba v té dodávce ten čas strávit chtěl, že tam jsi skutečně jako pořád. Tak jak jsi na tohle to zvyknul? Nastavit si to, že teda samozřejmě každý umělec, každá kapela prostě chce bouchnout a chce být úspěšná a chce koncertovat, ale pak je tam najednou teda ta věc, že když už se to daří, tak najednou musíš ty koncerty prostě stíhat, musíš v té dodávce být pořád. Zvyknul jsi na to? Už tě to baví?
6: No, ono je to fakt hodně času v autě a baví mě to, rád jezdím na koncerty a přijdou mi ty koncerty hrozně fajn, protože se potkáváme s lidma a je vidět, že děláme jakoby něco společného a že prostě spoustě lidem to, co děláme, může přinášet nějakou radost, což mi přijde extrémně hezký. Ale zároveň přesně tady ty věci, jako ježdění tím autem, tak to by mě vlastně v životě nenapadlo, že vím, že když, nebo asi by mě to napadlo, když jsem se nějak víc zamyslel, ale vím, že když jsme dřív jezdili na koncerty a měli jsme třeba 2 za měsíc, tak to byl takový vlastně svátek, že člověk přijel do toho města a dělal tam party a opil se už třeba ve 2 odpoledne a pak prostě na tom koncertě to byla party a pak jsme spali tam v nějakém hotelu a celý to bylo takový crazy a vlastně to se vůbec jako neděje a je to fakt taková vlastně, dost často se to podobá práci, no. Ale v momentě, kdy jsem to vlastně přerankoval na to, že to je práce, kterou si ale chceme udělat fajn a hezkou, tak si prostě i ty cesty děláme prostě zábavný a vlastně dá se na to přenastavit, ale jenom je to prostě náročný, protože třeba já se snažím mít v Praze nějaký režim, abych z toho všeho nebyl úplně jako vydrainovaný, takže třeba se snažím v nějakou hodinu vstávat a v nějakou hodinu něco dělat a třeba si najít i čas na svoje kámoše, takže se kterýma se někdy rád potkám. Ale pak ten koncert vlastně do toho hodí úplně vidla a ten režim se celý otočí, protože třeba dneska hrajeme v 11 večer, takže vím, že i když budu chtít jít do Prahy, tak se vrátím do Prahy ve 3 ráno a najednou už je to celý... Já nevím, že jsem odpověděl na tu otázku.
5: Jo, já myslím, že jo. Jak jsi zvyknul i na tu pozornost, kterou teďka samozřejmě máte, protože jste úspěšný, jste hodně vidět, dneska máš samozřejmě sociální sítě, kde ti může fůra lidí prostě psát a zároveň se s tebou chtějí vidět, chtějí se s tebou fotit, chtějí se s tebou povídat a tak dále. Tak to samozřejmě patří k tomu úspěchu v té hudební branži. Zvyknul jsi na to, že... ti to přijde v pohodě a seš stále ještě otevřený se s lidma bavit a neotravuje tě to nikdy?
6: No, mě se třeba dějou zvláštní situace, na který jsem vůbec nebyl připravený, že třeba jsme byli na Majálesu a vlastně tam je takový plot, který, a to bylo vlastně úplně zvláštní, protože ten plot jak kdyby odděloval prostě takovou vesničku vyvolených a prostě Zombieland vlastně takový úplně vyprahlý, tam byl všude beton a vlastně ty lidi se tam nemohli mít dobře. A celý ten festival vlastně byl úplně v úletu, ale pak se mi dělo věci, že třeba někdo tam na mě 15 minut volal přes ten plot a křičel jakože moje jméno a tak já jsem si řekl, že tam teda půjdu, ale věděl jsem, že tam pak vlastně jakoby zaseknem, že tam strávíme hodně času u toho plotu a řekl si, jo, tak tam prostě půjdeme, protože mi to bylo blbý, že jsem prostě na nějakém takovémhle místě a ty lidi fakt jakoby se mnou chtějí povídat a chtějí tu moji pozornost a chtějí vlastně, aby jsme se nějakým způsobem potkali. A já jsem šel za takovou holkou, která pak ale najednou začala brečet a celá se klepala, že si jakoby klepaly ruce a brečela, když mě jakoby objímala a já jsem říkal, že ola, ola, tak si uděláme fotku. A ona pak začala hledat jako po kapsách věci, které by mi dala a dala mi nějakou zmačkanou polovykouřenou krábu. A vlastně já jsem taky hledal, co jí dám, aby... A ta interakce vlastně je taková hrozně zvláštní, že mi přijde, že často se lidi nechtějí povídat se mnou, ale chtějí si povídat jakoby s nějakou představou o mně, kterou mají vymyšlenou v hlavě. Což je vlastně to náročný potom, protože já ty lidi často vůbec neznám a nevím, kdo to je, byť jako mám radost, že jim se líbí to, co dělám, ale pak vlastně zvládnu tady to, tak to je vlastně v něčem hrozně... Že to nějakým způsobem je to náročný styl komunikace. A vlastně stejně tak jsem slyšel, že učitelé, když učí ve škole, tak si spínají vlasy jako do... No prostě se spínají učitelky. A že prej jakoby do vlasů ti jde prostě jakoby, že když se na tebe někdo dívá, tak nějak ti to něco bere. A já nevím, je to možný, možná ne. Ale že vlastně si říkám, že i možná to může být náročné, že člověk na tom koncertě, tak vlastně má tu pozornost, třeba je tam 1000 lidí a ta jejich pozornost je směřovaná k tobě, tak vlastně nějakým způsobem to je taky náročný. No? Takže vlastně často už mi nezbývá dost cíle, aby jsem třeba jakoby si s někým, kdo se se mnou jen tak chce povídat, povídal tak, jako kdyby jsem zrovna vstal a dělal ola ola.
5: Umíš rozpoznat, když si s tebou někdo chce povídat, protože tě má rád, protože tě zná a jste kámoši, nebo je to prostě jenom proto, že přesně se chce pohybovat ve tvý blízkosti, protože jste prostě známí, protože si z toho dají přesně storíčka na Instagram a tak dále? Máš pocit, že se ti tohleto děje, že se ti třeba začali ozývat víc lidi, se kterými jsi přestal být v kontaktu právě kvůli tomu, že jste vybouchli a že jste najednou slavní kluci?
6: Ne, to se moc nestalo. Já si myslím, že pro spoustu lidí z mýho okruhu vlastně tak ty, kteří by tady to mohli, že mám kamarády třeba ze skauta a s těma si napíšu, že třeba přesně jsem si vzpomněl, dneska jsem úplně vystoupil z toho autobusu a byl jsem hrozně smutný, protože jsem si najednou říkal, jo, on tady má kamarád chatu a my jsme tady byli a všechno to bylo v pohodě a vlastně to bylo úplně normální. A tak jsem mu napsal nebo zavolal, jestli náhodou není. A to jsou lidi, jakoby, kterým je to celý úplně jedno a mají mě rádi i tak. A já vlastně jenom na ně nemám čas. A vlastně a ten, kdo se změnil, tak jsem já. A oni jsou vlastně furt mě přijímají úplně stejně. A pak jsou... A ty lidi, kteří by tady to teoreticky mohli dělat, tak ty si myslím, že jakoby naopak třeba jakoby pohrdají tím, co dělám, že jako vlastně nemají spíš naopak potřebu se ke mně hlásit a vlastně si myslím, že to spíš necenějí, než že by se jim to líbilo.
5: Vy jste boyband, zároveň i tak se jmenuje vaše deska a zajímalo by mě, jak moc jste kámoši i v rámci té kapely, jestli pořád jste ty kámoši, nebo už třeba jste si řekli, že vlastně je to pro vás hodně ten biznis, protože vás to samozřejmě nějakým způsobem určitě živí a že třeba chcete předejít nějakým ponorkám, že se třeba scházíte míň od té doby, co hodně koncertujete, protože ty koncerty jsou samozřejmě často. Nastavili jste si nějaký jako mantinely a pravidla, jak se nezbláznit z toho, že jste pořád spolu?
6: To jsme si úplně nenastavili a jsme nejlepší kámoši a vlastně takhle s lidmi, se kterými pracujeme, ať je to Matěj, nebo Radek, nebo Vicky, anebo kluci z kapely, tak jsme nejlepší přátelé a vlastně jakoby nikoho moc jiného nemám. Ale samozřejmě tak je to náročný, když i s nejlepšíma kámošema člověk tráví potom 7 dní v týdnu a jsou to vypjatý situace a tady ty emoční nárazy přesně třeba s tím plotem nebo jakýkoliv jiný, tak to prožívají všichni společně, ale každý to vnímá jinak. A stalo se, že jsme se pohádali hodně, protože to ani jinak nejde, že vlastně vyplouvají na povrch jako reální nějaký jakoby lidský vlastnosti, které ty lidi mají mezi sebou. A takže teďkon se jakoby si dáváme přesně pauzu. Vojta byl teďko na 2 týdny se svojí holkou v Albánii nebo v Severní Makedonii, ale zároveň jsou to jako vlastně jediný lidi, kterým volám jako každý den vlastně.
5: Když jste šli ven s tou aktuální tvorbou, se kterou samozřejmě nejvíc jezdíte a která ty lidi nejvíc teďka třeba baví, tak když to vznikalo, ten proces, tak nevím, můžem zmínit, nevím, Navždycky blázen třeba jedna jako fakt z vašich nejslavnějších písniček. Když jste byli v tom studiu a tohle jste si pustili poprvé jako hotový, tak jste věděli, že tohle bude fakt dobrý. Měli jste nějakou intuici, že vás to potom třeba ani nepřekvapilo, jak vlastně to najednou vybouchlo.
6: Jo, já si myslím, že jsme věděli, že to je dobrý, ale zároveň tady to podle mě moc nejde, aby to člověka nepřekvapilo, že vlastně ani kdybychom si něco manifestovali, tak to nemůže být takhle moc, jak se to reálně stalo.
5: A máš ten čuch na to, že dokážeš poznat, co bude fungovat a co nebude fungovat? Nebo stalo se ti třeba, že tě překvapilo, že jsi říkal, že tahle písnička si myslím, že je jako dobrý, dáme ji tam, ale ta úplně nepojede a nakonec vidíš, že třeba jí lidi chtějí nejvíc?
6: Jo, já si myslím, že to poznám, no. Ale to si myslím teď a pak jsou zase momenty, kdy to vůbec nepoznám. Ale podle mě jsem vždycky věděl, že to bude hit, když jsme to měli hotový.
5: Ty už o tom určitě v různých rozhovorech mluvil, ale teď jsme tady ve Vimperku na festivalu a třeba to někdo neví, tak jak vlastně z té vaší klučičí party vznikly Gufrau a tahle ta kapela, která dneska je úspěšná? Jaký byly ty úplný začátky a vůbec nějaký domluvení se na tom, že v téhle sestavě jdete dělat hudbu?
6: No, tak právě my jsme nejlepší kámoši, takže Kubu jsme potkali na střední s Vojtou a já s Vojtou se znám už od základky, takže se známe 16 let a když jsem s Kubou začal vyrábět nějaký track a měl jsem první show, tak jsem Vojtovi řekl, že nutně v tom musí být vlastně se mnou, protože jsem se sám bál jít na tu stage a on tam dělal, že hraje na trumpetu, ale nehrál na trumpetu a měl jsem takový bílý obleky na sobě a vlastně to primárně zábavný je na tom, že můžeme spolu trávit čas, i když spolu nechodíme do školy, což teď zase spolu chodíme do školy, protože on chodí na FAMU, takže tak máme stejný vlasy.
5: OK, asi jo, no. Já jsem to schodil, protože bylo vedro, akorát jsem to udělal s trojkem a teď je to taková ta mezifáze, že čekám, až to zase
6: doroste. No, já jsem taky v mezifáze. No,
5: je to, není to úplně nejlepší teďka prostě, no.
6: Mě Matěj řekl, že on mi Matěj Mar213 mi koupil backovku a říkal, že to je cool nosit, ale...
5: Máš ji tady?
6: Mám ji tady, no, ale právě mě to zase tak cool nepřijde, protože já jsem byl přesně na FAMU na nějaký klauzurní party a oni mi řekli, že to je to nejtrapnější, co kdy viděli, takže já jsem z toho byl takový špatný a ono je to trochu trapný,
5: Peaky,
6: ale...
5: Peaky Blinder.
6: No právě, oni se mi smáli, že to je Peaky Blinder, ale zároveň do toho Matěj mi říká, ne, to je svek, oni to nechápou, ale já moc nevěřím už, ale zároveň on si koupil taky a takže no... No,
5: to
6: no,
5: vidíš,
6: no.
5: Tak to zrovna můžeme se u té mody seknout, jak tohle to řešíš, jako třeba když ráno staneš a jdeš někam se potkávat, ať už kvůli práci, nebo prostě jenom jdeš cokoliv řešit, jsou pro tebe ty hadry důležitý a přemýšlíš nad tím, co si vezmeš na sebe, nebo jak k tomuhle přistupuješ?
6: No, já třeba teďkon, já se hrozně těším, až bude podzim, protože já jsem si řekl, že tady to, jakoby tady ta úplně crazy éra roční, tak mě to fakt jako vlastně docela hitlo a já jsem vlastně z toho, nevím, teďkon takovej, že hodně byl takový propad a co mi dělá radost, tak jsou fakt ty koncerty, ale potom, když jsem sám doma, tak vlastně nevím a chci nosit spíš jako příjemný v oblečení, takže, ale zároveň mě to hází do takového jako repera, že prostě mám prostě baggy tepláky, ale oni jsou trošku šmucik, no a prostě a ale moc to neřeším, ale těším se na ten podzim, protože jsem si vymanifestoval, že chci chodit do kavárny zase prostě a koupit si nějakou fakt hrozně hezkou koženou bundu a prsteny a budu tam číst knížky a ono na podzim mě přijde, že celý město víc zvoní, že prostě jak padají listy a nevím, kdo to dělá, ale někdo v Praze nutně musí ještě topit na uhlí, protože občas je to cítit, jako a no, takže prostě tady ty věci se zkombinujou a takhle budu sedět a budu trochu foukat vítr, ale budu si fakt dát záležet na tom, jak vypadám. A už mi se narostou ty vlasy a budu zpátky ve hře, no. Ale zatím to řeším teda jakoby tady tím, no.
5: Ty jsi chtěl vždycky dělat hudbu už od mala? Že jsi třeba byl, nevím, muzikální, zpíval jsi nebo jsi chodil na nějaký nástroje?
6: Ne, já neumím zpívat, ale a máma se mi vždycky směje za to, jak zpívám.
5: A jako i teďka?
6: Jo. A je to a my dva bratři, já mám dvojčata bratry a já jim vždycky zpívám něco, že for all the time a oni se mi smějou, že neumím zpívat, ale já jim pak říkám, ne, oni to fakt holky to milujou, oni to vymilujou a oni mi to nevěří a je to vtipný, ale neumím zpívat, umím hrát na violončelo, to dělám.
5: Takže to jako nebyl ten plán, že by ses jako dítě chtěl cítit, že jednoho dne budeš stát na pódiu a zpívat pro tisíce lidí?
6: Jo, to jsem asi chtěl. Já jsem jako menší a i na střední, já jsem podle mě začal dělat hudbu proto, aby jsem byl, ono je to taky trapný říct, ale vlastně jsem začal dělat hudbu proto, aby jsem byl jako takový ty cool kluci z těch amerických high school filmů, který třeba hrajou ten americký fotbal a mají ty a chodí po té škole a dělají a takhle, ale vlastně, že mi vlastně přišlo cool bejt rapper a přišlo mi cool, že ostatní lidi si říkají, wow, to jsou, to je to, ale vlastně, že by, no, ale teďkon se to proměnilo, no, tak teďkon je spíš zábavný dělat tu hudbu, ale ta původní motivace byla jiná, no.
7: A byl jsi extrovertní jako už od mala, že jsi měl třeba pozornost, že jsi předváděl, že jsi byl třeba, nevím, typicky nějaký třídní šašek jako ve škole, že jsi rád rozesmíval ostatní a nevadilo ti, že na tebe všichni koukají?
6: No to mi nevadilo do doby, než jsem měl akné a pak jsem měl najednou strašně moc akné a nějak jsem tady tu jako část sebe, až jsem pak jsem byl jenom strašně trapnej vlastně hrozně dlouhou dobu a furt jsem se jakoby o tak nějak snažil, ale už to nebylo úplně ryzí extroverce, jakoby, že to byla taková mezifáze, že jsem vlastně ani nebyl extrovert, ale ani takový, víš co myslím, takový ten prostě trapnej týpek v té jako třídě, takový to nejhorší prostě, co může být. No a, ale podle mě jsem v originálu jako asi extrovertní člověk, no.
7: Když si člověk nepustí Gufrau, ale chce si o nich něco přečíst, jsou různý recenze samozřejmě na vaši tvorbu, tak často ty hudební redaktoři, redaktorky prostě píšou, že Gufrau je vlastně nějakým způsobem hlasem třeba Gen Z, že to je, tak klidně ohodnoť, jak moc s tímhletím titulkem nebo s tímhletím přirovnáním souhlasíš a nesouhlasíš. A jestli vlastně si tenhle ten pocit někdy jako připustil, že i třeba ta vaše tvorba, ty nápady, o čem budete zpívat, jaký texty prostě budete dělat, tak jestli se do toho promítá právě to, že jste jiná generace než právě ta předchozí, je to tak srovnáváš?
6: No.

0: Mně přijde, že jestli je to něčím hlasem, tak je to dost jakoby vymezený úseče Gen Z. A že naopak třeba mi přijde, že jakoby Gen Z lidi mají tyko radši jako tvrdší věci, že vlastně, že pro spoustu lidí jakoby z naší generace, nebo z lidí, kteří jsou stejně starý jak my, tak to vlastně není cool, jakoby, že lidi mají radši třeba spíš, nevím, tykon takovou vlnu rapperů, který naopak jsou spíš trošku, já nevím, takový red pilled, hodně kalba, hodně prostě ostrý, takový, jakoby, že to je spíš naopak reakce na tady ty jak kdyby soft věci, které děláme třeba my. A hodně mi přijde, že vlastně jakoby lidi z Gen Z třeba mají rádi, I don't know, jakoby, já nechci ho zmenovat, ale prostě typicky vibem jako OG Puff prostě, že OG Puff je spíš podle mě jakoby hlas generace, si myslím, jestli někdo třeba.
1: Ty nejenom, že děláš hudbu, ale máš i ambice v jiných kulturních směrech, tak co tě kromě teda hudby teďka aktuálně baví, zaměstnává, jaký máš side plány, kromě teda toho samozřejmě, že z Gufra určitě hodně koncertujete a zároveň určitě chystáte další a další hudbu, tak kromě music, kde se ještě kulturně ty realizuješ?
0: My teď s Mátem 213 připravujeme výstavu obrazů, což je mega vtipný. A to, ale zároveň Matěj tak je vystudovaný magistr na AVU a umí fakt krásně malovat, takže on mě to zároveň učí a prostě chce mít takový, on se takový český umělec, který se jmenuje Kostohrys a doufám, že se jmenuje Kostohrys. A on má takový jakoby realistický obrazy, ale jako bez všedních věcí a právě my chceme dělat takový jako obrazy přesně z všedních věcí, které nám se dějou, nebo takový obrazy chci dělat já, Matěj chce ještě do toho dát takový, no já to nechci mluvit za něj. A takže prostě, takže to dělám, že připravím výstavu a teď koncem na FAMU na klauzurách odevzdal dva filmy. Jeden je dokument, brzo na dokumentu, jeden je dokument o takovým, ne, jeden je dokument a to je portrét zadání, to je krátký film a je to o Františkovi Prachařovi. A to si myslím, že je super a pak jsem tam měl ještě jednu věc natočit a to je, to se točilo v ateliéru, takže to napůl hraný a je to vtipný film, protože tam hraje Rohony, Mat, František a Viktor a všichni tam prostě, všechny kamarády jsem tam pozval a je to o krizi bydlení a zároveň, ale je to o vztahu jakoby lidí, že dva kluci hledají třetího, který tam bude bydlet, aby si pošerovali nájem a musí tu situaci nějak vyřešit. No, ale do toho teď chci točit takový film o příšeře, která žije na dně Vltavy a můj táta by tam hrál takovýho badatele, který prostě ví, že ta příšera existuje, protože mu se, ta příšera sežrala dítě a on se potápí na dno Vltavy v takovém speciálním obleku, který musíme vyrobit, že tam bude zároveň to zábavný vyrábět tu příšeru a bude to takový jako trošku jako ropáci film. No, ale takže jakoby, to je super, že já teďkom vlastně z pozice, kterou mám, tak já, když mám volný čas, tak já si můžu úplně svobodně vybrat, co budu dělat a jsem za to hrozně vděčný, protože a zároveň mám třeba týden jenom přemýšlet nad tím, co budu dělat a pak tady to zní jako hrozně lame, jak to popisuju, ale je to fakt cool, že vlastně můžu si pronajmout ateliér a tam si vyrábět obrazy, jaký chci a pak si udělat výstavu, že to je vlastně fajn.
1: Takže kdyby, jako nedej bože, zatím to tak nevypadá, ale kdyby prostě Gufrau nebyli úspěšní, kdyby Gufrau nekoncertovali a ty by ses musel živit jinak, tak by to vždycky byla nějaká tvůrčí činnost. Jako plán, že by si ty dělal normální práci, myšleno pondělí až pátek od 8 do 4 chodím pracovat do firmy, tak to nebyl tvůj plán, to si ty neumíš nebo umíš představit?
0: Jako já si dovedu představit pracovat, protože jsem jako já jsem třeba 4 měsíce zpátky přestal pracovat a pracoval jsem za barem a práce za barem je docela hard, protože vlastně většinou třeba do 3 do rána a ještě do toho se vlastně tam kalí a celý je to takový, jakoby, že fakt člověk musí jako v gastru hodně pracovat. Takže se dovedu se představit, ale nechtěl bych to, jakože vlastně třeba říkají mi prostě moji blízký lidi, že na ně někdo v práci je hnusnej, že někdo jakoby nebo třeba rodiče mých kamarádů mi o tom povídají, že někdo je v práci šikanuje, nebo že prostě nějaký šéf je tam bosuje. A jako to doufám, že se mi fakt nestane, že by se musel být v práci, kde se někdo třeba po mně bude vozit, jakože to by bylo fakt nejhorší. Ale jako pracovat prostě asi si dovedu představit a myslím, že to klidně může stát někdy, že zase budu muset jít doma. Byl bych rád, kdyby

0: jsem dělal v Mlýnský kavárně a předtím jsem pracoval ve Hvězdě. A no a jsem taky rád, že to nedělám, protože on je to najednou hrozně pohlcující, že pak člověk začne žít tou prací, protože ten bar vlastně, aby se člověk udělal nějaký jakoby směny a vytočil z toho aspoň třeba 15 tisíc, nebo 20, nevím, prostě nějak, tak tam musí být třeba aspoň 10krát měsíčně. A vlastně, ale to je každý třetí den, když se to vezme kolem a kolem. A ty směny jsou dlouhý, že mají třeba 8 až 12, nebo i někdy 14 hodin. Takže člověk pak už je jenom zvyklý na tu partu lidí, se kterýma tam kalí, zůstává tam ještě po konci té směny a je to vlastně úplný psycho. Že vlastně, a do toho to není jenom chlast, že to prostě, to je party.
1: A máš pocit, že třeba díky jako úspěchu té kapely a díky tomu, jak moc těch koncertů je a těch samozřejmě zážitků z toho je jako extrémní množství, že jsi třeba musel nastavit nějakou svoji osobní zodpovědnost, aby právě se třeba nestalo z toho koncertování jenom ta party, ale abys třeba mohl druhý den prostě v pohodě dělat věci, když máš tady další tvůrčí činnost a potřebuješ mít třeba přesně ready hlavu na to, abys dokázal pokročit ve filmu nebo přesně děláš s matem obrazy a tak dál. Tak jako bylo to nejdřív jako divočejší a pak si řekl, je potřeba zůstat nohama na zemi, nebo v jaký fázi koncertování teďka je Hugo z Gufrau?
0: Ne, jako třeba tykon fakt to léto, tak víceméně jsme to odjeli, nebo já jsem to odjel jako střízlivej a snažím se to znova zpátky nastavit, no, nějaký fakt to fungování tak, aby jsem dokázal ráno další den vstát a být jako připravený na ten den, protože mě už se začalo dít to, že podle mě to tělo bylo už úplně otrávený jakoby z toho všeho, takže třeba když jsem si dal pak jakoby jednou pivo s tátou, tak to pivo mě vyplo na další dva dny a byly to dvě piva jsem prostě vypil, takže já jsem si pak musel nutně nastavit nějaký režim toho, že a já jsem zároveň taky přesně, jakmile jsem přestal kalit a přestal dělat ty věci, prostě, které jsou s tou party spojený, tak mi najednou došlo, že jsem se fakt choval docela hrozně prostě poslední ten půl rok, až jsem prostě, no, že mi přijde, že to je fakt důležitý, no, bylo to pro mě důležitý si to nastavit, jak to přesně říkáš, aby jsem jednak dokázal se věnovat dalším věcem a zároveň, aby jsem dokázal v tom modelu nějak dál fungovat, protože ono je to jinak docela neudržitelný, že si dovedu představit, že jsem se odpálil. No a musel jsem kvůli tomu i začít chodit prostě na terapie a takovýhle věci, no.
1: No a když se třeba přesně potkáte v backstage na těch festivalech nebo na koncertech třeba se staršíma kapelama, který mají tyhle ty svoje jako začátky nebo ty první roky slávy jako za sebou, tak máš pocit, že někdy třeba vás někdo chtěl mentorovat, že vám řekne, hele kluci, teď si to užijte, ale prostě je potřeba udělat to takhle. Jakože je někdo starší, zkušenější v rámci tohohle toho hudebního biznisu, kdo tobě nebo vám dokázal jako třeba poradit, abyste přesně zůstali nohama na zemi, nebo jste v tomhle tom jako samouci a berete to tak, jak to jde?
0: Já si myslím, že hodně lidí nám jakoby dávalo různý rady přes ten rok, ale vlastně pak podle mě to uvědomění musí přijít nějak jakoby zevnitř, nebo mi přijde, že tak vždycky, jako vlastně ve všem. Ale třeba kdo mi přijde fakt jako inspirativní člověk, tak je fakt třeba Kellyn, že mě přijde hrozně cool, že on je sice popstar, prostě největší v Česku, ale on nepotřebuje k tomu dělat tu party, na rozdíl vlastně od ostatních lidí a zvládá to jako jenom s tím, že dvakrát denně chodí sportovat a tráví čas s lidmi, který má rád a dělá věci, který má rád a je prostě freshman. A to mi právě přijde naopak, a ten nementoruje, jakoby, ten prostě jenom je, směje se a vypadá skvěle a takhle to hotovo.
1: Když ty jsi zmínil to, že chodíš na tu terapii, což v Boys jako v pořadu řešíme samozřejmě velmi často a zejména jako starší hosti přiznávají, že pro ně bylo někdy složitější tohleto jako přiznat, protože je to pro někoho dneska i pořád v roce 26 nějaký jako vzkaz slabosti, že musím se jít poradit s profesionálem, odborníkem o svým jako o svých pocitech, o svém osobním životě a tak dále. A to je právě to, co mi přijde super, že ta mladá generace se za tohle jako absolutně nějak nestydí a když přesně řekneš kámošovi, hele, přijdu později, protože mám terapii od 4, takže uvidíme se až v 6, tak se dneska nikdo jako nepozastaví, jako třeba dřív, že by na tebe koukal jako na blázna, jako že ty chodíš na terapii, prostě a co se ti jako děje. Máš pocit, že takhle to vnímají všichni ve tvém okolí, že je to úplně prostě už dneska naprosto normalizovaný a není u toho žádná taková ta pachuť.
0: No, to si myslím, že tam není pachuť, no.
1: A máš pocit, že když jsi třeba ty poprvé přiznal to, že na tu terapii budeš potřebovat jako zajít, takže jsi to komunikoval se svýma kámošema s okolím, prostě, že hele, já asi začnu chodit, protože to potřebuju.
0: Jo, a zároveň my jsme to tak jako řešili spolu, že my jsme fakt byli vlastně docela v rozkladu začátkem těch prázdnin. A ještě mám dobrou kamarádku, která vlastně učí na FAMU, a to se jmenuje Viola. A Viola mi řekl, já jsem se u ní stavoval, a ona je sama terapeutka, a já jsem se jí ptal, jestli by mohla někoho doporučit, protože jsem vlastně nevěděl ke komu. A doporučila mi nějakou paní, tak jsem k ní pak začal chodit.
1: Jaký je potom ten příchod domů, když přesně hraješ koncert pro 2, 3 i víc tisíc lidí, a teďka už ty koncerty jsou vaše samozřejmě velikánský, a potom přijdeš domů a seš tam najednou, seš třeba jako vydaný z toho koncertu, že tam přesně je ten moment té extroverce, kde bavíš ty lidi a oni na tobě visej a užíváš si to, a pak přijdeš domů a máš jako nějaký propad, nebo seš v té euforii třeba jako, že z toho koncertu celý další týden žiješ. Jaký je tam ten rozdíl mezi tím Hugem, co je doma po show, a mezi tím, co vidějí všichni ti lidi na tom koncertě, kde vypadáš vlastně jako nejšťastnější člověk na světě?
0: No, jako já se nechci celý ten rozhovor stěžovat, jako, ale je to mega, tak já vlastně, že na tom koncertě přesně mám takhle pozornost všech těch lidí a všichni jsou jako, že ahoj, čau, a já takhle vedu různý konverzace. A třeba i vlastně ve vztahu, který jsem měl, tak to bylo dost náročný, protože najednou ty věci fakt z toho dopaminového drainu, který prostě jako by úplně takhle žeru vlastně a sbírám to od všech těch lidí, tak pak najednou jsem v konverzaci, kterou musím vést. Vlastně ne, nemusím ji vést, ale chci ji vést. A je normálně lidská, jako by někdo mi povídá o tom, co dělal třeba v práci, a já vlastně jsem ale už zvyklý na ten jakoby dopaminový hype, a pak najednou tady to je vlastně hrozně v něčem nudný, jako, nebo působí to tak, že vlastně, že ten výstřel a ten vrácení se do toho normálního, i když jsem třeba sám doma, jakoby, tak jsem to měl, že ten den byl najednou celý strašně, nebo furt tak může být, když to je nějaká mega show, že třeba den po show mě to taky vypne, protože najednou je všechno tak šedivý, jakoby, takový prostě, nic se neděje, všechno je hrozná nuda. A třeba i když jsem se měl potkat s kamarádama, tak že jsme, oni řekli, jo, jsme ze střední, pojedeme spolu na chatu, a já jsem se najednou tam cítil zvláštně, protože mi to nedávalo ten pocit jakoby radosti, na který jsem byl zvyklý, že vlastně, že jsem nemohl sbírat dopamin z toho, že někde sedím s někým na chalupě, a nebo to, že mi holka vypráví o tom, co se stalo jim kamarádkám, že vlastně mi ty věci nedávají, ale je to kombinace vlastně všeho, že dá se to nějak zvládat, ale vlastně ty výstřely z toho koncertu dopaminový, tak jsou úplně obrovský, hrozně veliký. Takže no, nad tím taky prostě to je další věc, kterou musím nějak dát jakoby dokupy, a buď to nehrát tolik, anebo si to nějak jinak nastavit, no.
1: Ty vždycky na těch koncertech už prostě působíš, že přesně umíš pracovat s tím publikem, otočíš se, kolikrát dáš přesně nějaký reelsko a tam lidi zvednou přesně na tvůj povel ruce a tak dále. Prostě evidentně to baví.
0: Já to miluju, to je nejlepší.
1: Mě by zajímalo, jestli jste se to musel jako nějak jako naučit, jestli na začátku na tu stage lezl s tím, že vlastně z toho byl hodně nervózní, a musel jsi prostě najít cestu k tomu, jak působit sebevědomně a vlastně přesvědčit ty lidi, že takhle teda tam ty stojíš a takhle se k těm lidem ty chováš, anebo jestli přesně na začátku nebyly ty chvíle, kdy jsi řekl, jo, já vlastně se tady úplně třepu a vůbec nevím, co tam budu mezi těma písničkama třeba říkat.
0: No, ono to hrozně záleží taky na těch lidech, jakoby jak oni cítí ten můj koncert, že vlastně třeba někdy máme 2 koncerty za den, takže a třeba první je ve 3 odpoledne na nějaký venkovní stage, a teďko je tam prostě třeba 150 lidí, a pak je tam dalších třeba 50, kteří se dívají a pijou pivo, a pak tady ten jakoby excitement, samozřejmě tam jakoby jsem musím v sobě nacházet, a furt si vlastně říkám, že ale ty lidi jako nějaký přišli proto, protože tady vlastně očekávají ode mě tady to, ale když vlastně ta atmosféra tam není taková, není to takovej úplně crazy crowd, tak je to pak náročnější to v sobě hledat a pak to dávat těm lidem, je o to těžší. A někdy přesně, když jakoby tady ta nějaká crowd control, jakoby třeba u to písničky Na vždycky blázen, tak tam mám takovou, jakoby to děláme, že taková jakoby spojující prvek, nějakou mexickou vlnu vlastně. Ale já si někdy přemýšlím nad tím, a jakoby, jestli je vůbec někdo tady na to, když to dělám zvědavej, jakože koho to vlastně zajímá, jako proč by měli zvedat ty ruce, ale pak si říkám, že vlastně kvůli tomu tam přišli, takže je to spíš, že jako questionu to, sám si pokládám otázku, jestli mám v sobě ty ballsy a to sebevědomí na to, jakoby týkon se postavit a říct, ať ty lidi něco udějí. A naštěstí je nás na té stage víc, takže když tak to vezme někdo, kdo to zrovna cítí, jakoby teďkon tady to říkat.
1: Obrovskou výhodou té dnešní doby i pro vás, jako pro kapelu, samozřejmě jsou sociální sítě, kde můžeš dělat ještě jakoby další content, že jo, vy děláte taky podcast, povídáte si prostě a dáváš lidem trošku ochutnat, jak vypadá ten tvůj život i mimo koncertování, což je super v rámci jako propagace svojí hudby a tak dále, ale je tam i ten negativní aspekt, který často řešíme, což samozřejmě je jako hodnocení tebe, že jo, že prostě si o sobě něco přečteš, nebo ti někdo něco píše do DMs a není to zrovna jako nejhezčí, prostě seš veřejně dneska už jako známý interpret, tak jako umí tě ještě pořád nějaký hejt, ať už v komentářích, někde v nějaký diskuzi, nebo který ti prostě klidně přistane i tobě do zpráv, umí tě to jako vykolejit, že prostě tě to štve, že ti někdo napsal přesně takový ty věci, které si asi umíme všichni představit, protože se mu prostě ten žánr nelíbí, nebo protože se mu prostě nelíbíš ty cokoliv. Má díky těm platformám možnost tě vlastně jako oslovit na blízko. Čteš si vůbec ty zprávy? Nebo třeba vůbec nechodí, teďka řekneš, hele kámo, mě všichni jenom chválí, nikdo mi nenapsal nikdy nic negativního.
0: No, jako mě vlastně, mě spíš vždycky mrzí, když někdo to o mě říká, že se to ke mně dostane jakoby přes někoho, že vlastně furt jako bydlím vlastně v Praze a mám kamarády, kteří jsou taky z kulturního prostředí a mrzí mě, když vlastně třeba nějaká jakoby někdo třeba o mě lže, tak to mě dokáže jakoby zasáhnout, protože furt si ty věci beru a furt vlastně jsem se nedostal jako přes to, že vlastně furt mám touhu dokazovat těm lidem, že to, co dělám, je úplně legit a že nad těma věcmi dokážu přemýšlet úplně stejně jak oni. A jenom prostě ten můj projekt jakoby vidí víc lidí a furt mě tady ty věci jako dokážou zasáhnout, když mě někdo třeba zahrne do nějaký škatulky komerční mrtky, tak to mi vadí prostě. Ale zároveň, že by mi někdo psal vyloženě zprávy, tak jsem měl takový reelsko, jsem udělal, kde jsem říkal, že Petr Pavel je dobrý prezident, ale že mi nepřijde cool jak Václav Havel a na základě toho mi volala máma, že se jí nelíbí, jak mluvím o Petrovi Pavlovi. A tam mi psalo jakoby lidi, že jsem blázen jako, a že jsem vypadal třeba prostě jak motorista, I don't know. Jakoby, že občas si to hitne, no, ale že by to dělal nějak extrémně často, tak to se neděje. No, vlastně spíš asi, když to někdo říká o mně, že, anebo třeba, když to o mě někdo říká tomu člověku, je třeba 35, jako nech mě bejt, halo, je mi 20 prostě a ty budeš prostě tady jakoby se po mně vozit, nevím, je to úplně, že si říkám, že to trapný, jako no, fakt nikomu nic nedělám prostě. A, no, a pak nedej bože, se třeba někomu stane, že tady to nějaká lež nebo nepravda už zasáhne i do nějakého osobního fungování, to, jakoby, to se mi naštěstí ještě neděje, ale tak no.
1: No tak samozřejmě, jste prostě ještě pořád mladý, nebo pro někoho možná už ne, když se na vás koukají samozřejmě třeba vaši fanoušci, který častokrát můžou být mladší, tak už vás vnímají jako ty starší, ale přesně pořád řekl, je ti 20-21. Jak to berou rodiče, ten obrovský úspěch, když to jako začalo fungovat hodně? Měli nějakou tendenci s tebou mluvit a říct ti, hele, dávej si pozor, protože samozřejmě jako přeju ti to, je to super, ale nese to sebou i spoustu dalších věcí, které třeba nemusí být dobrý, tak máš pocit, že máš tam tu kontrolu ze zhora, která ti říká, a furt máš třeba i, že na to myslíš a říkáš si, musím se chovat přece tak, abych jako udržel to svoje jméno, nějakou svoji čest a podobně.
0: Jo, máma mi hodně mi máma říkala, ať, že oni vlastně, on to není úplně jejich styl hudby, který by poslouchali a vlastně nevím, jestli jsou úplně fanoušci tady toho, jako mý dva desetiletý bratři jsou fanoušci, ale jakoby vlastně v jeden moment se spíš to překlopilo na to, že oni spíš o mě měli strach. A jsem třeba byl v úplném amoku, že jsem přišel domů a začal jsem vyprávět nějaký úplně prostě bláboli, jako o tom, že to dělám prostě, nevím, pro alternativní kulturu a oni prostě jsou oba dva umělci a jsou na to trochu alergický. A že prostě, že spíš cítili, jako že jsem si ulítnul, no. Takže pak mi říkali, ať to tolik nedělám, ale vlastně stejně i tady ty jejich rady, já jsem si říkal, že to blázně, jakoby, že oni to nechápou naopak. A teďkon zpětně vidím, že oni mi prostě jenom říkali, ať je to celý víc v klidu. No, takže ano, takže na to taky myslím, co si o tom třeba můžou myslet oni, nebo že o mě mají strach a že mě mají rádi.
1: Hugo, my jsme na konci, tak pojď na závěr teda, ty jsi kus toho už řekl, ale pojď ještě natýzovat, co tě teda teďka bude aktuálně zaměstnávat a bavit v příštích týdnech a měsících. Samozřejmě dneska kolem 23. hodiny tady ve Vimperku určitě fantastický koncert, ale je tam toho do budoucna určitě mnohem víc.
0: Jo, teďkon dodělávám právě ten jeden film, tak ten by jsem rád dofinišoval do podoby a poslal ho na Lvi, to by bylo super, to by bylo fakt vtipný, protože já neumím moc točit, jakoby, že ten film je točený na iPhone a bylo by vtipný, kdyby jsi tam dostal.
1: No, už máš připravenou děkovnou řeč, kdyby to vyšlo?
0: Ne. Tak to dělám, pak ty obrazy, ty budou taky super. A budem vydávat hudbu, vlastně furt budem vydávat hudbu, že to vlastně, máme toho hodně vyrobenýho a myslím, že ty tracky, které jsou připravené, jsou super, takže budu moc rád, když prostě lidi, kterým se to líbí, tak to budou poslouchat dál, protože když se na tom shodneme, že to je v pohodě track a posloucháme to, tak já pak díky tomu přesně můžu to dělat. takže to je super, takže jsem chtěl i moc poděkovat za to, že vlastně nás lidi podporují, už toho vážím moc.
1: Krásná tečka. Boys live na festivalu Vimperk. Děkujeme celému týmu, Martinovi Šolcovi a všem ostatním, kteří tenhle ten první ročník pořádají. Budeme držet palce, aby byl úspěšný i v dalších letech a aby kultura v regionech žila. Je to moc krásný, že jsme tady mohli takhle být, takže si to užijte i potom samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu. Hugo Wiesner, Gufrau, dneska večer tady a Hugo byl hostem. Boys, dík moc,
0: díky moc,
1: že
0: jsi
1: přijel dřív, že jsi nemohl odpoledne odpočinout, takže celá kapela dorazí až večer a ty jsi jako předvoj tady přišel popovídat, tak ať se ti daří, díky.
0: Jo, fajn to bylo, děkuji moc.
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: About to do some big boy shit, okay?

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Oh boy.

0: Жить.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Lounge, vytahujem nože, dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě no fear, enemy jsou near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože, dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

Sladím se pomocím rože.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.